0: potom se rozhodnou o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
2: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků, pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Končící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause. A také vypočítala situace, které označila za husté.
3: Že bylo několik momentů, kdy jsem si řekla, páně, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
4: Pojďte říct konkrétní příklady.
3: Třeba to byly situace, kdy jsem se nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
4: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
3: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy a bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu.
5: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno a zataženo, místy polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Postupu médií není podle prezidenta šťastný. Senátorka Němcová nepotřebuje telefon na Klause a námořníci na ruské fregatě pálili. Zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause, či jak nevěřila kauze Davida Ráta. A také vypočítala situace, které označila za husté.
2: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
3: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
2: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já teď vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje zásahy v podmínkách, které odpovídají skutečnosti, říká ředitel záchranky Igor Pár.
4: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
1: Připraveno je několik scénářů častých zásahů. Součástí střediska je také projekční místnost. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje. Zmoření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf federálního úřadu pro vyšetřování Cash Patel. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. narozenin. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč ČBčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého, ten po úspěšné baráži nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Baníku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno a i zataženo, místy čekejme polojasno, přehánky ráno ojediněle, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě k 27. Příjemný poslech, Frekvence 1.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Klempíř opravil Nerušila, skoro všichni užíváme návykové látky a hokejista Mišák se vrací do Evropy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií a veřejné služby. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, to řekl prezident Petr Pavel.
2: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni. To, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnu o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
3: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léku, pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Končící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause. A také vypočítala situace, které označila za husté.
4: Že bylo několik momentů, kdy jsem si řekla, páně, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
5: Pojďte říct konkrétní příklady.
4: Třeba to byly situace, kdy jsem se nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
5: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
4: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy a bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno a zataženo, místy polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Postupu médií není podle prezidenta šťastný. Senátorka Němcová nepotřebuje telefon na Klause a námořníci na ruské fregatě pálili. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Učící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause, či jak nevěřila kauze Davida Ráta. A také vypočítala situace, které označila za husté.
2: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
3: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
2: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já teď vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje zásahy v podmínkách, které odpovídají skutečnosti, říká ředitel záchranky Igor Pár.
4: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
1: Připraveno je několik scénářů častých zásahů. Součástí střediska je také projekční místnost. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje. Zmoření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf federálního úřadu pro vyšetřování Cash Patel. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. narozenin. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Béčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého, ten po úspěšné baráži nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Baníku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno a i zataženo, místy čekejme polojasno, přehánky ráno ojediněle, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy. S Lucí Černou. Dobré ráno.
1: Krásné ráno. Senát bude schvalovat spornou novelu o veřejných rozpočtech. Skoro 3/4 Čechů užívají návykové látky. Argentinští mistři světa porazili Alžírsko 3:0. Všechny 3 góly dal Messi. Senátoři dnes projednají spornou novelu o veřejných rozpočtech. Vláda by podle návrhu mohla třeba o 3 roky prodloužit možnost navyšovat rozpočtové výdaje na obranu nad požadovaná 2% HDP, aniž by se započítávaly do výdajových rámců rozpočtu. Opozice varuje před utrácením a zvyšováním státního dluhu. Podle senátorky Jany Mračkové-Vildumetzové z hnutí ANO jde o investice.
2: Paní ministryně financí se snaží o to, aby tady nebyly žádné rozpočtové triky. A zároveň také zdůrazňuje, že to zadlužení nesmí překročit 3% HDP. To je jak v programovém prohlášení, tak je to i v těch evropských předpisech. To je pro mě jasná deklarace toho, chceme dát finanční prostředky do investic.
1: Naopak senátor z klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík řekl, že nevidí důvod pro další rozvolňování rozpočtových pravidel. S ohledem na budoucí generace už teď nehospodaříme odpovědně. Za kormidlem plachetnice, která se o víkendu střetla s katamaránem u chorvatského města Split, nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. O nových podrobnostech incidentu

0: Tu s odvoláním na vyšetřovatele informují chorvatská média. Příčina nehody se stále vyšetřuje. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jehož palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili a nebo mohli řídit. Bezpečnostní rada státu dnes projedná novou koncepci armády. Na zasedání dorazí i prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše se má současná koncepce budování armády vrátit k té původní, schválené za předchozí vlády ANO, se zaměření na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě. Téměř 3/4 lidí v Česku užívají podle průzkumu návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a alkohol pije až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů pak má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už 5. rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinský prezident Zelenský, který do Francie přicestoval, také v úterý uvedl, že se lídři G7 shodli, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a musí co nejdřív uzavřít dohodu. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. V Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hetrikem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Středa bude oblačná i zatažená, ale zase o něco teplejší. Během dne se výjimečně mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky, které ale budou k večeru zase ustávat. Teploty nám vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě může být až 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě míříme na silnice.
2: Na dálnici D1 na 92. kilometru nepřehledněte odstavené porouchané vozidlo z Prahy na Brno. A taktéž pozorněte na dálnici D11 na 82. kilometru. Stojí odstavené porouchané vozidlo z Hradce Králové na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A i ve středu 17. června, kdy slaví svůj svátek Adolf, tu máte Máru s Lubkou.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. To jste překvapení, že jo?
3: Adolf umí
0: dobré
3: ráno. Lepší.
4: Já jsem teda překvapená z Messiho, musím říct.
3: To není Adolf, to bych nepsal.
4: Ne, to ne, ale jako vem si, že jedeš po 6. na světě. Teda po 6. v životě na mistrovství světa.
5: Oh, je to boreček.
4: Dáš hetry.
3: To už tam vlastně přijdeš a znáš úplně všechny. No. Toho u dveří, tam toho, co nosí vodu.
4: Jasně, ten už nosí vodu i tobě, že jo?
3: Přesně, tak a to už jenom přijde. Tak co doma? Paní zdravá? Děti hodný?

0: Frekvence 1.
1: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásný středeční den přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha a den jablečného štrůdlu. Svátek slaví Adolf, Adina, Ada. Gratulujeme. Luna v raku přináší posun v citových vazbách i v kariéře. Budete ale muset proto něco udělat. Přestat být pohodlní. Co čeká blížence? Dokážete myslet na několik věcí najednou. Udržet správný směr nebude jednoduché. Budete vystaveni změnám a taky pokušením. Radci, lásku v průběhu dneška budete skloňovat ve všech pádech. Hvězdy jsou vám natolik nakloněny, že by vás mohla potkat dokonce i nějaká výhra. Lvi, své zájmy dejte tentokrát stranou a věnujte se partnerovi. Začíná být poněkud podezíravý. Pany, můžete očekávat zkoušku kvality dosavadního vztahu. Starší páry se musí víc snažit, aby své jistoty upevnily. Váhy, nerozptilujte svou pozornost, hrozí totiž ztráty. Hlídejte si svršky, dokumenty i prašule. Štíři, do milostného života mohou vstoupit rušivé vibrace. Můžete podrážděně reagovat na partnera i přátelé, ale nemělo by to ohrozit vaše dosavadní aktivity. Střelci, mírná náladovost se vám tedy nedá upřít. Obecně však můžete očekávat příznivý vývoj událostí. Kozorozi, vaším největším nepřítelem je vaše vlastní psychika. Hlavně se netvařte naštvaně. Naučte se povznést nad malicherností i detaily a bude fajn. Vodnáři, zkrotit sebe sama dnes nebude jednoduché. Události můžou nabrat nečekaný směr, držte se svých jistot. Ryby, připravte se na větší výdaje citů i financí. Pravděpodobně to bude souviset s všemožnými lákadly na exotické dovolené. Berani, včera vám bylo hej, dnes se držte zpátky. Vyhýbejte se adrenalinovým sportům i hádkám. Více v partnerském soužití bude potřeba více píle a houževnatosti, aby se vám obrátil partnerský život k lepšímu. Milí přátelé, snažte se udržovat vztahy na vstřícných základech. Opřete se o svoji dobrou náladu a také víru v dobrý konec. S touto výzbrojí se vám nemůže nedařit. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm na frekvenci jedna taky gala a připravený, já myslím, že docela dnes dobrý, výživný vtípek.
1: Dobře, tak já se taky připravím. Pojďme na to.
0: Jsem slyšel, že ta tvoje manželka je v posteli pěkný divoch. A ti nevím, jeden říká tak, druhý tak, to je těžký.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jedno.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. 1 plus 1, jeden forek od nás, jeden forek od vás. Tenhle je z takového pracovního prostředí, nebo spíš z budoucího pracovního prostředí. Prostě pohovor, klasický. Co by řekli vaši přátelé, kdybychom se jich zeptali na vaše slabé stránky? Já žádné nemám. Ale no tak, každý máme nějakou slabou stránku. Ne, nemám žádný přátelé.
1: Frekvence 1.

0: Tak tohle je Robbie Williams. Na Frekvenci 1 máme pro vás přesné zprávy o počasí. Dnes ještě přeháňky, už odpoledne dorazí ale slibované oteplení. Čekejme dusno a maxima až 27 stupňů, a to i během deště nebo bouřky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Teď se fotím já.
5: Řekni Epet.
6: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
5: Vždyť se mu sjedná jistě než do 3 minut.
6: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
7: Půl sedmé a zprávy Lucie Černé.
0: Dobré ráno, Česko je kratomová velmoc. V rozhovoru pro novinky.cz vedl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Podle něj se Česká republika stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství jeho držení. Za ještě větší zlo Fridrich považuje, a to kvůli závažným následkům, produkty z nízkopotentního konopí, tedy z ty s nízkým obsahem THC. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobci ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde. Živého a zdravého novorozence našel kolem jdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim roku 2024. Policie krátce na to zadržela tehdy 19-letou ženu. V italském kulturním institutu v Praze si lidé ode dneška mohou prohlédnout výstavu obálek knihy Pinokiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Karla Collodiho, který pohádkovou knihu napsal. Hvězdami nabitá zlatá tretra v Ostravě nabídla výjimečný atletický zážitek. Běh na 400 metrů žen ovládl Lourdes Gloria Manuel, a to v osobním rekordu 49 vteřin a 77 setin sekundy. V mužské výšce skončil Jan Štefela druhý. Střed elitních sprintérů na 150 metrů pak patřil nohou Lylesovi. Američan předvedl rekordní čas 14 vteřin a 67 setin sekundy.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: A se zdržením už počítejte na D8.
8: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut v omezení na dálnici D8. Popojíždět budete mezi 26. a 24. kilometrem z Ústí nad Labem na Prahu. A na dálnici D1 na 199. kilometru nepřehlédněte odstavenou porouchanou dodávku z Vyškova na Prahu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné, kde jsem to vzala, takovej hlas?
7: No, nebylo to špatný.
0: Krásné středeční ráno. No, úplně, jak to ze mě to krávy letělo. Vzpomněla jsem si na bráchu, jsem měla kamarádku Kláru. Mm-hmm. Víš, a ono se to blbě říká malým dětem. A vždycky, když měla přijít, tak můj brácha říká, přijde dneska krdá. Takže to bylo tak nějak jako podobný jako s tím krásné ráno.
7: No, ale přišla, ne?
0: Ale přišla.
7: No, tak teď to ráno taky bude fajn.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Část úředníků na americkém ministerstvu financí se zasazuje o vydání nové 250-dolarové bankovky u příležitosti 250. výročí založení USA. Na bankovce by měl mít portrét současný šéf Bílého domu Donald Trump.
2: Ano, tak do nich by rád byl na bankovce asi. Tak to je samozřejmě jeho posedlost sám sebou. Na něm vidíte, koho má na světě nejraději. To je takový jednoduchý. Ale ono jako k tomu moc nebo řada chlapů, co mu má blízko a nemají takovou moc a takovou pompu kolem sebe a takový peníze, čili on zosobňuje něčím v takovým extrémním kritériu určitý chlapský vlastnosti. By se rád viděl na bankovkách a zrcadla by se ráno zeptal, kdo je v Americe nejkrásnější a ještě by to nedořekl, už by byl do nich, že se ptáš.
1: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1. We'll be right back.

0: Sheeran, za 5 minut bude 6:45. A já tady mám jednu kvízovou otázku.
1: Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej jak rádio.
0: Včera jsme nakousli ty parkovací hodiny s Alabamy, říkám to správně?
1: Jo, Oklahoma to
0: Oklahoma,
1: bylo.
0: Může být.
1: Jo.
0: Tak já jsem se tím nechal lehunce inspirovat.
1: Ano.
0: A kolik letos teda slaví první semafor, co byl v České republice?
1: Jo, ten, co byl v České republice.
0: To nemůžeš pamatovat.
1: To si nepamatuju, to si rozhodně nepamatuju, ale tyjo. České republice, já si myslím, že by to mohly být nějaká 30. léta?
0: No.
1: No, dejte mi vědět, 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.
2: Frekvence 1.

0: jedna a záludná otázka. Jak starý je nejstarší semafor v České republice?
1: Přesně tak.
0: Nebo ne, nejstarší, ale jako kdy byl první?
1: No, řekla jsi to dobře.
0: To on už možná asi nestojí, ne? Tak jsem tak přemýšlela právě, že abych to řekla správně. Říkala jsem 30. léta, tak nevím.
1: První semafor s ručním ovládáním.
0: Aha.
1: Počkej, ale jako to zase...
0: Ne, tak to bude asi dřív.
1: Pomocí policisty fungoval v Hybernské ulici od roku 1927.
0: Ale počkej, tak to jsem zase nebyla jako no, až tak jako...
1: Říkám.
0: Až tak úplně vedle.
1: To není úplně marný.
0: To jsem teda myslela, že jsme tenkrát byli dál.

0: 7. třeba Bruno Mars. Nebo...
1: To je tichá dohoda, to já poznám.
0: To poznáváš naprosto správně a podíváme se ještě na tohlensto. To by měly být Atomic Kitchen.
1: Ano, ano, ano, jsou to oni.
0: Jsou to oni, že jo? Já jsem si říkala...

0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Hazardy jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Každá princezna.
13: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
14: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
16: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
17: Alubska Černá.
18: Dobré ráno, Senát bude schvalovat spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bezpečnostní rada státu projedná koncepci armády. Na zasedání dorazí i prezident. Kolony už hlásí D1 i Pražský okruh. Senát se dnes bude zabývat spornou novelou o veřejných rozpočtech. Vláda by například mohla navyšovat výdaje státního rozpočtu na strategické infrastrukturní stavby podle liniového zákona. Jak Frekvenci 1 řekl senátor z klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík, nevidí důvod pro další rozvolňování rozpočtových pravidel.
19: Nehospodaříme úplně odpovědně s ohledem na budoucí generace. Ty schodky 100 miliardové, které ročně sekáme, tak nejsou vysvětlitelné nějakými mimořádnými výdají na nějakými investicemi na infrastrukturu a tak dál, tak jak se to pokouší vláda rámovat. Takže skutečně nevidím jediný důvod, proč to ještě dál posílit a proč to dál rozvolnit.
18: Ministryně financí Alena Schillerová opozici oponovala, že zákon nezmění rozpočtové plány vlády a schodky budou podle ní pod 3% HDP s postupným poklesem. Bezpečnostní rada státu dnes projedná novou koncepci armády. Na zasedání dorazí i prezident Petr Pavel. Ten v úterý uvedl, že ho budou zajímat výdaje na obranu a modernizace armády, ale i připravenost státu na krizové situace, jako byl loňský rozsáhlý výpadek elektřiny a nebo povodně.
20: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě

0: zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku užívají podle průzkumu návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1 600 000 lidí nad 15 let a alkohol pije až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 žen a mužů pak má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025, kterou zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost. Olomouc ode dneška ovládne rekordní pouliční festival. Centrum města se do soboty promění v jedno velké živé pódium. Zdejší ulice obsadí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se sem na 6. ročník největšího pouličního festivalu v Česku s názvem Olomouc ožije. Organizátoři čekají letos rekordní ročník s návštěvností kolem 30 000 lidí. Brazilský soud poslal syna ex-prezidenta Bolsonara do vězení. Uznal ho vinným z nátlaku ve snaze ovlivnit soudní proces svého otce, který byl obžalován a posléze odsouzen za pokus o převrat v zemi. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 měsíce vězení za to, že podle brazilského nejvyššího soudu loni loboval u americké vlády za sankce vůči brazilským soudcům. Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu. Kansas City porazili Alžírsko 3-0. One man show má za sebou jejich kapitán Lionel Messi. Ten jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu. Rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Středa bude většinou oblačná až oblačná až zatažená. Sem tam bude ale i polojasno. A bude taky tepleji než včera. Během dne se výjimečně mohou vyskytovat přehánky nebo bouřky, které budou ale k večeru zase ustávat. Teploty nám vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě může být až 27.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A kolony už čekejte na D1 i Pražském okruhu.
3: Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete okolo 15 minut mezi 180. a 183. kilometrem. A také na Pražském okruhu se zdržíte okolo 10 minut mezi 15. a 19. kilometrem od dálnice D1 ve směru na letiště. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A i po 7. hodině na Frekvenci 1 pokračují Mára s Lubkou.
4: No dobré ráno, mě tak napadlo, když vlastně ten Messi už byl po několikáté na tom mistrovství.
1: Po šesté.
4: Jestli třeba, to je vlastně jak Jarda Jágr, hraje s mladýma klukama, jestli tam přijde pan Jágr, tak dobrý den.
5: Dobrý den, pane
4: jako
5: Messi.
4: Vykačka, no?
5: Na tom trávníku jako, pane Messi, přihrajte, pane Messi, přihrajte.
4: A on tam stojí, mává, on nic. No, mohl mi přihrát, no.

0: Blíží se léto, blíží se prázdniny a to znamená, že opět po roce je tu s námi někdo, kdo v tento čas chodí pravidelně. Ahoj, krásné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak chtěla jsem říct, jestli to zkusíme podle hlasu.
2: No, bude to těžký dnes.
3: Já vám to neusnadním. Dobré ráno.
0: Hele, co u tebe nového za ten rok?
3: Všechno při starým.
0: Vyspinkal ses dobře.
3: Vyspaný, mám dost času na spánek, na odpočinek, na děti, na rodinu. Nestěžuju si, občas fňukám.
0: To je takový oxymoron, mám dost času na děti.
3: Ne, já mám dost času na děti, jo. Ale rád bych ho měl víc.
0: Kdo je tu s námi? Frekvence 1.

0: Tomáš Měcháček je tady dnes s námi a vypadá to, že plán na léto je u tebe jasný, shakespearovské slavnosti?
1: Ano, ano, ano. Ty se hraju celý léto, já hraju v Macbethovi a ten se hraje v srpnu, tuším někdy. No, jinak točení a hraní divadla.
0: A ty shakespearovky, máš ta představení spočítaná, kolik jich bude?
1: No, jako těch mých?
0: No.
1: 8 až 9. Ty mě zkoušíš, nebo?
0: Neptám se.
1: Jo, tak 8 až 9.
2: Ono to totiž nikde není napsáno, kde hraješ ty.
1: Já? Tak, dovážení posluchači, já hraju v Macbethovi, který režíroval Jakub Krofta a v hlavních rolích se tam skví Lenka Krobotová a Marek Němec. A já můžu prozrazovat?
2: No můžeš, protože já jsem někde dokonce viděla i nějaký titulek. Tomáš Měcháček mě překvapil. A bylo to jako v pozitivním slova smyslu.
1: Aha.
2: To byla nějaká lonská
1: a
2: kritika.
1: A ohledně čeho to bylo?
2: No právě ohledně Macbetha.
0: Tak to není možný.
1: Jo, no tak jo. Ne, to je krásný. Kuba Krofta to narežíroval, jak je to tragický a temný. Tak je to vlastně velmi zlehka udělaný. A je tam živá hudba, naprosto fantastická. 3 holky tam mydlej do bubnů, čela a saxofonu. A je to jediný podle mě představení Shakespeareovek a vůbec celý všech letních představení, kterýmu déšť sluší. Protože to je skotská hra, že jo? Skotská tragédie, Macbeth. A když prší, tak je to prostě lepší představení.
0: A zbyde ti na něco jiného ještě přes leto čas, nebo opravdu jenom tady toto? A...
1: No, točím jeden seriál, nový. Je to seriál, nebo je to něco jiného? No, má to díly, tak to je asi seriál.
2: Má to díly, ono tomu, co má, tak jako do těch 6, 9, 10 se říká teďka nějak minisérie.
1: No tak tohle je sitcom. A to mě vlastně naplní celý léto, protože toho je hodně. Pak ještě něco jiného točím a občas hraju svoje představení Muži jsou z Marzu, ženy z Venuše, což je solo a jezdím si to tak. To jsou moje 2 radosti letos.
2: Tomáš Měcháček je dneska s námi na frekvenci.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Poslední dobou se nám tady ta slova moc neohřejou.
3: Rozmohl se nám tady takový nešvar a vám se docela razí.
2: Padlo nám to i včera, to znamená, že tady máme nové poslední slovo. 15 stovek ve hře. No a mám to natahovat, mám to zdržovat, nebo jdem na to. Tak jo, pojďme na to. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1, kdo
3: dobré
2: tam?
3: Dobré ráno.
4: Dobrý den, Milušková Hana.
2: Hani, odkud voláte?
4: Z Nového Města na Moravě.
2: Tak my tady pro vás máme větu od fotra na tripu. Když ji doplníte správně, tak berete 1500, jo? Poslouchejte dobře.
4: Já, počkejte, tak to už je zase nový. Já myslím, že tam to je...
2: No,
4: tak to ani nepostřehla.
2: To stalo včera. Vy jste myslela, že tam je ještě paní Kirchner, že?
4: Ano.
3: Nebojte, my vám pustíme.
2: My vám tu větu pustíme, tak dobře poslouchejte.
4: Aha, děkuju.
2: Jinak teda, jestli vás to zajímá, tak u Jany Kirchner to slovo, které jsme hledali, bylo ohniště. Tak jenom ať jste v obraze, jo? A tady A co jste typovala vy?
4: Já jsem typovala, teďka jsem tak zblbla, že se dovolala, že už jsem to zapomněla.
2: Jasně, úplně.
4: Já jsem typovala bylinky, že tam nemám.
2: Bylinky. No. No tak jo, hele, tak poslouchejte, je tady nová věta. Fotr na tripu, jo?
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak co myslíte?
4: No tak tohle to vůbec nevím, o co jde.
2: Je to
4: na triku.
2: No, je na tripu, je to cestovatel, tak něco zkuste. Jezdí na výlety.
4: Na výlety, co má? Bych řekla třeba, to asi blbost, peníze.
2: Peníze, dobře, tak pojďme to zkusit, dobře poslouchejme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak, peníze to nejsou.
3: Nejsou to.
4: To jsem dneska úplně zaskočená za jedno, že jsem se dovolala a za druhý tohle to slyším poprvé.
2: No.
4: Jsem si neuvědomila vůbec, co to je.
2: Jasně.
4: Já jsem řekla pěknou blbost, tak se omlouvám.
2: Nemáte vůbec proč se omlouvat. Hani, držíme palce, ať to vyjde někde jindy. My tady přihodíme 500. Zdravíme do Nového Města. Děkuju. No vidíš. A je to tam?
3: Tak to bychom měli.
2: 2000. Hrajeme ještě jednou dneska ráno.

0: Not fair. To se naučili říkat děti v nějakou dobu, že se začalo říkat takový to, tohle není fair. To není fair. No a pak jsou dospěláci, kteří jim na to řeknou, no život prostě není fair.
1: A pak se ještě děti naučili 6-7.
0: Dobře. No nic, pojďme na počasí, má ho paní Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno, deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Počasí u nás dneska ovlivňuje teplá fronta. Po jejím přechodu už nebude nic bránit k tomu, aby k nám od jeho západu postupně od jihu pronikl velmi teplý vzduch a teploty tak půjdou hodně rychle nahoru. Už během dnešního dne v odpoledních maximech i přesto, že bude převládat velká oblačnost, postupně na většině území Česka déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a to zejména v severovýchodní části našeho území, vystoupaly až k 27 stupňům Celsia. Bude to už takový ten dusnější, moc nepříjemný den s výrazným nárůstem teplot vzduchu. Srážky začnou ustávat a oblačnost se bude protrhávat v průběhu večerních hodin. A počítejte s tím, že nárůst teplot vzduchu bude tak výrazný, že se nám i změní chutě k jídlu.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: 2 minuty po půl osmé, pojďme na zprávy.
5: Dobré ráno, Senát dnes projedná změnu rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Návrh má také vládě umožnit navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už 5. rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinský prezident Zelenský už v úterý uvedl, že se lídři G7 shodli i na tom, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. V létě se na obloze objeví 2 letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle kterých bude 7 červených a bílých pruhů. Speciální nátěr společnost představila u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států. České volejbalistky dnes zahájí 2. turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se Češky střetnou už za 2,5 hodiny.
2: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě se podíváme na silnice.
6: Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde se popojíždí od 213. kilometru Holubice až po 207. kilometru Rohlenka. Zdržení je tam okolo 15 minut. A silný provoz je také při příjezdu do Brna po dálnici D1, kde jsou řidiči v koloně od 178. kilometru Ostrovačice až po exit 194. Tam je zdržení okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Nějak se nemůžu pořád vzpamatovat, Máro, z té předpovědi počasí. Říkala paní Dagmar Honcová, nesnesitelné dusno?
1: Ano, doslova.
0: Já jsem totiž právě včera tak jako kontrolovala předpověď počasí. Já ti totiž řeknu, co jsem udělala. Hroznou věc.
1: Ty jsi něco vymňoukla, viď?
0: Hroznou věc jsem udělala. Já jsem se někdy v únoru přihlásila na olympijský běh na 10 kilometrů. On se běží dneska. A já jsem tak celou dobu jako to kontrolovala a říkala jsem si, počasí dobrý, že jo, to je. Hele, kdyby pršelo, mě to nevadí. Ale jako jestli má být nesnesitelný dusno.
1: Já si myslím, že tam je chyba v tom, že ses tam přihlásila v únoru. Člověk je promrzlej.
0: Jasně.
1: A no tak to v létě, to nějak dám.
0: Aspoň se zavřím.
1: Ano, ano, ale toto? To nečekal nikdo. My čekali jaro a zatím přišel mráz.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Co vy na to?
2: No tak na to mě neužije, Miluško. Já jako bohužel musím použít odpornou frázi, to za mých časů. Já jsem jaksi přišel do poměru, kdy se o bydlení ani neuvažovalo, protože to byla manost. Druhá věc je, já si myslím, že je ohromně přeceňovaný ten nárok na to bydlení. Oni dokonce by chtěli, aby bylo zařazený mezi lidský práva bydlení. Já jsem říkal, pokud to bude možný v křovinách, tak jo. Ale já si myslím, že umožnit bydlení má být lidský právo, abyste nezůstal na ulici. Ale bydlení neznamená mít byt. To je velký rozdíl. To je, jako byste mohla říkat, že nebudete jezdit městskou dopravou, že chci, aby ten autobus byl váš, jako ten, co to krade v Norsku. Možná to proto krade. To je nějaký ultrasocialista.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: opět za vámi. Pokud milujete fotbal, taky kus dobrýho jídla a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak dávejte dobrý pozor.
1: V restauracích a barech označených samolepkou Food Marks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny.
0: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zaslat ho do aplikace Coke App. No a pozor, po Česku křížem krážem právě teď vyráží náš kolega Tomáš Fíla.
1: Tome, ahoj, krásné ráno. Kam dnes jedeš a co vezeš?
2: Krásné dobré ráno. No tak pojďme si tedy zopakovat, co dnes vezu. 500 korunový voucher do restaurace sítí Food Marks, k tomu samozřejmě luxusní sluneční brýle, plážovou sušku, velkou plážovou tašku a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. To bylo vyčerpávající, bylo to rychlé. Ono je to každý den stejné, takže já si myslím, že opakování matka moudrosti, ale netřeba se tomu více věnovat. Je toho zkrátka dobře hodně. Opět to mám připravené pro jednoho z našich nejrychlejších posluchačů, kteří za námi přijdou a dnes, přátelé, jedeme do Ústí.
1: A teď do kterýho, vy?
0: Ústí, jedeš do Ústí, já vyhrál jsem.
2: No, jedu do Ústí, jo?
1: Ano.
2: Takže je to Ústí, pod kterým protéká řeka.
1: Která se jmenuje?
2: Labe.
0: No, tak je to
1: Ústí.
2: No, je to Ústí nad Labem, no. Tak právě do něj jedem, ale míříme tam dnes na náměstí, člověče, na který si nemůžu vzpomenout.
1: Fakt? Počkej, a je to hlavní náměstí v Ústí nad Labem?
2: No určitě.
1: Jo, já bych tě nějak ráda... povídejte si, kluci, já to zkusím najít.
2: Jo, prosím tě, podívej se na to. No, samozřejmě, vzhledem k tomu, že dnes míříme právě sem a protože Ústí nad Labem, se přiznám, že já mám spojené vlastně s krásnou přírodou, ale zároveň kontroverzi k tomu tvoří chemička, jo? Mm-hmm. Tak dneska si dáme heslo, které bude znít Baňky praskají.
1: Hele, Tome, já to nemůžu najít, tam těch náměstí je strašně moc. Baňky praskají, já mám nápad.
2: No, já mám to.
1: Jo, jasně. Ty nám to řekneš, až to najdeš a my to pak řekneme do vysílání. Jo?
2: No tak, ale tak.
1: A nebo pozor, máš po ruce nějaký papír, kam by se to jako dalo podívat se?
2: No já bych měl po ruce papír, na který bych si to mohl napsat.
1: Jo.
0: Jo, takhle. Jdeš na to z opačné strany. Mm-hmm.
1: No, tak každopádně, mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola. Ty teda dneska jedeš do Ústí nad Labem na náměstí, které je zatím zahaleno tajemstvím.
0: To si ještě upřesníme.
1: A my to upřesníme. Jo, v podstatě...
2: Je to přesně tak. Uděláme z toho dneska takovou lehonkou bojovku, takže sejdeme se tam ale v 10.00, jo? To samozřejmě platí.
1: Dobře, 10.00 Ústí a my přibližně za 10 minut prozradíme, jaké konkrétní náměstí to je. Tak jo.
2: Přesně tak. Máme to dneska na dvakrát.
1: Přesně, měj se, papa, ahoj.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorfinrepublic.cz. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Dnes na Frekvenci 1 to nejlepší z muziky i po 8, třeba Pavel Celta a Pokáč.
1: Já tak zpívám, zpívám dál. Všechno, co
2: máme, písničku, to se musí nechat.
0: To se povedla, no.
2: No, ale povedla se i ta od Pharrella Williams.

0: i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dechfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dechfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dech.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
5: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
6: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupit právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: S Lucí Černou.
12: Dobré ráno, Senát dnes bude schvalovat spornou novelu o veřejných rozpočtech. Česko je podle šéfa protidrogové centrály kratomová velmoc. D5 Plzně blokuje čerstvá nehoda. Senátoři dnes projednají spornou novelu o veřejných rozpočtech. Vláda by podle návrhu mohla třeba o 3 roky prodloužit možnost navyšovat rozpočtové výdaje na obranu nad požadovaná 2% HDP, aniž by se započítávaly do výdajových rámců rozpočtu. Opozice varuje před utrácením a zvyšováním státního dluhu. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové z hnutí ANO jde o investice.
13: Paní ministryně financí se snaží o to, aby tady nebyly žádné rozpočtové triky. A zároveň také zdůrazňuje, že to zadlužení nesmí překročit 3% HDP. To je jak v programovém prohlášení, tak je to i v těch evropských předpisech. To je pro mě jasná deklarace toho, chceme dát finanční prostředky do investic.
12: Naopak senátor z klubu ODS a TOP 09 Stanislav Balík řekl, že nevidí důvod pro další rozvolňování rozpočtových pravidel. S ohledem na budoucí generace už teď nehospodaříme podle něj odpovědně. Za kormidlem pachtnice, která se o víkendu střetla s katamaránem u chorvatského města Split, nebyl v okamžiku tragédie kapitán, ale jeden z Čechů, kteří při srážce zahynuli. O nových podrobnostech incidentu s odvoláním na vyšetřovatele informují chorvatská média. Příčina nehody se stále vyšetřuje. Vyšetřovatelé se chystají vyslechnout přeživší z plachetnice i osazenstvo katamaránu. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Prokuratura také nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili anebo mohli řídit. Česko je kratomová velmoc. V rozhovoru pro novinky.cz to uvedl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Podle něj se Česká republika stala velmocí ve výrobě a prodeji kratomu i kvůli tomu, že u nás neexistuje limit ohledně množství.

0: držení. Za ještě větší zlo Friedrich považuje, a to kvůli závažným následkům, produkty z nízkopotentního konopí, tedy ty s nízkým obsahem THC. Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde. Živého a zdravého novorozence našel kolem jdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim roku 2024. Policie krátce na to zadržela tehdy 19-letou ženu. První tankery převážející íránskou ropu opustily americkou blokádu v Hormuzském průlivu. Uvádí to agentura AFP s odkazem na web sledující pohyb plavidel. USA a Irán dosáhly mírové dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu v neděli. Podrobnosti zatím nejsou známé. K podpisu dohody má dojít v pátek ve Švýcarsku. Hvězdami nabitá zlatá tretra v Ostravě nabídla výjimečný atletický zážitek. Běh na 400 metrů žen ovládla Lourdes Gloria Manuel, a to v osobním rekordu 49 vteřin a 77 setin sekundy. V mužské výšce skončil Jan Štefela druhý. Střed elitních sprinterů na 150 metrů patřil Noahu Lylesovi. Američan předvedl rekordní čas 14 vteřin a 67 setin sekundy.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Dneska se bude v Česku i nadále oteplovat. Obloha zůstane většinou oblačná i zatažená. Místy se objeví přehánky a zejména na východě a severovýchodě země také bouřky. Večer by ale měly srážky postupně ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě může být až 27.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A čerstvou nehodu hlásí D5 u Plzně.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D5, kde na 85. kilometru u Plzně ve směru na Rozvadov se stala dopravní nehoda dvou vozidel se zraněním. V místě dopravní nehody se zatím kolona netvoří. A silný provoz přibrzdí řidiče na pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od 82. kilometru až po 16. kilometr Barandovský most. Tunely mohou být blokově odbavovány a zdržení je tam přes 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 herec Tomáš Měcháček. Myslím, že zítra se uzavírají nějak známky, pololetky jsou dopsaný. Pamatuješ ty si na tyhle stresy spojený s koncem roku? Když jsi byl tady v tomhle tom věku.
5: Takhle po ránu mi se škrabávat stroupky. Těch dětských traumat.
4: Jo, zůstaly z toho strupy. Svěděj pořád.
5: Ne, jenom když se na to někdo ptá. Tak je, ty nervy byly, no, protože tam byly tresty za blbý známky, ale ty vlastně, to už bylo hotový teďka, že jo. Teďka už se to jenom přebíralo, teďka už se moc, touhle dobou už nebylo moc školy, už se chodilo na výlety do zoo.
6: Když už byl takový langzám, tak tam radši nechodil.
5: Ne, to já jsem musel.
4: Co by dělal zoologicky, že jo?
5: No, seděl bych na pivu. Moje maminka byla učitelka, tak ta na to dbala, abych do té školy chodil.
4: Učila na stejné škole, kam se chodil?
5: Jenom do třetí třídy, kam jsem byl převelen ve druhé třídě kvůli chování, tak si mě vzala pod křídlo a pak jsem utekl na plaveckou a radši jsem plaval. Takže jsem byl jako v jiné škole.
4: Jako sportovní jako?
5: Já jsem plaval, no. Jako Šilhanova.
4: Fakt?
5: No.
4: A ona je mistryně republiky. Ty
5: já taky v páté třídě.
4: V páté třídě mistr republiky.
5: Delfínek.
4: Ne, počkej, jako mistr republiky, to je někdo, jako, dostal ses někdy někam, jako, za ty hranice té republiky?
5: Byl jsem, tak vzhledem k ročníku, tak my jsme plavili v 90. letech a jo, byli jsme v Německu, tam jsem dostal i odměnu za nějaký vítězství, 100 marek třeba.
6: To nebyl malý peníze.
5: To nebyly malý peníze, to byly západoněmecký marky, kamaráde.
6: Zůstalo si z toho něco?
5: Nedovez jsem to domů. Ne. Koupil jsem si věci na plavání.
4: Na plavání.
5: Protože jsem musel.
4: Ne, počkej, a tím pádem jsem měl takovou tu lepší čepici, než měli ti plavci tady u nás.
5: To já jsem nenosil ty čepice, já byl nakrátko. Já jsem si koupil brejličky a plavky a ručníky, takový ty to byly, začaly takový ty malý ruční, ty nasávací.
4: Jo.
5: Si koupíš, hned to ztratíš, protože to je malý.
4: No. A chodíš pořád plavat?
5: Ne.
4: Jako drží tě to, ne?
5: Ne, mě to nedrží.
4: A nemrzelo tě to nikdy, že?
5: Ne.
4: Že to skončilo?
5: Takhle, díky plavání jsem se asi neufetoval, vzhledem k tomu, že jsem z Ústí. A spousta mých kamarádů z dětství se v podstatě ufetovalo. Takže mě to plavání jako asi zachránilo před takovými rozhodnutím je z mládí.
4: Hele, taky počítáš, že svoje děti takhle jako zapřáhneš, aby se nechytly nějaký blbý party?
5: Hele, asi jo.
2: Dnes je tu s námi herec Tomáš Měcháček.

0: 11 minut po 8 raní, dobré ráno. No a my už teďka máme úplně přesnou tu lokaci, kam Tomáš dnes vyrazí rozdávat radost a smích s autem plným osvěžení v podobě nápoje Coca-Cola.
1: Tak Tomáš je právě teď na telefonu, aby nám prozradil, kdeže to tedy dneska bude. Pokus číslo 2, Tome, kolik je tam náměstí a na které jedeš?
2: Tak, náměstí je tam spoustu, ale já nejedu ani na jedno, protože my si dáme servas před Domem kultury, který je na Hradební ulici, takže velká Hradební před Domem kultury se dneska potkáme v 10.00 a bacha, heslo zní baňky praskají.
0: Podívej na kluka, mají tam 3 náměstí, 4, a je mu to málo, tak,
1: tak si vezme
0: kultury.
1: Hradební, tak jo, takže...
2: Ve velké Hradební před Domem kultury v 10.00 budou praskat vaňky a radovat se z výher. Tak jo, mějte se hezké ráno.
1: Šťastnou cestu, ahoj.

0: Hostem dnes s námi na Frekvenci 1 je herec Tomáš Micháček. Je něco, s čím jsi ve škole jako bojoval, co ti opravdu jako nešlo? Tělocvik asi teď už vím, jako, že plavání dobrý, ale co bylo teda?
1: No, sedět, hlásit se, mlčet, to byly ty nejzásadnější problémy asi.
0: A nějaká třeba ředitelská, nebo aspoň třídní důdka?
1: Dvojka schování.
0: No, fakt? Krása.
2: Fakt. Počkej, ty jsi tak zarazoval, jako kdybys v tom nebyl sám.
0: No,
1: může být. Pravidelně?
0: Jednou.
1: Já párkrát, no. Jednou málem trojku, ale to už, protože jsem přeci jenom byl jako spolehlivý, když šlo o důležitý věci, tak se nade mnou paní učitelka Suchanková smilovala a asi to nějak uhráli na horš, 2 minus, mi říkala.
2: 2 minus schování.
1: Takhle, ono, víš, jak jsou taky ty dělobuchy, takový ten kobereček, tak já jsem to zapálil ve třídě a chtěl jsem to vyhodit z okna. Odevzal jsem v okno, ale oni tam bylo ještě druhý. Takový to druhý okno.
0: Započítal.
2: Kaslový okno prostě.
1: Takže to takový kulomet ve třídě, no. Ne, že bych se úplně přiznal, ale všichni věděli, že jsem to byl. Mm-hmm.
2: Kdo to byl? Tomáš Měcháček je s námi dnes na Frekvenci 1.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: frekvenci 1. Miluješ kvízy?
1: No. No, celým svým srdcem.
0: Kdo by je nemiloval, že jo?
1: No, my na frekvenci 1 je přímo zbožňujeme. Každý pátek se do toho společně pořádně opřeme, hrajeme, soutěžíme, pěkně to běží, no ale hlavně se snažíme sestřelit Miloše.
0: Ano, i vy se můžete postavit proti Miloši Pokornému v našem online kvízu frekvence 1. Pozor! Ale tentokrát je to už zítra. Hrajeme výjimečně ve čtvrtek v 9 hodin 45 minut.
1: No a ono to má totiž jeden takový pravý fotbalový důvod. Minulý týden totiž odstartovalo mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026. Víme všichni, česká reprezentace už zítra v 18 hodin se utká s Jihoafrickou republikou, takže kvíz bude jak? Ve fotbalovém duchu.
0: Jasně, ve hře jsou navíc i vouchery Coca-Cola v hodnotě 1000 korun do restaurací Food Marks pro 3 nejlepší soutěžící.
1: No a když už zmiňujeme oficiálního partnera mistrovství světa ve fotbale Coca-Cola, tak se s ní soutěží i přímo ve Food Marks, restauracích a barech.
0: Tam si můžete dát Coca-Cola nápoj ve skle, užít si fotbalovou atmosféru, fandit české reprezentaci a zapojit se do soutěže o další ceny.
1: Stačí zadat kód ze zadní strany k etikety do aplikace Coke App. A je to.

0: samozřejmě na frekvenci 1, přesně 8:30, krátký pohled na počasí, dnes dusno a maxima až u 27, a to hlavně na jižní a východní Moravě. Jinak ještě přeháňky odpoledne, tedy slibované oteplení, ale taky bouřky.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Byla. To dobré začíná u nás.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Minuta po 8:30 a Lucie Černá.
7: Hezké ráno, prezident Petr Pavel dnes ráno zamířil na úřad vlády, tentokrát na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu je mimo jiné koncepce výstavby armády do roku 2040, kterou předkládá ministr obrany Jaromír Zuna. Izrael dnes ráno několikrát zaútočil na jih Libanonu, uvádí to agentura AFP. Stalo se tak podle ní navzdory nedělní dohodě mezi Spojenými státy a Íránem, která má být zásadním krokem k ukončení války v Íránu. Teherán po jejím oznámení opakovaně zdůrazňoval, že její součástí musí být i ukončení bojů v Libanonu. Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech výhrou nad debitujícím Jordánskem 3-1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Kuraka a Kapvert jedním ze 4 nováčků na závěrečném turnaji, si tak na první body musí počkat minimálně do úterního duelu s Alžírskem ve druhém kole skupinové fáze. V ní změří Rakušané v pondělí síly s úřadujícími mistry světa z Argentiny, kteří dnes po hetriku Lionela Messiho porazili Alžírsko 3-0.
1: Frekvence 1.
8: Doprava.
7: A ještě míříme na silnice.
9: S opatrností projíždíte na dálnici D5, kde na 85. kilometru u Plzně ve směru na Rozvadov se stala dopravní nehoda 2 vozidel se zraněním. V místě dopravní nehody se zatím kolona netvoří. A silný provoz přibrzdí řidiče na pražském okruhu ve směru Gruzini, kde se popojíždí od 82. kilometru až po 16. kilometr Barandovský most. Tunely mohou být blokově odbavovány a zdržení je tam přes 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1. Seš fotbalový fanda vlastně?
6: No moc, ale jo.
0: Ale
6: když
0: jo.
6: Se hraje, tak víš, jak to je. Celou dobu tomu vlastně vůbec nerozumíš, ale jak se začne hrát mistrák.
0: A jako musí ale hrát naši, nebo koukáš třeba, já nevím, na zápasy, prostě, ne.
6: Naši.
0: Naši. Kdyby ses měl vybrat, fotbal nebo Stardance?
6: Jo, tak to je ale těžká. No, hele, asi AZ Quiz.
0: Asi

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Barcelona ždímá eura z návštěvy papeže. K pronájmu jsou i balkony nad cestou, kudy projede. Co vy na to?
2: No tak z návštěvy papeže ždímá každý a Španělsko jako tradiční katolická země si to užije, že jo?
1: No.
2: No zavzpomínají na inkvizici, španělskou botu, na všechno. No tak Španělsko je katolická, nebo byla katolická velmoc. On tam teď vládne ohromnej levičák. Takže ten to tam čistí.
1: Jo, no. Přesně, ten to pročistí, ale zase dostavěli, že jo, takže dobrý.
2: Jo, no a druhá věc je, Barcelona je krásná.
1: Jo. No, pronajímají tam balkóny za 2,5 tisíce na člověka, to vypadá.
2: Musíte říct ale měnu.
1: Za 2,5 na naše, rovnou počítám. Jo, za 400 euro. No, ale to budou ty zelenější balkóny.
2: To je za babku, možná. Hele. Papež na balkóně za 100 euro, to je za babku.
1: No,
2: to bych koupil a přeprodal.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Herec Tomáš Micháček je tady dnes s námi. Už za pár dní, mimo jiné, můžete na Tomáše vyrazit taky na Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na představení Macbeth. Tomáši, ty už máš vyzkoušené všechny ty scény, kde se všude bude hrát?
1: Počkej, no tak hraje se kde? Brno, Ostrava, Bratislava a Praha.
2: A Praha.
1: A Macbeth se, myslím, bude hrát. Upřímně se musím přiznat, vážení posluchači, úplně jsem se na dnešní rozhovor nepřipravil, ale můžu se kouknout do diáře, kde všude hraju, ale myslím si, že v Praze.
2: V Praze je blaze, nemusíš koukat do diáře.
1: Dobře.
2: Máš nějaký ten prostor, který se tě tak nějak jako zaril pod kůži? Víš, jako, že byl něčím jiný, něčím specifický, něčím,
1: Hráli jsme na lokti, tam to bylo krásný, ale to průkrabství na Pražském hradě, teď už se nehraje na Míčovně, v tom parku, tam to taky mělo něco do sebe, ale tady to je, teď je těch letních scén hodně, každý divadlo má tu letní scénu, ale ten Pražský hrad má přeci jenom něco do sebe. Ta zeď za náma funguje krásně, i celý ten výlet, jako jít na ten hrad a pak projít v noci tím hradem, jo, to mě baví, je tajně na kole přes nádvoří.
0: Co děláš?
1: Ne.
2: Ne, nemůžu.
1: Neumím lhát.
0: Ani mi to ani nenapadlo.
2: Ne, když je něco tajně, tak...
1: Takhle, za Miloše to nešlo, ale teď můžeš normálně v noci hradem, protože je všech.
2: Tomáš Micháček je dneska s námi na Frekvenci 1. Táhněte!

0: Herec Tomáš Věcháček dnes s námi na Frekvenci 1. Pojďme ještě na téma Shakespeare. Která je podle tebe nejlepší hra?
1: Sen noci svatojánský, Bouře, to je nejlepší.
0: A kde bys měl vybrat
1: jednu? A Večer tří králový, protože jsem ho hrál před lety a hrál jsem ho asi dvakrát už. Tam je těžší rozjezd, ale pak je to strašná legrace. Ale Sen noci svatojánský, ten mám nejradši.
0: A kde bys měl vybrat jednu?
1: Sen noci svatojánský.
2: Takže spíš komedie než trága.
1: Aha,
2: jo, máš to radši.
1: Tak jako Hamlet, OK, Romeo a Julie, OK, ale Sen noci svatojánský, jako, to je fakt super.
2: A ty sám máš radši ty komediální nebo ty tragický postavy?
1: Já mám radši ty tragický.
2: Jako líp se to hraje, nebo...
1: No, hraju to málo, takže to mám radši.
2: Hele, na ČSFD se píše. Objevil to tady Mára, počkej. Koukal na to, tak já ti to nechám, můžu?
0: No, ne, klidně to řekni.
1: Ne, řekni to, Máro.
2: Řekni to.
0: Jsi prý lingvista. Tady jsem se dočetl česky, slovensky, anglicky, německy, norsky a rusky.
1: Takhle, tu slovenčinu prý ně. Já si myslím, že mluvím slovensky. Ale většinou mi říkají, nemluv slovensky, nebo dostaneš do držky na Slovensku. Norsky umím, protože jsem tam žil, ale teď už tolik ne, ale rozumím. A bát se nemluvím. Teda, mluvit se nebojím. Anglicky, jasně, a německy, protože jsem z Ústí.
2: A rusky, protože jsi takový rusky, ročník, jaký seš.
1: Rusky, no.
2: Stihl jsi to ne na základ, nebo ne?
1: Hele, ne, nestihl.
2: Nestihl jsi základku.
1: Ale, no, pátou třídu, takže k tomu se pojí krásná historka.
2: Tak ti bija zavu.
1: Tak ti bija malčík a zajčík. Ale máma byla učitelka a v 89. se pořádali vinný dýchánky, protože byla revoluce a hrozně učitelky se scházely různě po bytech, často u nás, a u vínka řešili, jestli se bude klasifikovat ta ruština. Tak já jsem v prvním pololetí měl dvojku, ve druhém pololetí jsem na konci roku měl dostat trojku až čtyřku. Tak jsem volal na informace v roce 89 v páté třídě.
3: Dobrý den, já bych chtěl číslo na ministerstvo školství.
2: Kecáš.
1: A oni, a proč si to přeješ, chlapečku?
3: Já bych jim chtěl říct, ať se neklasifikuje ruština.
1: A oni, tak se zeptej maminky. Jsem to slyšel na těch večírcích, no. Ne, ale rusky teda si jako troufnu mluvit, ale asi neumím, by řekl Rus. A když jsme hráli v Rusku před, já nevím, 15-20 lety v Petěrburgu a v Moskvě, z Nije, tak jsem to představení prostě chtěl hrát v ruštině a oni pak jako, proč jsem hrál v polštině?
4: Takže dopíšeme ještě polsky.
2: Takže polštinu tam dopíšem. Tomáš Micháček byl s námi na Frekvenci 1. Tomáš, díky moc, měj se krásně.
1: Děkuji za pozvání,
2: ať se
1: mějte
2: daří.
1: Se krásně, krásné léto.
0: To je taky. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
5: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
9: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Do the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her?

0: Hned před 9. raní, pojďme rovnou na poslední slovo, ať to stihneme, ať ty 2000 už můžeme rovnou někomu udat.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Je pravda, že v poslední době neděláme nic jiného, než rozdáváme peníze. Včera nám to znova padlo, takže je tady další volající a další, hlavně nová věta na Frekvence 1. Otázkou je, kdo chce soutěžit. Krásné ráno, tady Lubka a Mára, Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Silvie, Ostrava.
3: Silvie, zdravíme vás do Ostravy. Zaregistrovala jste, že to včera padlo?
4: Ano.
3: Jo. Tak máme pro vás 2000 za novou větu.
4: Ano.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Vysílačka.
3: Tak to pojďme prověřit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Vysílačka to není.
3: Silvie, nedá se nic dělat. My moc děkujeme za telefonát a přihodíme peníze, jestli souhlasíte.
4: Jasně.
3: Tak jo. Mějte se krásně.
0: Tak to bychom měli. A u Robina za 2,5.
3: Přesně tak, hrajeme už dneska dopoledne.
6: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše. Ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
7: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na

0: Jednání k 10.6.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
6: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
7: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: Má je pro vás Lucie Černá.
9: Hezké ráno, tragické nehodě plachetnice v Chorvatsku mohla předcházet nepozornost. Senátoři dnes projednají zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Kolony čekejte na D1 i D8. Tragické strážce plachetnice s katamaránem u chorvatského Splitu pravděpodobně mohla předcházet nepozornost a nerespektování mezinárodních pravidel pro zabránění srážkám na moři. Podle mořeplavce Jiřího Zindulky je ale zapotřebí počkat na výsledky vyšetřování.
10: Při nehodě zemřeli 4 Češi. Příčiny nehody nejsou dosud zřejmé. Podle Zindulky ale nelze vyloučit ani možnost, že posádka rychlého katamaránu plachetnici přehlédla a udělala nečekaný manévr. Neštěstí se stalo v neděli dopoledne v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na plachetnici pod francouzskou vlajkou cestovalo 8 Čechů. Po srážce s katamaránem, na jehož palubě bylo 125 lidí, se plachetnice potopila. Kateřina Vavřínová, Frekvence.
9: Prezident Petr Pavel dnes ráno zamířil na úřad vlády, tentokrát na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu je mimo jiné koncepce výstavby armády do roku 2040, kterou předkládá ministr obrany Jaromír Zuna. Senátoři dnes budou projednávat zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Podle novely, kterou předložili opoziční zákonodárci, by o tranzici nově rozhodoval i soud. Mohl by se také omezit přístup trans lidí na veřejné toalety. Proti navrženým úpravám se včera protestovalo v Brně. Další demonstrace se chystá v Praze. Na státovce mezi Hradcem Králové a Jaroměří počítejte se zdržením. Silničáři úplně uzavřeli průjezd Černožicemi.
11: Uzavírka je naplánována na půl roku, opravuje se totiž most, po kterém silnice první třídy vede. Současný klembový most je ve špatném technickém stavu a tak ho nahradí nová železobetonová konstrukce. Obnovy se dočká také přepad rybníka a opěrná zeď. Zároveň tady vyroste nová cyklostezka a lávka pro pěší. Řidiči zatím mohou do listopadu jezdit zdarma po dálnici. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se v noci na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení vojenské podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který do Francie přicestoval také, v úterý uvedl, že se lídři G7 shodli i na tom, že Rusko válku proti Ukrajině nevyhrává a musí co nejdříve uzavřít dohodu. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manilu. Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se Češky střetnou už za hodinu.
7: Frekvence 1.
5: Počasí.
9: Dneska se nám bude i nadále oteplovat, obloha ale zůstane většinou oblačná i zatažená. Místy se objeví přehánky a zejména na východě a severovýchodě země také bouřky. Večer by ale měly srážky postupně ustávat. Teploty odpoledne mezi 20 a 25 stupni na jižní Moravě až

0: 27 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A se zdržením počítejte na D1 i D8.
2: Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde kolona je od 178. kilometru Ostrovačice až po exit 194. Se zdržení je tam okolo půl hodiny. A dopravní omezení také přibrzdí řidiče na D8 ve směru na Prahu, kde je kolona od 28. kilometru po 25. Tam se řidiči zdrží okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po 9. hodině už máte na frekvenci 1 Miloše Pokorného.
3: Adolf má dneska svátek, tak všem Dolfíkům, Adolfům, jak nevím, jak ještě to jméno trošku jako upravit. Dolfy většinou, Dolfy. Ada, možná Ada, to by šlo. Tak všechno nejlepší k svátku, hezky si to oslavte, pánové, no a máme středu 17. června. No a my tady dneska máme takovou speciální nabídku Radio Campy Frekvence 1, na který se podívám a taky se podíváme na to, že zítra máme výjimečný kvízíček se střelcem Miloše a já vám vysvětlím proč, protože zítra se hraje fotbal. Takže ke všemu se dostaneme, já vám z Frekvence 1 přeju příjemné, klidné, hezké ráno a jdeme na muziku.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak nelze si nevšimnout, že stále probíhá mistrovství světa ve fotbale v Kanadě, Spojených státech a Mexiku. Hlavně dámy to pocítili, že pánové sedí víc u televizi, i když z druhé strany. Spousta zápasů se hraje v nočních hodinách, tak pokud váš manžel vstává, tak nejde na zálety, ale jde si pustit fotbal, protože prostě ty zápasy začínají prostě pozdě. A my zítra hrajeme velmi důležitý zápas i s Jihoafrickou republikou, kde musíme bodovat bez diskuze. Proto taky zítřejší kvízíček bude speciál. Já teda úplně nevím přesně, že to nevím nikdy, ale naše velmi šikovná děvčata, které kvízy sestavují, nebo která kvízy sestavují, tak ty se vždycky na mě usmívají a říkají, tak ve čtvrtek tentokrát. Takže jenom upozorňuji, že tentokrát kvíz se střelete Miloše je ve čtvrtek, protože hrajeme právě tenhle velmi důležitý zápas a mám takový pocit, že ten kvíz bude trošku na to jako namontovaný. Ale uvidíme, ale myslím, že se moc plect nebudu. Takže, no a mimochodem tedy, pokud pánové sledovali, tak první velké představení Lionela Messiho, kdy vystřílel Argentině nádhernými góly, prostě vítězství, je vidět, že Lionel si tohleto mistrovství užívá, může možná být jeho poslední, vzhledem k věku, ale při jeho kondici a při jeho profesionalitě, možná, že ne, ale v každém případě Argentina je mužstvo, který určitě stojí za to sledovat právě také kvůli Lionel Messimu. Tak, přátelé, Argentina dobrá, Lionel taky je dobrý, ale zítra prostě my potřebujeme udělat ty body, aby jsme mohli pomýšlet na to jít dál. A my se to budeme trošku snažit tady nahnat naším kvízíčkem, takže zítra v 9 hodin 45 minut registrační místnost a jdeme na to. Moc se na to těším. No a za chviličku vám řeknu, proč je dobrý se podívat na radiokempy Frekvence 1, které nás čekají i v letošním roce, jich hodně. Já se na jeden pojedu podívat právě s kvízem se střelcem Miloše. Děláme takový pokus, jak vás to bude bavit na místě a pokud by se to takzvaně čaplo, tak to určitě ještě rozšíříme, ale bereme to jako takovýho pilota, jestli vás to bude na místě bavit. Takže doufám, že ti z vás, co pojedou 22. července do kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové, takže se tam potkáme. V každém případě jinak další termíny vám řeknu za chviličku. Jsou tam skvělý kapely, bude to jako každý rok velmi příjemná akce, velmi zábavná. Hezké ráno.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme

0: Tak já jsem vás lákal na 22. července do kempu Stříbrný rybník u Hradce Králového, kde si dáme takového pilutka sestřel Miloše přímo na místě a do toho tam bude Michal Hruza a kapela Hruzy. Pokud byste náhodou ale nemohli toho 15. července, to je 22. července do Hradce, nebo k Hradci, tak Michal Hruza a jeho kapela bude 15. července také v pražských Riegerových sadech v rámci Prague Open Air, takže samozřejmě klasické hity kapely Hruzy, Michala, můžete v Riegerových sadech si dát občerstvení, já jsem se tam jednou byl podívat, je tam moc hezká atmosféra a myslím si, že na podobný koncert je úplně ideální. No a pokud byste nakonec se rozhodli, že toho 22. dorazíte, tak já vám za chviličku řeknu, jaké jiné možnosti s Frekvencí 1 máte a koho uvidíte, protože kromě Michala Hruzy tady máme další interprety, které máte rádi z playlistu Frekvence 1. Ale jak jsem říkal, 15. července, Praha, Prague Open Air, Riegerovy sady, no a později se podíváme na to, co všechno můžete v rámci kempu Frekvence 1 vidět a podívat se. Lucie, já se tě musím zeptat. Půjdeš se podívat na nějaký kemp? Ty seš takový kempový typ.
1: Já jedu dokonce pod stan letos.
0: Ty jedeš
1: s Martičkou.
0: Vy jedete pod stan?
1: My jedeme pod stan.
0: Nechcete si se mnou promluvit, já jsem se teď vrátil z kempíčku.
1: Ne, byl jsi pod stanem.
0: My jsme spali v autě.
1: Jakoby v hotelu jste spali, byli jste v kempu.
0: Mytí nádobí, klasická taková ta místnost, jak tam všichni chodí. Pak chodí s těma, já jsem vlastně zjistil ty vychytávky, co mají ty kempaři. Že oni mají takový ty speciální nádoby, ve který mají nádobí, pak zase mají jinou nádobu na něco jiného. Paní tam měla houpací síť takovou menší, rozhozenou, takže jsem zjistil, že kempování je opravdu jako životní styl. Hodně se to od mých mladých let, kdy jsem tu a tam do kempu jel, hodně se to posunulo.
1: No, já tomu věřím. Včera mi volala kamarádka zrovna a říká, máte stan? Já říkám, máme. A ona říká, teď mi sestra slíbila, že mi půjčí stan. A ten má v tom zakomponovanou i nafukovací matračku.
0: Jo, takhle.
1: A já, no tak to samozřejmě jako to úplně mění situaci, protože pro mě představa, že 5 dní spím skoro na zemi.
0: No je to tak.
1: Jakoby už jsme v nějakém věku. Že by jsme byli hogofogo, že by jsme byli rozmazlený. To
0: ale zádíčka.
1: Ale zádíčka, to zvedání se ráno. Au.
0: No. Ne, já jsem dokonce tam měla paní, oni měli takový ten přívěs a měli tam ten umělej trávník předtím.
1: Ne.
0: No, jako svůj pruh měli umělýho trávníku, aby z toho vágnu prostě šli jako ne do nějaký hlíny nebo trávy, jako která se jim nelíbí, tak mají svoji trávu si přivezli. Jsou tam.
1: Takže si připadá jak doma na svý vlastní zahrádce.
0: Přesně, a ty priváty si tam lidi dokážou vybudovat moc hezky. To
1: privát
0: jsem
1: zjedevej, je hezký slovo,
0: to
1: privát. Vy jsi byl na pozory v privátu.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Provoz na celostátní železniční trati, která spojuje Přerov s Břeclaví, v tuto chvíli stojí. Vlak tam totiž dnes ráno mezi Huštinovicemi a Starým městem na Uhersko-Hradišku srazil člověka. Na místě právě zasahují složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatele. Konec omezení odhadly České dráhy na 11. hodinu. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují noční jízdu na motorce, mopedu, čtyřkolce a podobných vozidlech. Zákaz bude platit od 8 hodiny večer do 6 hodiny ráno. Podle úřadu totiž zvuk motoru motocyklu máte členy skupin, kteří zneškodňují ukrajinské drony mířící na poloostrov. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny u Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes předpolednem tamního času je čeká trénink. Předzápasová příprava se odehraje mimo hlavní stadion. Na něm pak o 3,5 hodiny později vystoupí na tiskové konferenci trenér Koubek a kapitán Krejčí. Zápas čeká český tým zítra od 18 hodin našeho času, tedy v pravé poledne tamního času.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A ještě
1: Ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
4: Silný provoz přibrzdí řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde kolona je od 178. kilometru Ostrovačice až po exit 194. Se zdržení je tam okolo půl hodiny. A dopravní omezení také přibrzdí řidiče na D8 ve směru na Prahu, kde je kolona od 28. kilometru po 25. Tam se řidiči zdrží okolo 20 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1.

0: Tak přátelé, já jsem slíbil místa Radiokempu, kdo tam bude, kdo bude vystupovat. Pojďme na to 8. července, Camping Rožnov pod Radoštěm, opět a Radeček Trio, 15.7. Camping Lipno Modřín, tam bude Pokáč. Zmiňovaný kemp Stříbrný rybník 22. července, kde bude Michal Hrůza, kapela Hrůzy. 29.7. kemp Strážnice, kapela Miraj. 5.8. kemp Pohoda, Adam Ďurica. 12.8. Camping Vranovská Bláš, Xindlix, 19.8. Koupeliště a kemp Podbořany, Petr Bende a 26.8. kemp Kristýna, kde jsem byl loni se podívat, to bylo skvělý, kde byly jeleni, ale tentokrát tam bude Marpo. Tak samozřejmě k tomu naši skvělí moderátoři, budou tam točit Jana s Vojtou, Lubka s Mírou, Verča s Ondrou, prostě bude to nabitý a toho 22.7. si poprvé vystřihneme také kvízí Čech se třel té Miloše, těším se na to. Budeme to dělat poprvé naživo vlastně mimo éter, nebo éter částečně, ale mimo rádio, tak uvidíme, jak to bude vypadat a pokud by vás to bavilo, tak budeme pokračovat. Takže jelikož ještě několikrát uslyšíte ty termíny na Frekvenci 1, myslím si, že se, když se podíváte potom i na stránky Frekvence 1, všechno to tam bude, takže se můžete podívat, kam byste vyrazili, co máte nejblíž, nebo jestli jste už na některém kempu byli, kde se vám nejvíc líbilo. Mimochodem mám tady Lubku. Z těch kempů, kde jsi byla, kde to, Lubku, pro tebe bylo takový jako nejpříjemnější, ale jako kde se ti nejvíc líbilo?
1: Jo, tak víš co, my to jezdíme s Mírou opravdu strašně dlouho. Od toho úplného začátku a pamatuju si vlastně úplně první kemp, který byl na Boleváku v Plzni. A k tomu mám samozřejmě vztah, protože já jsem Plzeňák, takže jsem se cítila tak nějak doma. Ale jinak musím říct, že nádherná je Vranovská pláž, nádherný je Lipno, konec konců i Stříbrný. Já bych hrozně nerada na něco zapomněla, jo, protože některé ty kempy jsou
0: fakt
1: nádherný, no, a člověk už k tomu má i vzpomínky. Mm-hmm. Já třeba si pamatuju, a ta vzpomínka jedna je krásná, na MIG 21, to bylo v Oseku, což samozřejmě taky dává úplně jiný rozměr té vzpomínce, no, samozřejmě, když tam máš takovouhle kapelu.
0: Ale v podstatě, když dopadne počasí, program je skvělý, tak si myslím, že ať si vyberete jakýkoliv místo, tak neuděláte chybu a já se velice těším, a zase oni byli jako podívat, jak to vypadá. Musím říct, že nálada, atmosféra skvělý a mnou tam přišel jeden známý, se kterým jsme se neviděli a říkal, člověče, my jsme si to protahli, protože jsem netušil, jak je to hezký kemp, jak je to tady připravený, skvělý, je tady výborný program, takže ze dne na den prostě nastoupili na recepci a protahli si to od nějakých dalších x dní, že se jim tam líbilo, takže myslím, že tohle je úplně skvělý. A když se to takhle podaří, tak si to můžete ještě vlastně jako z toho udělat nějaký prodloužený víkend. Takže nezapomeňte, přátelé, kempy Frekvence 1, no a my se k tomu ještě určitě bohatě dostaneme, protože to bude všechno startovat. Hezké ráno.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

Tak přátelé, já se pomaličku loučím, nezapomeňte, že zítra výjimečně ve čtvrtek 18.6. kvízíček se střelte Miloše, bude velmi pravděpodobně se týkat mistrovství světa, ale třeba se pletu. No a zítra hrajeme, budeme fandit určitě, všechno si ještě v klidu řekneme zítra, jinak frekvence jedna jede dál. Já vám přeju hezký den, má být hezky, tak si to užijte a budu se na vás zítra těšit. Hezké ráno.

0: stavebniny Dek přináší megakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: české reprezentaci. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Lucie Černá je tu, já přeji krásné dopoledne.
4: Hezké dopoledne, senátoři dnes projednají zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Kazachstán rozbil s českou policií gang prodávající osobní údaje. Kolony čekejte na Pražském okruhu i D5. Senátoři dnes projednají zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Podle novely, kterou předložili opoziční zákonodárci, by o tranzici nově rozhodoval i soud. Mohl by se také omezit přístup trans lidí na veřejné toalety. Senátor klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nitra k návrhu řekl.
5: Fakt budu mluvit jenom za sebe, že tohle by mohlo opravdu zhoršit postavení těch transgender osob z jednoho prostého hlediska, že celé se to prodlužuje ten proces a vlastně vystavují se tyhle ty osoby vlastně zvýšenému tlaku, ale na druhou stranu je třeba říct, že opravdu tady ta mezera v tom zákoně díky tomu zásahu ústavního soudu je a minimálně je dobré otevřít tuhle tu diskuzi.
4: Proti navrženým úpravám se včera protestovalo v Brně. Další demonstrace se chystá v Praze. Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang zabývající se nelegální distribucí osobních údajů občanů Kazachstánu a sousedních zemí. Oznámila to dnes kazachstánská policie. Na rozsáhlé speciální operaci se podle ní podílela také místní zpravodajská služba KNB. Uvnitř skupiny platila přísná hierarchie. Každý člen plnil svou roli od koordinátorů až po operátory, kteří přijímali a zpracovávali zakázky na nelegálním trhu osobních údajů. Pro inkasování nezákonně získaných prostředků skupina využívala účty sloužící k praní špinavých peněz. Hradec Králové řeší případ hlučné technoparty. Tu nemohl nikdo zastavit, protože její pořadatelé našli kličku.
6: Obrovské množství lidí si během víkendových nocí stěžovalo na silný hluk a přikládali to festivalu Rock for People, jenže se ukázalo, že jde o soukromou akci v Pálenické ulici ve Svobodných dvorech. Ta byla slyšet až do centra města. Za normálních okolností by městská policie zatrhla, ovšem tentokrát nemohla. Platila totiž plošná výjimka právě kvůli probíhajícímu velkému festivalu. Město kvůli tomu teď vymýšlí, jak změnit pravidla. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Norská korunní princezna Mette Marit, která byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, má za sebou úspěšnou transplantaci plic. S odvoláním na norský královský palác to dnes píše Reuters. 52letá princezna se nyní zotavuje v nemocnici, kde by měla zůstat ještě několik týdnů. UEFA před dnešním losem druhého předkola Evropské a konferenční ligy zatím nechala v osudí fotbalisty Plzně a Hradce Králové. Neupravila tak nasazení českých týmů kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace České republiky z důvodu ovlivňování zápasů vyloučila z nejvyšší soutěže. Slezané, co by vítězové domácího poháru, zatím formálně zůstávají v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy. Byť není pravděpodobné, že by je Evropská fotbalová unie do poháru pustila.
0: Frekvence 1.
4: Počasí. Obloha bude většinou oblačná i zatažená, místy bude i polojasno. Sem tam se objeví přehánky a zejména na východě a severovýchodě země také bouřky. Večer by ale srážky měly postupně ustávat. Teploty velmi příjemné mezi 25 a 25 stupni na jižní Moravě až 27.
0: Frekvence 1. Doprava.
4: A kolony čekejte na Pražském okruhu i D5.
7: Silný provoz očekávejte na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni, kde řidiči popojíždí v kolně od 82. kilometru Jesenice až po 16. kilometr Barandovský most. Zdržení je tam okolo půl hodiny a tunely mohou být blokově odbavovány. Ve směru k D1 je kolona mezi 23. až 18. kilometrem Ořech. Tam je zdržení okolo 15 minut. Tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy.

0: kde se popojíždí od 8. kilometru a zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: A po zprávách v 10 už máte na frekvenci jedna naší nejmilejší, nejmilovanější Martu Jandovou.
2: Já bych tě potřebovala jako psycholožku.
1: Já jsem taková.
2: Když ti to někdo řekne každý ráno, tak prostě máš krásný den. Já vám ten den chci udělat taky krásný. Milí posluchači Rádia Frekvence 1, doufám, že se máte překrásně, báječně, nádherně. Máme středu prostřed týdne a já mám pro vás dneska příběh, který se mi stal včera, když jsem před sebou měla 600 kilometrů a něco se mi stalo na autě. A vy neuvěříte, co to bylo, co se stalo, jak jsem to řešila. Ach jo, no všecko dobré, konec dne, konec dobrý, všechno dobré. A taky bych chtěla popřát všem k narozeninám, to budu dělat krásce před 10:45. Těším se na vás, tady je to nejlepší z muziky, za chvilku například George Ezra. A teď už tady je Poetika, písnička o půlnoci, tak hezký party.
3: Co se děje?
4: Co se děje?
3: S Martou Jandovou.

0: Jandovou.
1: Tak, blíží se čtvrt na 11, to je právě za 2 sekundy za 1 a je to právě teď 10:15. Já jsem vám slíbila, že mám pro vás takový příběh ze včerejška. My totiž, jelikož známky už ve škole jsou uzavřený, tak jsme se rozhodli, já s mojí dcerou, s mojí macechou a s mýma dvěma sestrama, že si uděláme malý výlet. A jeli jsme právě v neděli dopoledne jsme jeli do Německa, včera večer jsme se vraceli zpátky, jeli jsme do Evropa parku. Já nevím, jestli jste někdy byli, nebo jestli jste o tom už někdy slyšeli. Je to teda poměrně daleko, vlastně skoro až u francouzských hranic, kousek od Štrasburku, ale je to opravdu kompletně jenom dálnice, krásná dálnice, jak u nás, tak v Německu, a byli jsme tam tak jako za 5 hodin v autě, jelo nás 6 teda nakonec, a ten Evropa park je absolutně fenomenální. Takže vlastně nějakou otázku nejdřív na vás, než se k tomu parku dostanu. Jestli jste tam už někdy vůbec byli, jestli jo, tak jak se vám líbil, a jestli máte vůbec rádi takovýhle zábavný park, jestli jste třeba byli, já nevím, někde třeba v Disney, v Paříži, nebo někde ve Spojených státech, nebo v nějakých úplně jiných parcích. Vím, že jeden skvělý by měl být někde v Polsku a tak dále. Nebo samozřejmě parky u nás, že jako jsou třeba Mirákům, nebo tak. Pojďme si o tom trošku něco říct, protože léto se blíží a může to být vlastně strašně dobrý tip pro rodiče, když nevědí třeba co, když mají třeba pár dní ještě, který jim zbyly. No každopádně tady ten Evropa park, já se k tomu dostanu až za chvilku, jo. Ten park je opravdu fenomenální, úžasný, máte pocit, že jste v zahradě. To vám řeknu ale za chvíli. No a měli jsme tam 2 dny, celý pondělí, celý úterý, proto jsem tady nebyla. No a včera jsme tam byli tak jako do 5, měli jsme už zbalený auto a v těch 5 jsme do toho auta nasedli. A s tím, že teda jedeme, že měli jsme tak dojezd, říkali jsme se jako s čuropauzama, že budeme tak jako nejpozději v 11 v Praze. No a vyjeli jsme a jede to krásně, že jo, auto natankovaný, my všichni najezený, vyčuraný, dlouhá cesta před náma. No jenom, že po 3 kilometrech to najednou začalo dělat strašný rámus v autě u mýho pravýho kola předního. Ale jako když prostě, jako kdyby jsme železnou tyčí tahali po asfaltu. No tak já hned spanikařila, hledala jsem místo, naštěstí jsem našla hned jako takový parking u prodejce jahod, tam bylo pole na samozběr jahod. Volala jsem teda ADAC, nebo ADAC, jak tomu někdo říká. Musím říct, že ten ADAC do 3/4 hodiny přijel. A co je zajímavý, přiběhl tam nějaký pán, který tam kupoval jahody s nějakým pick-upem a koukáme na to, říkal, si co, ono slyšel ten rambajs a říkal, no, to byla nějaká ta převodovka nebo něco takového, jako, nebo něco, to od toho motoru, co jde do toho kola. Odjel. Pak přišel ten prodavač těch jahod, koukl na to, zase musel jet doprava, zase to dělalo strašný randál. A ten řekl, ten mluvil trošku s přízvukem a řekl, a brzda kaput, jako brzda prostě pryč. A já jsem říkal, tak to je super, je skoro 6 večer, to znamená, když někdo přijede, pak nás odtáhnou, takže tady musíme zůstat přes noc, takže dítě nepojede na školu v přírodě, ostatní děti nebudou do školy. No, zeptala jsem se chatu GPT, než dorazil ten z toho ADAC. Chat GPT to všechno zkontroloval podle fotky a řekl mi, já si myslím, že to bude kamínek mezi brzdovou destičkou a kotoučem. Tak jsem říkala, hele, doufám, to bylo jako, to by bylo rychlovka. Přijel kluk z ADAC, odmontoval kolo, vypadl kamínek, namontoval kolo. Nezaplatili jsme ani euro. Řekl, že to je v ceně Evropské unie, že prostě oni takhle jezdějí, že vlastně jenom odčrouboval, zašrouboval. Blbej kamínek! A my jsme mohli jet dál. Akorát jsme dorazili až ve 2 ráno. No a já vstávala v 6, protože dcera odjíždí na školu v přírodě. Takže jsem plná energie. Ale i tak vás mám ráda a za chvilku vám řeknu něco o tom parku. Vy mi pište, prosím vás, jaký máte rádi parky a jestli znáte ten Evropa park, protože já o něm budu za chviličku básnit. Na 736 300 444 pište. Pa, pa.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
0: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: půl jedenácté, už mi tady chodí SMSky od vás kvůli tomu, kdo má dneska narozeniny a komu mohu za vás popřát. Mám tady už i pár telefonních čísel. Ale ještě bych vám chtěla říct něco právě k tomu včerejšku a vlastně předvčerejšku. Vy mi tady k tomu i krásně píšete. My se tak vlastně tak trošku bavíme dneska o zábavných parcích, kam můžeme vyrazit z Prahy, tady po Evropě. Tak ten nejznámější samozřejmě je ten Disney, že jo, Euro Disney v Paříži. Je to krásný, musím říct, že ta atmosféra je tam opravdu, se jim moc povedla. Byla jsem se tam už podívat, ale stejně to trošku jiný, ta atmosféra tam, protože nejsou, jako není to v Americe, že jo? V Americe ty lidi, ta natura je malilinko jiná, takže vlastně všechno stejný, jenom tam jsou prostě jiný lidi. Ale je to nádherný, samozřejmě hodně drahý, hodně přeplněný a tak, ale to k tomu asi patří. My nesmíme zapomenout ale na to, že máme po Evropě svoje nádherný, krásný parky, který spousta z nás vůbec nezná. Tady mi třeba píše Jirka, že ten Europa Park nezná. Slyšela jsem o něm hodně dobrého, ale osobně mohu doporučit polskou Energilandii. To je velký mazec, píše. Horské dráhy jak z hororu, ale super. Nejlepší F1 formule se zrychlením 0 na 100 km v hodině, snad za 3 vteřiny. A cesta z Prahy asi 4 hodinky. Můžu jen doporučit. No, tak super. Moc děkujeme, Jirko, za tip. Já jsem totiž ještě koukala právě do toho Polska. Teďko si nejsem jistá, jestli je to ten stejný park, protože můj muž plánoval vytáhnout moji dceru jako pánskou jízdu s dvěma dcerama. Že by je vzal, nevím, jestli to je ten stejný park, o kterém tady mluvil Jirka, ale určitě to ještě za chviličku najdu. Ne, je to ono, je to Energilandia. No tak vidíš, Jirko, tak můj muž tam má na to namířeno tady teďko v létě, tak děkujeme za tady ten tip, protože oni oba dva strašně rádi jezdí na těch horských dráhách. Já se bojím. Já jsem takzvaná podržtaška. Já stojím vždycky dole, držím ty bágly s vodou, sedím na lavičce, čekám, až pojedu, abych je mohla nafilmovat z nejlepšího úhlu a potom zase jdeme dál, nebo si někde dám kafe a prostě čekám, ale miluju to. No, byli jsme jako v tom Europa Parku. Vlastně já jsem tam byla kdysi dávno, ale neviděla jsem skoro nic a musím teda tentokrát říct, jak mě to líčily právě moje sestry a moje macecha. Je to opravdu nádherný, protože to není taková ta betonová plocha, kde se nemůžete schovat před sluníčkem. To je jako kdybyste zábavný park prostě posadili doprostřed parku. Jsou tam nádherný starý domy, je tam spousta míst, kde si prostě můžete jako sebou třísknout o trávník, trošku se tam třeba i prospat. Opravdu jsou tam piknikový zóny. Moc hezký to je, všechny ty atrakce jsou krásné. Já jsem se na to koukala, že to patří furt jenom jedný a tý samý rodině, která už v 18. století vyráběla právě různý horský dráhy. A ten park vůbec nepostavili kvůli tomu, aby udělali park, ale prostě chtěli udělat místo, aby si ty jejich zákazníci, kteří si u nich koupí nějakou tu horskou dráhu, abyste jako mohli vyzkoušet. Ale pravděpodobně to bylo už tenkrát tak strašně úspěšný, že oni řekli, wow, tak to uděláme trošičku větší. Takže furt to patří rodině, že nepatří to žádnému korporátu. Je tam spoustu stínů, spoustu zeleně, kytiček, je to jak pro malý, tak pro velký. Fakt se tam každý najde to svoje a je to vlastně taková nádherná procházka i pro podržtašky, jako jsem já. Tak to bylo o tom Europa Parku. Já jsem teda ráda, že jsme se vrátili domů, protože já jsem tady ukazovala fotky. Nejenom, že jsme tady měli kamínek mezi brzdovou destičkou a tím kotoučem. Ale když tam přijel ten pán z toho Adaku, tak jsem obcházela další pneumatiky a zjistili jsme, že máme na zadní pneumatice bouly. U pneumatik, které jsou úplně nový, tak jsem jela domů 110, rychlostí 110 km/h celých, já nevím, 600 kilometrů, takže jsme dorazili takhle strašně pozdě, ale ono nevadí. Jak už jsem říkala jednou, je to teda 638 kilometrů, máme přesně. No tak jo, za chvilku narozeniny, těším se na vás na Frekvenci 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy, aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Frekvence 1. doprava.
4: S kolonou na 15 minut počítejte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 179. a 196. kilometrem. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Na příjezdu do Prahy po D5 se necháte 10 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, počítejte s dalšími 10 minutami navíc a i tady kolona končí u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Je to tady, už je to tady, slavíme narozeniny a to mi vždycky trošku chybí, když tady nejsem, protože to mám ráda, když lidi jsou překvapený, že jim někdo, koho mají rádi, že se na ně vzpomněl. No vidíte, má svoji vlastní radiovou stanici tady. Komu voláme? Voláme Janičce. Janičce Hanzalové. Janičko. Aspoň mám dobrou písničku, viď? To je takový, s tou písničkou se člověk čeká.
1: Prosím.
0: Dobrý den, mluvím s paní Janou Hanzalovou z Horní Cerekve.
1: Ano, mluvíte.
0: Krásný dobrý den, nebojte, já nechci vaše číslo vašeho účtu nebo vaší karty. Já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože Janička Nacházelová mi prozradila, že slavíte narozeniny.
1: Ježišmarja, děkuju.
0: Štěstí, zdraví. Janička druhá, Nacházelová, dokonce napsala takový přání. Můžu na vás?
1: Určitě.
0: Jo. Janičko, ty jsi naše sluníčko, od dětství se dobře známe, dost za sebou toho máme, dnes už je ti 60, stále dobře vypadáš, jen zdravíčko a samé sluníčko ti přeje Jana a Pavel. No a nejenom, že Janička vám přeje všechno nejlepší, ale samozřejmě si i já a i naše celý rádio, abyste byla hlavně šťastná.
1: Děkuju, já se pokusím.
0: Vy se trošku na měko teďko.
1: No teď to celá jo.
0: Jak dlouho se znáte s Janou?
1: My jsme z jedné vesnice, takže 60 let, ona je v září, takže 60 let, vidíme to, 59 a nějaký drobný.
0: Takže jedna oslava bude teď a druhá oslava bude teda až v září. Takže byste takový,
1: Její manžel má taky 60, takže ještě bude další oslava.
0: Je, vy se z toho vůbec nevyhrabete z těch oslav.
1: Asi tak.
0: Ale život je moc krátký na to, aby jsme neslavili, že jo? Musíme furt všechno slavit. No, tak jo.
1: Přesně tak.
0: Mějte se moc krásně. Oslavujte.
1: Jo, díky. Nashledanou.
0: Ty jo, no tam lítali samý šedesátky. Mám tady ještě další přání, to je tátovi Jaroslavovi Mazalovi z Unečova, který neslaví 84 a je stále fit a my mu to hrozně přejeme. Táto, přeju ti hodně zdraví, štěstí, zahrádka, ať ti dělá jen radost a hlavně děkuji za to, jak jsi mě vychoval a vše mě naučil. Máme tě rádi a těšíme se na oslavu. Tvůj syn Tom s rodinou. Další přání putuje synovi Dominikovi. Dominiku, moc tě všichni máme rádi, jsi naše sluníčko, co září na naší velkou rodinu. Moc děkujeme, že tě máme. Přejeme krásné 30. narozeniny. Celá rodina tureckých a mamka. No a potom ještě jsem tady dostala teda zprávu, jestli bych nazvala manželovi, bohužel narozeniny mají samozřejmě přednost, ale dneska mají 10 let výročí od svatby a 20 let výročí, co se známe a jeho žena by mu chtěla popřát, že ho strašně teda miluje a děkuje, že jste spolu a to je všecko pro Martina. A když tady u toho jsme u těch výročí, tak vám chci říct, že dnes před 15 lety jsem v Jugoslávii, teda pardon, v Chorvatsku, poprvé políbila mého manžela. To je náš první polibek dneska výročí 15. Tomu už se líbáme 15 let. Děkuju. No, jdeme na večeři, ale se známýma. Se říká, tyjo, to je fakt super. No nic, narozeniny, nebo tento den se také narodil americký zpěvák Barry Manilow.

0: 83 let, tak všechno nejlepší. Narozeniny také slaví Kendrick Lamar, také se narodil Karel Holger, ale i tenistka Venus Williams, takže všechno nejlepší. Všichni se mějte krásně, já taky posílám pusu.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Neplánovala být další dva dny pryč, ale ano, moje kamarádka najednou přišla s tím, že má dva lístky na koncert Foo Fighters.
1: Wow.
0: V Paříži.
1: Nemá tři?
0: Nemá.
1: Nemá tři?
0: Kdo by vysílal, Robin, kdyby tady nebyla ani já.
1: Já jsem prostě zaskočím, ale co bych pro tebe neudělal, na druhou stranu, když slyším tohleto, tak tentokrát bych si vzal volno i já teda, s dovolením.
0: No těším se, já jsem, ten lístek vůbec totiž nebyl pro mě. Ona měla jít s někým, ale skončil vztah.
1: Já se obávám, že ten někdo se měl být já. Byla to Zuzka, že jo?
0: No,
1: tak my jsme byli domluveni a ona pak říká, promiň, a nějak to a ten lísteček, to už já už ho nemám. Takže já už vím, jak to vlastně bylo celé. Začarovaný kruh, no nepovedlo se to.
0: No tak letím já prostě.
1: Tak letíš prostě ty. No ne, tak si to užij. Já ti chci ještě poděkovat za čokoládu, kterou si mi přinesla z tvého výletu slaný karamel.
0: Nemáš zač.
1: To mám moc rád, slaný karamel.
0: No hlavně, Tady ta čokoládu, já jsem prostě tady tu čokoládu viděla, v životě jsem ji neviděla, tak jsem ti přivezla.
1: A tímto úplatkem máš dovoleno opět zmizet na chvilku a zase přivezt něco jiného v pondělí.
0: A co by si chtěl z Paříže?
1: Ha, to bych chtěl snad Eiffelovku, tak to nevím, co.
0: Jako klíčenku s Eiffelovkou, myslíš?
1: Klíčenku, ne, počkej, to jsem taky kdysi měl, to je pravda.
0: Já taky.
1: Jo. Nevím,
0: tak jestli uvidím nějakou čokoládu, tak ti přivezu.
1: Nevím, co bych mohl chtít, no, nějakou francouzskou, nevím, co bych. No,
0: tak třeba slipy s Eiffelovkou slipy. Na tom nejdůležitějším. Pozlacenou.
1: Přivez mi slipy. Marti, tak jsem tě rád tady zase potkal.
0: Děkuju, já vás všechny moc zdravím a omlouvám se za moji docházku tento týden.
1: Ano, docházka na bodě mrazu, ale nevadí. To se zlepší zase, papa, ahoj.
0: Od září, ano.
1: Ano, od září.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
7: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Pojďme se rád po 11. hodině zprávy s Láďou Jakubem.
8: Dobré dopoledne. Zástupce ombudsmana varuje před novými pravidly pro cizince v Česku. Vlaky na jihu Moravy se po ranní nehodě už zase rozjíždějí a stádo krav spustošilo velkou nemocnici. Tady jsou detaily. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm kritizuje změny pravidel pro cizince. Varuje, že nová pravidla omezí možnost cizinců bránit se u soudu a zavedou tvrdé tresty i za neúmyslné chyby příjemců humanitární dávky. Bezpečnostní novelu, která zpřísňuje pravidla pro cizince v Česku, schválila vláda 25. května. Novelu bude schvalovat ještě sněmovna. Provoz na železniční trati mezi Starým Městem u Uherského Hradiště a Huštěnovicemi je už částečně obnoven. Ráno tam vlak na trase z Přerova do Břeclavy srazil člověka. Ten nehodu nepřežil. V Bílině na Teplicku otevřeli muzeum kyselky. Její výroba pokračuje v konkurzu. Nový majitel převezme provoz i s historickými dokumenty ke stáčení unikátního lázeňského pramenu. Slávu vody z Bíliny přiblíží objednaným návštěvníkům v muzeu Karel Bašta. Ten prozradí i to, jak nečekaně kyselka obohatila svět gastronomie. Bílinskou kyselku s historií dlouhou přes 350 let pijí lidé při překyselení žaludku.

0: látku, pálení žáhy nebo na zlepšení látkové výměny. Krizový manažer společnosti Bohemia Healing Marienbad Waters Libor Duba k tomu dodává.
1: V podstatě za bývalýho režimu právě ten režim stavěl vlastně k lázeňství, tak to tady v průběhu těch 60. 70. let potom poměrně hodně spustlo a vlastně díky jakoby aktivitě bývalých vlastníků a v kombinaci právě teď vlastně s investicemi města se vlastně daří celá ta zóna jakoby významně revitalizovat a fakticky vlastně dochází k tomu, že skutečně prostě je to hodně hezká část Bíliny, kam jako řada obyvatel už dneska vlastně chodí trávit jako poměrně hodně volného času, ať už vlastně aktivním vyžitím a nebo opravdu jen na procházky v parku.
0: A ještě jeden tip na výlet na severu Čech. Tam se totiž zítra otevírá oblíbená Edmundova soutěska. Atrakce plavby lodičkou mezi skalami v Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku je opět s průvodcem. Skupiny o velikosti přibližně 25 lidí budou vycházet každou hodinu vždy se dvěma průvodci. Skalnatý kanion na řece Kamenici byl po rozsáhlých lesních požárech v roce 2022 postupně opravovaný. Překvapení zažili lékaři, pacienti i návštěvníci jedné nemocnice ve středním Německu. Na chodbě ve třetím podlaží se procházelo stádo krav. To se vydalo na výlet, nebo spíš k lékaři z nedaleké pastviny. Dvě krávy se podrželo kolem jdoucím zadržet, ale šest dalších vstoupilo automatickými dveřmi a pokračovali podle severu Hessenschau po schodišti až do třetího patra. K pacientům nebo na operační sál se naštěstí nedostali, ale po sobě na chodbě zanechali dost koblih.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude chvíli slunce, ale spíš pod mrakem. Ve Slezsku na severní Moravě může trochu i sprchnout a taky zabouřit. Na jižní Moravě pak naměříme až 27, jinde 25 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Kolona na 20 minut na vás teď čeká na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od kilometru 176. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. Taky Robinem Sobkem, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, jak to bylo s těma kravičkama? Oni teda přidupali spíš jako do baráku a vyjeli výtahem do třetího patra.
0: Ne, oni šli pěšky po schodech pěkně. Jo, všude to bylo, ty koblihy.
3: Ach jo, tak to mě pobavilo. No nic, no, každopádně my pojedeme dál tady u nás na frekvenci na Guns N' Roses, Fergie, taky Ozone, to je to nejlepší z muziky. To si dáme teď, 11:30 poslední slovo a určitě budeme volat i Tomáše Fílu, protože také dneska vyrazil on ve spolupráci s nápojem Coca-Cola mezi vás, mezi naše oblíbené posluchače. A já jsem vlastně sám zvědav, abych se přiznal, kam konkrétně vyrazil, kde ho dneska najdete nebo kde ho máme a kdo zvítězí, protože těch dárků, co budeme vlastně rozdávat i dnes, to znamená ve středu 17. června v éteru Frekvence 1, je poměrně dost. Co všechno, to se dozvíte v průběhu této hodiny, tak užívejte.
2: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

sunt eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Poradíte mi, jak začít s chovem slepic? Drahá vajíčka mě asi přinutí. Radím 34 Kladno.
2: No klasika, já bych hned se pustil do toho, protože to mě zajímá, co ty si myslíš o tom, jako co bylo dřív. Slepice nebo vejce. Přemýšlel jsi nad tím někdy?
1: Přemýšlel, myslím, že se nás tady dokonce jenom na to jako zeptal.
2: A k čemu jsme došli? Já jsem se vždycky bál přemýšlet o tom.
1: Jako víš co, když je, já si myslím, že to je blbost, že prostě vlastně slepice se narodila stejně jako Eva, když na to budeme biblicky,
2: no.
1: Tak Eva vlastně vznikla z toho Adamova žebra,
2: ano.
1: Takže slepice vznikla z kohoutova žebra. Takže nejdřív bylo kohoutovo žebro,
2: no.
1: Pak byla slepice,
2: no.
1: A ta začala snášet vejce, takže slepice byla dřív, ještě dřív byl kohout.
2: Takže tím je opravdu tohle celý vyřešený, to, tak co lidstvo si klade tuhle tu otázku celé roky?
1: Vždycky je to vyřešený, no.
0: Tak super.
2: No.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
6: Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů 2 druhy za 9,90.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
0: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl

0: To nejlepší z muziky Dance into the Light a Phil Collins na Frekvenci 1. To je píseň.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: To je píseň, která vás nabila energií, doufám, před samotnou soutěží, protože je tady poslední slovo, jak jste slyšeli, a budeme hrát o 2 500 korun. A to na čísle 257-409-99. Kdo se k nám dovolal jako první, kdo je tam? Hezký den, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Romana
0: z Prahy. Odkud, z Prahy, dobře, tak budeme posílat penízky možná z Prahy do Prahy. 2 500 v banku, připravena na hru?
3: Ano.
0: Tak jdeme rovnou na věc, pouštím větu fotra na tripu.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Já si myslím, že by to mohl být internet.
0: Myslíte si, Romano, že to může být internet, jo? Tak pojďme vyzkoušet, co na to fotr.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Romano, fotr je lotr, viďte. Nevyšlo to.
3: Ach, tak jo, příště.
0: Tak přihodíme. Přihodíme, jsou tam 3 000 teďkom, budeme hrát aspoň o větší částku odpoledne v 4:30. Tak se mějte v Praze hezky. Naschledanou.
3: Naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak, my se teď 2,5 minuty po 12:30 s Láďou Jakubem podíváme na cesty.
5: D5 je uvařená taky, ale uzavřená z Plzně na Prahu na 7. kilometru, totiž hoří auto. Sjeďte už na exitu 10 Loděnice. No a pozorní buďte i na severu Čech v Liberci, ale odtud přišla dobrá zpráva, tam už je bez omezení průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Její oprava vyšla na 75 milionů a začalo se na ní stavět loni v září. Zbývá ještě dodělat přilehlý park a chodníky, to se ale bude dělat za běžné provozu. Tak ať vám to dál dobře jde s Frekvencí 1 Robinem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: I my jsme pro vás něco navařili tady u nás na Frekvenci 1, takže pozor, budeme rozdávat dárky. Frekvence 1 a Coca-Cola vyrazila opět za vámi a volat budeme Tomáše Fílu už za pár minut. Teď to nejlepší z muziky.

0: Sweetbox, to nejlepší z muziky, máme 11:45 a jdeme volat Tomáše Fílu, protože frekvence 1 Coca-Cola opět vyrazila za vámi i dneska ve středu 17. června a vůbec celý týden jezdíme s naloženým autákem výher. Kdo odchytí Toma jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, tomu voucher do restaurace Food Mart v hodnotě 500 korun a taky přidáváme pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. Tak schválně, Tome, kam si dneska vyrazil a jak to tam vypadá? Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine. Dnes jsme přijeli do Ústí nad Labem za našimi posluchači a opět vezeme celou dávku cen, o které si mluvil před malou chvílí. Já už je tady mám u sebe. Přišli dokonce dva, ale to se uzná, protože jsou to manželé. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Alice.
3: Milan.
1: My vás samozřejmě zdravíme. Milane, vy jste přiběh k autu, vy jste do něj ťukal, vy jste do něj klepal, aby to bylo jistý. Ovšem, abyste si víru zasloužili, musíte říct také heslo pro dnešní den, které jsem vymyslel, a vzhledem k tomu, že jedeme do Ústí, tak Milan má napsaný na papírku. Tak to přečtěte. Ale to dáte, pojďte, přečtěte to.
3: Banky praskají.
1: No, banky praskají, když jsme v Ústí, tak ježišmarja. Cenu si samozřejmě zasloužíte.
2: No, to těšíme moc.
1: Je vaše, prozerte, co jste dělali, když jsme hlásili, že přijedeme dnes do Ústí?
2: Zrovna snídaní.
1: Co jste měli dobrýho?
2: Chlebíček.
1: No jo, chlebíček, klasika. V každém případě, všechny ceny, o kterých Robin mluvil, tak jsou vaše, tady jsou.
2: Děkuju, hurá!
1: No tak radost je tady opravdu veliká a zítra ji přivezeme zase někam jinam. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit, no a pro dnešek se loučíme s Ústí. Tak ahoj a dobrou chuť k obědu.
0: Ahoj, tomu říkám rachot. V Ústí je rachot. Teda dnešní heslo mimochodem Milana strašně rozesmálo, tak nevím, jestli mu doma baňky praskají nebo co, ale každopádně gratulujeme k vítězství jak Milanovi, tak taky Alici. No a protože probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. Mimochodem mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a my přejeme hodně štěstí.

0: Kyle Smith a taky Stay na Frekvenci 1, teď jeden z největších hitů Pink Floydů. Který si samozřejmě celý dáme po zprávách. Another Break in the Wall se jmenuje hit a bude jet Sheeran. Další zprávy už za chvilku. Hezké poledne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání tuniským

0: vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Pojďme na to, 12. hodina, hezké poledne, zprávy Maláďáku.
3: Dobré poledne, na Jižní Moravě přibývá neodborných spolků, které se starají o naše důchodce. Lékaři v Ostravě provedli jako první v Česku operaci mozku, takzvanou laserovou termoablací, a Bezpečnostní rada státu projednala armádní koncepci. Jedna aktualita z Krkonoš. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ve Vrchlabí na Trutnovsku jmenuje nového šéfa Krkonošského národního parku, tedy Krnapu. Bez ředitele je totiž náš národní park od března. Pozor na neodborníky v domovech důchodců. Kvůli nedostatku míst v oficiálních domovech pro seniory totiž přibývá míst, kde se o ně starají laici bez potřebného vzdělání i praxe. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně v Jihomoravském kraji. Jenom městský úřad v Kyjově na Hodonínsku podle veřejnoprávního rozhlasu odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí až stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí právě kvalifikovaný personál. Bezpečnostní rada státu projednala novou armádní koncepci. Jak řekl po schůzce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, na jejich schválení je ještě dost času. Nynější diskuze má zajistit její sladění s rozpočtem, závazky za NATO a potřebami Česka. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka ke koncepci dodal.
4: Naším základním pilířem naší obrany je kolektivní obrana a odstrašení Severoatlantické aliance, takže my v první řadě musíme naplnit ty cíle výstavby schopnosti pro alianci, kterými přispíváme do těch obranných plánů, a samozřejmě potom související národní schopnosti, jako je ochrana teritoria, protizdušná obrana, protidronová obrana a další věci.
3: Schůze rady se zúčastnil i prezident Petr Pavel, který by se k ní mohl vyjádřit odpoledne při své pokračující návštěvě Vysočiny. Lékaři fakultní nemocnice Ostrava úspěšně provedli u dvou pacientek laserovou termoablaci nádoru mozku. Podle mluvčího nemocnice je zdravotnické zařízení prvním v Česku, které tuto metodu při operaci mozku použilo. Vhodná je ale jen pro velmi úzkou skupinu pacientů, u kterých není možné provést standardní operaci.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Co nás čeká a nemine v příštích hodinách? Dneska bude chvíli slunce, ale spíš víc mraků než slunce, a ve Slezsku a na severní Moravě k tomu může sprchnout, no a taky zabouřit. Na jižní Moravě pak zase naměříme nejvíc až 27, jinde v republice bude 25.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A ještě samozřejmě zkontrolujeme naše hlavní tahy. D5 je uzavřená z Plzně na Prahu na 7. kilometru po požáru auta. Sjet můžete na exitu 10 Loděnice. A v Liberci už je bez omezení průjezdná frekventovaná Vítězná ulice. Její oprava zhruba za 75 milionů začala loni v září. Zbývá ještě dodělat přilehlý park a chodníky, ale to se už dělá za běžného provozu a úplné práce by měly skončit do konce léta. Tak přejeme pevné nervy a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A taky Robinem Sobkem, který vám bude dál hrát k obědu.
2: Je to tak, to nejlepší z muziky. Mira UB40, taky Soul Sister už za chviličku. Potom filmový odborník Půl Petr Jablonský, aby toho nebylo málo, taky sportovní novinky, protože na houpačce není jenom počasí, jak si říkal, Láďo.
3: Není, no.
2: To se houpe teda poměrně dost ze strany na stranu, musím říct. Jednou bude déšť, pak sluníčko, pak dusno, pak zase kosa, vlastně poměrně
3: zima,
2: chladno,
3: no, bylo jasně, teďko.
2: Ale o víkendu zase 30 nebo 35 někde, no úplnej blázinec. Úplnej blázinec, něco
3: April.
2: Něco jako mistrovství světa ve fotbale. To jako ty výsledky, nevím, jestli to jako sledujete, tam se dějou takové věci, vlastně i největší outsideri jsou schopni uhrát minimálně remízy anebo přehrát i třeba mnohem silnější tým. No, já to sleduju poměrně pozorně, ale stejně tak i Aleš Svoboda, náš sporták, takže my se na fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě a taky Mexiku, zaměříme ve 12:45 odpoledne. Tak poslouchejte a bavte se. Dobrou chuť k obědu a hezké poledne.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Soul Sister. Máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi dvě ukázky z nádherných československých snímků. Dneska bych řekl, že se podíváme hodně do minulosti, ale víc prozrazovat nebudu. Volejte 257-400-999. Jdeme na to.
1: To je to, 16, taky jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Vník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Kdo se asi dneska stane filmovým odborníkem? To jsem zvědav, kdo je tam? Hezké odpoledne, je, to je.
4: No, ahoj, tady Radek, Zlatic.
0: Radko, ty tam máš racho, ty jsi v hospodě, nebo co
4: jo,
0: se děje?
4: Ne, jsem v zaměstnání a už jdu tady vedle, už jsem vedle, v pohodě.
0: Zaměstnání. Normálně mě to znělo, jako by si seděl někde v putice. No, tak první.
4: Ne, Robin, já už tě dlouho neslyšel, no, povídej.
0: Aha,
4: jdeme na to?
0: jdeme na to, vidím, že jsi pln energie na to, že makáš teda v práci.
4: No, za chvilku končím, za půl hodiny, takže.
0: Aha, tak to je proto, jasně, už to chápu, a pak teda ta hospoda, že jo?
4: Ne, pak koupaliště, pivko na koupališti, dneska už to půjde.
0: Ježiš, a kam půjdeš na koupák?
4: No tady do Hořic, no na, do Hořic, vedle Hořic na Chlumě, takový hezký. Hořice, Hořický trubičky, já jsem ten budoucí starosta jednou, jak jsem ti říkal, no.
0: Jo takhle, no ty to máš pěkně, ty jo, tu svoji budoucnost vychytanou. Nic, ale já mám pro tebe minulost.
4: Ano.
0: Tak trošku filmovou minulost. Pouštím první ukázku, která je velmi krátká, soustřed se.
5: Knotku. Není ti hamba.
0: To je všechno, Radku.
4: Ty vogo.
0: Ty vogo. Knotku se tam ozvalo. Není ti hamba. Jo, kdyby si to třeba neslyšel, nebo špatně tomu rozuměl.
4: A můžu, kolikátý rok třeba, tak nějak?
0: No tak jsou to 70. leta, je to rok 1978 a já ti poradím ještě dost. Režisérem tohoto snímku byl Ladislav Smoljak, který mimo jiné s panem Zdeňkem Svěrákem napsal scénář a zahrál si jednu z takových, ne úplně největších, ale jednu z, řekl bych, z podstatných rolí v tom filmu. Ale tu hlavní vytvořil Rudolf Hrušinský nebo Josef. No?
4: Tak to je Kulový blesk?
0: Kulový blesk to je.
4: Ty jsi pomocník, díky.
0: Já jsem pomocník, já myslím, že jsem ti hodně napovídal, až...
4: Jo, hodně, ale tak...
0: Až si to trefil,
4: a tak
0: no.
4: Nějak. Jo, bezvadný.
0: No, je to, hele, je to parádní snímek, já myslím, že si ho viděl víc než jednou, nebo alespoň u mne.
4: No. No, hodněkrát.
0: Hodněkrát, já to mám úplně stejně, vždycky mě vlastně baví.
4: To se neomrzí tohle, to se neomrzí.
0: Nikdy v životě, tohle je komedie o 12-násobné směně bytů, kterou její organizátor, advokát pan Radosta právem nazval akce Kulový blesk. Tak, pojďme na další akci, já ti pustím tuto ukázku.
6: Neříkejte nic, zavřete oči. Odcházím.
0: Jo, to je kultovní.
4: Není to Kristián?
0: Kristián to je.
2: Tak, tohle je filmový odborník.
4: No jo, to mám od mamky, když jsme koukali vždycky každou neděli na propamětníky ve 4 odpoledne, tak to mám sklídlý taky.
0: No, vidíš to.
4: A vynikající film.
0: Ježišmarja, rok 1939.
4: Natasha Golová tam hrála.
0: Natasha Golová, ale taky Aděna Mandlová.
4: A Natasha Golová to byla mý babičky sestřenice.
0: Ne.
4: Jo, opravdu, ano.
0: Ty jsi tak...
4: Moje mamka má ještě dopisy od ní, jak jsi s ní psala, když byla v domově důchodců v Praze ještě v 89. nebo 88. tuším.
0: Vy máte doma normálně, Radku, dopisy od Nataši Golové?
4: Ano, mamka si s ní psala.
0: Jo, ale to je poklad.
4: Je, pokud. Já už jsem to psal Alešovi Cibulkovýmu.
0: No.
4: on jí má rád hrozně, že vlastně. Tak...
0: Tak
4: bezvadný,
0: dostal,
4: tak jsem filmový
0: hele,
4: odborník.
0: Dneska teda musím říct, to je povedený filmový odborník ještě s takovou velmi zajímavou nadstavbou ještě, teda to je informace jako blesk.
4: Jo, ano.
0: Jako Kulový blesk.
4: Dělí.
0: Dobře, no tak jo, tak já ti budu hrát velmi rád to nejlepší z muziky.
4: A můžu si říct pro koho, viď?
0: Robine, ty si jo. Musíš říct, komu to dáme.
4: Tak jo, tak to dáme tady v práci, v Amade, dáme to pro Martinu, pro Mirku, to jsou holky, kluky říkat nebudu, a pro všechny hezký holky, děvčata, babičky, maminky, prababičky, pro všechny.
0: Dobře. Rádio, hele, ty...
4: A samozřejmě k vám, do práce.
0: Děkujeme.
4: Do rádia.
0: Moc. Děkujeme moc. Zdravíme budoucího pana starostu Hořic a zase
4: jo?
0: Zavolej.
4: Já se ti ozvu.
0: Dobře.
4: OK, díky. Mějte se všichni hezky.
0: Taky.
5: Ahoj. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektronik. Specialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
11: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
12: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tady Frekvence je ta Petr Jablonský, dobrý den.
1: No, já taky zdravím, tady Vlasta Strobelis.
0: Ano, Vlasto, zdravím taky. S kým byste si rád popovídal?
1: No, s Luďkem Sobotou.
2: Ježišmarja, už jsem tady. To jste mě potěšil, že jste si na mě vzpomněl. No tak povídejte, ptejte se na všechno. Naklaďte na mě otázky.
1: No otázky kladu teď já.
2: No tak klaďte.
1: No mě by zajímalo, jaké máte názor na letošní mistrovství světa ve fotbale.
2: Podívejte se, já mám na to názor, je.
1: No, co jsem počítal tady dělat?
2: Mé, asi takhle.
1: Ne,
2: takhle jsem na to koukal a dělal jsem, je, mé, to snad ne.
1: Ale jo.
2: No je to opravdu, a říkal jsem, jo, ne, tvoj. Podívejte se, asi takhle, není to úplně to pravý ořechový. Já bych jim to ukázal, víte, já jsem vyhrál, že jo, vlastně v seriálu, jo, toho Okresní přebor, že jo, tam jsem dělal.
1: A to právě proto jsem má tam fadil.
2: No, manažera, že jo, a Slavo, houslice, jak to šlo, jo, no a když se na ně podívám, jo, já bych je normálně nakopal, čověče, normálně.
1: Tak to je to samé ty houslice.
2: No, no to je ještě horší.
1: To se hraje v Mexiku, tak to je samo. Podívejte se,
2: asi takhle, bylo to ještě horší než ty houslice, jo. Já jsem teda vždycky byl odborníkem na fotbal, sice když jsem teda ještě hrál fotbal, víte, ve škole třeba takhle, tak jsem vždycky byl lavičkář, lavičkář, víte, že furt seděl na lavice, ale každopádně je to velká škoda, protože já jsem byl dobrej. Jo, já jsem, abych jim to ukázal.
1: Já si myslím.
2: No, podívejte se, já jsem na to koukal, jo. Teďkon ten, jak se to jmenuje, říkal ve zprávách, ten turecký fotbalista, jo, tak ten, co dal ten gol, jak se jmenoval? Iron Kunda, já jsem lepší než Iron Kunda, jo. Já bych jim to natřel. Mějte se krásně, děkuju vám za rozhovor.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Tady jsou krátce informace z dopravy, opatrně buďte na D1 na 169,5 kilometrů z Prahy na Brno, je nehoda dvou nákladních vozů. Bouralo se na Třebíčsku v obci Dešov na silnici 411, taky narazíte na stražená dvě auta. No a pozorní buďte také na Uhersko-Hradišťsku v obcích Staré Hutě a Stupava. Na silnici 50 se po vozovce pohybuje starší muž, tak nohu splynu a bezpečně dojďte s Frekvencí 1. Robinem Sobkem.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Yeah.

0: Ace of Base na frekvenci 1, máme minutu po 3:15 odpoledne. Jdeme za sportem, protože v plném proudu je letošní fotbalové mistrovství světa, které se hraje v USA, Kanadě a taky Mexiku. Za nejzajímavějšími výsledky a vůbec událostmi celého šampionátu míříme skrz telefonní aparát ke kolegovi Aleši Svobodovi. Máme ho na telefonu, doufám. Tak vítej, hezké odpoledne.
1: Potvrzuju, hezké odpoledne.
0: Tak pojďme začít u českého celku, ten nastoupí do svého druhého utkání zítra, soupeřem bude Jihoafrická republika. Jaké novinky z českého tábora máme?
1: Češi dobře vědí, jak je zítřejší zápas po úvodní porážce důležitý. Pokud by ho nezvládli, mohlo by se stát, že v závěrečném duelu s Mexikem už nebude o co hrát. A i proto se čekají změny, možná až dvě ve stoperské trojici. Do základu by mohly jít slávisti Zima s Holešem. Nová nebo částečně nová může být dvojice středních záložníků. No a čeká se docela jasně, že od první minuty půjde do hry také Adam Hložek. Jeho odvaha, jeho individuální schopnosti, to jsou věci, které by se českému týmu zítra mohly hodit.
0: Šampionát nabídl pár nečekaných výsledků, já o tom dobře vím, protože to sleduju docela dost podrobně, ale zajímá mě, které vlastně překvapily nejvíce tebe, co by si vypích?
1: No, myslím si, že se na tom shodneme, je to bezgólová remíza Španělska s Kapverdami. Španělé, kteří jsou podle kurzu největším favoritem šampionátu a já třeba osobně jim hodně věřím, tak měli v utkání drtivou převahu, zaznamenali 27 střel, ale gól nedali. Outsider tak získal bod a 40-letý gólman Kapverd Vozíňa, který chytá druhou portugalskou ligu, se stal přes noc velkou celebritou. Gólman, který začínal s fotbalem až v neuvěřitelných 25 letech, získal po zápase na Instagramu 7 milionů nových sledujících.
0: Ty jo, klobouk dolů. Co dalšího ještě v tom dosavadním průběhu mistrovství světa zaujalo, Aleši?
1: Tak bavili poslední zápasy, poslední várka, Mbappé dával 2 góly, Haaland 2 góly, Messi dokonce 3. No a nabídnul také jednu bezprecedentní záležitost, a to je odvolání kouče Tuniska Sabriho Lamouchiho, který skončil po vysoké porážce 1-5 se Švédskem a stal se historicky prvním trenérem na mistrovství světa, který musel nutně skončit už po prvním utkání na turnaji. V historii pamatuje odvolání trenérů v průběhu šampionátu. Ve Francii v roce 1998 bylo odvolání dokonce 3 trenéři v průběhu turnaje, ale až po druhém utkání. Takže to, co se stalo Lamouchimu, to je historické unikum.
0: No, tak tolik sportovní novinky. Já už jsem tady opravdu dneska i říkal v éteru vlastně Frekvence 1, že ten letošní šampionát nebo to letošní mistrovství je vlastně opravdu plné překvapení a já jsem velmi rád, že jsi to zařadil do dnešních sportovních novinek, protože to opravdu jede nahoru dolů týmy, které patří mezi outsidery, úplné outsidery, uhráli minimálně remízu a to si vlastně vypíš. Španělsko Kapverdy, to jsem taky sledoval a já jsem samozřejmě se podíval i schválně na kurz na začátku utkání i v průběhu utkání, který byl 12 na remízu a říkal jsem si, já jdu sekat zahrádku, sledovat fučus dneska nebudu, tlačí je Španěle vlastně od první minuty, takže remíza to nebude a napadlo mě, říkám si, ale dám tam stovečku jen tak a půjdu sekat zahrádku. Já jsem to neudělal, zahrádku jsem dosekal a stav byl 0-0 a přišel jsem a byl jsem úplně naštvaný, že jsem to neudělal. A takových situací jsem zaznamenal strašně moc, Aleši, a dokonce v ten samý den, kdy bylo Španělsko Kapverdy, teď nebudu jmenovat ty týmy, protože už si všechny nepamatuju, už se mi to slívá dohromady, ale ten samý den všechny týmy hrály remízu. V jeden den to byly asi 4 zápasy. A já jsem si tehdy bušil do hlavy a říkal jsem si, tak sakra, aspoň na jeden si měl tu remízu rád, kamaráde. Takže tak, no.
1: Já si pořád, ale myslím, že to je ta lepší varianta, že jsi to myslel a nakonec se nedal. Spousta sázkařů právě zahučela přesně na zápase Španělsko-Kopverdy. Tam se naopak radovali sázkové kanceláře, protože si namastili kapsu. Ale jenom, aby posluchači věděli, Belgie, Egypt 1-1, Irán, Nový Zéland 2-2 a pak ještě Saudská Arábie, Uruguay 1-1. To byly ty další plichty právě v kombinaci s tou remízou Španělsko-Kopverdy, o kterých si hovořil.
0: Hele, tak já moc děkuju za doplnění, je to přesně tak. A včera jsem se nechal inspirovat právě tady těmi zápasy, takže Francie, Senegal byla jasná remíza za mě, přece nejsem blbej, no tak to vyděláme. No. Tak, nevíš.
1: Nebylo od ní zase tak daleko.
0: Nebylo, přesně tak, přesně tak.
1: Nakonec Francouzi po výrazně zlepšené druhé půli brali výhru po vítězství 3-1.
0: Je tomu tak. Díky za dnešní sportovní novinky, ty další budeme nabízet v pátek odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: Všechno je v pořádku, ano, jak zpíval Petr Radeček tady u nás na frekvenci 1 za chviličku 13. A v pořádku je určitě i to, že si dáme další zprávy a po nich to nejlepší z muziky, třeba Shawn Mendes.
1: Závratné megaslevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic

0: Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Máme minutu po 13. Zprávy připravil Láďáku.
4: Zdravím Moravu, Čechy i Slezsko. Hezké odpoledne. Ve střední Evropě bude o víkendu africké počasí. Stávka v České televizi a Českém rozhlase se nedotkne jen dětských kanálů. A do Sarajeva zřejmě jezdili střílet víkendoví ostřelovači. A začínáme aktualitou z vlády. Kratom bude možná koupit, půjde možná koupit legálně až od 21 let. Zakáže se jeho prodej přes internet a zavede se spotřební daň DPH, tak vzroste. Navrhuje to vláda. Oznámil to před chvílí premiér Andrej Babiš. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia a tak platí výstraha meteorologů. V sobotu bude ještě tepleji, říká za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
5: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
4: Vedra mají pokračovat ještě po víkendu a od středy se má zase začít ochlazovat. Lidé by měli zvýšit pití neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. V úterý mohli lidé na Vysočině a taky na Pardubicku pozorovat na obloze ohnivou duhu. Mimořádně vzácný atmosférický jev lze vidět pouze v době slunovratu okolo poledne, když před sluncem prochází specifická oblačnost. Jde o barevné a často velmi výrazné světelné obrazce kolem slunce, které bývají dobře viditelné i na fotkách z mobilních telefonů. Češi letos plánují utratit za letní dovolenou průměrně 36 tisíc korun, což je o téměř 2100 korun víc než loni. Vyplývá to z průzkumu Holiday Barometer společnosti Radion, kterého se v březnu a dubnu zúčastnilo přes 26 tisíc lidí z 26 zemí, přičemž Čechů bylo přes 1000. Víc než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře, v Itálii nebo Chorvatsku. Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií. A to těch, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit jejich financování. Stávka se projeví ve vysílání s výjimkou dětských stanic. Inspektoři České obchodní inspekce se zaměřili na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli celkem 652 kontrol.
6: Porušení právních předpisů zjistili ve více než 250 případech. Hodnota pokut dosáhla na skoro 9,5 milionů korun. Čojka se zaměřila i na e-shopy. Nejčastějším zjištěním bylo podle kontrolorů užití nekalých obchodních praktik. Jednalo se o 112 případů. Další porušení se týkalo nesprávného způsobu výpočtu slevy nebo neuvedení nejnižší ceny, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo zahájení vyšetřování údajné účasti soukromých lidí na ostřelování Sarajeva během obléhání města v 90. letech. Během obléhání Sarajeva od dubna 92 do prosince 95 bylo ve městě podle oficiálních bosenských údajů zabito víc než 11,5 tisíce lidí, včetně několika stovek dětí. Řadu obětí mají na svědomí odstřelovači střílející z pozic bosensko-srbských sil.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Odpoledne bude dál plno mraků a občas i slunce, ale na severní Moravě a ve Slezsku se spíš dočkáme přeháňky s bouřkou. Na jižní Moravě naměříme nejvíc 27 stupňů, jinde většinou do 25.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Dálnice D1 je uzavřená od Brna na Prahu na kilometru 183, sjet proto můžete už na kilometru 190 u Brna. No a z Prahy na Brno, tedy v opačném směru, jsou na D1 nehody na 170. a 178. kilometru. Tak s tím počítejte na nohu z plynu. Bezpečně dojeďte s F1. A za mikrofonem stále Robin Sobek.
3: Hezké odpoledne, skoro 6 minut po 13. Budu mít jedno překvápko, budu rozdávat 4 vstupenky na jeden festival, na který, kdo na něm bude vystupovat. Všechno se dozvíte už za chviličku, do té doby Lucie Kejtraje nebo Shawn Mendes. Pojďme hrát to nejlepší z muziky.

0: David Koller, ještě v kapele Lucie a písnička s tebou na Frekvenci 1. Máme minutu po čtvrt na dvě odpoledne. Já jsem sliboval, že udělám takovou krásnou pozvánku, abych vás nalákal ještě na tuto hodinu. A to z toho důvodu, že budu rozdávat, přátelé, budu rozdávat 4 vstupenky na jeden velmi povedený festival. Ten festival v podstatě nese název dle britského zpěváka Younga Blooda. Čili je to Blood Fest. A kdo na něm vystoupí, kromě právě zmíněného Younga Blooda, no tak čekejte, že tam bude Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal, taky Pam Rabbit a tak dále. No, pokud jste fanoušci rockové muziky, tak se rozhodně máte na co těšit. Takže poslouchejte pozorně, Frekvenci 1. Ten signál k zavolání totiž může přijít kdykoliv.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Meloni, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Začíná
4: mi dobře.
2: Připracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: To nejlepší z muziky je Gazebo, I Like Chopin, pokud se nepletu, aktuální dopravní informace si dáme za chvíli, Láďo, mám ho tady u mikrofonu.
1: Přesně tak.
0: Nešel si náhodou okolo, není to tak?
1: Nešel jsem náhodou okolo, jako cíleně. Já jsem přišel cíleně.
0: Přišel si cíleně, takže pokud nás ladíte ve středu odpoledne za volanty svých vozů, poslouchejte pozorně, Láďu, už za chviličku vyplatí se to.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
1: Přeji vám pěkné odpoledne, pojďme se společně podívat na to, co se děje na silnicích. Na výjezdu z Brna ve směru po D1 na Prahu, tak tam tudy neprojedete, ta D1 je uzavřená kvůli nehodě na 183. kilometru, varovala tam dodávka s nákladním vozem. Sjet můžete na kilometru 190. Z Prahy na Brno na D1 jsou taky další dvě nehody na kilometru 170 a 178 v místě se zpomaluje. No a štosuje se nám to taky z Plzně na Prahu, což je D5 okolo 6. kilometru, kde se odstraňuje nehoda po požáru auta. Tak počítejte s mírným zpožděním. Přeju vám šťastnou cestu.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Because the night. To nejlepší z muziky máme 3:15 odpoledne a teď je to tady, přátelé. Je tady ta chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekáte. Pokud máte doma fanouška rockové muziky, anebo třeba si ji rádi pouštíte sami, tak právě teď zavolejte sem k nám do studia Frekvence 1 na 257-400-999, protože ten, kdo se dovolá jako třetí v pořadí, vyhraje 4 vstupenky na festival Bloodfest, který už 27. června ovládne Park 360 Hradci Králové. A já to jdu odpočítat, kdo je třetí volající. Raz, dva, a tohle je třetí telefonní číslo v pořadí. Kdo je tam? Hezký den.
1: Ahoj, ahoj, tady Jirka.
0: Jirko, vyhráváš právě teď 4 vstupenky na Bloodfest.
1: Nekecej, pečka. Tak to se těším, protože miluju Biffy Clyro.
0: No tak.
1: Ty jsou superový.
0: Čověče, ty už normálně, ty znáš všechny ty interprety, kteří tam budou vystupovat?
1: Neznám, já znám jenom fakt Biffy Clyro, to je moje nejoblíbenější kapela, kterou málo kdo jako zná, nebo přijde mi, že málo kdo zná, s kýmkoliv mluvím, tak všichni mi řeknou, co to má být.
2: co to je.
0: No tak no, každopádně, kdyby tak. Někdo netušil, Bloodfest je vlastně festival britského zpěváka Youngblooda, že jo? Z toho vychází ten název, který se letos vůbec poprvé uskuteční mimo Velkou Británii, normálně je to tam, ale tohle je jediná letošní zastávka. A tou zastávkou je vlastně Česká republika. Čili 27. června se v Parku 360 v Hradci Králové představí nejenom Youngblood, ale správně si řekl taky Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal, anebo Pam Rabbit. Ti všichni na jednom místě v jednom hudebním balíčku, dá se říct. A Bloodfest vlastně není jenom o hudbě, ale je tak trošku o komunitě, setkávání vlastně fandů, fanoušků a vůbec takové jedinečné festivalové atmosféře. Takže já ti gratuluju.
1: Super, děkuju.
0: No a vydržme ještě na telefonu, měj se zatím, ahoj.
1: Jo, děkuju, ahoj, ahoj.

0: Tohle je Belinda, Féteru Frekvence 1, za chviličku zprávy s Láďou Jakubem, pak Vojta s Janou, odpolední vysílání, tak
1: dobrý
0: jako
1: den.
0: Vždy,
1: dobrý nazdar, den, nazdar.
0: Celý den.
2: Dobrý den. Nazdar.
1: Tak dneska už je středa.
0: Dneska už je středa, ten víkend se blíží, včera. Janičko, my no. máme k sobě blíž od včerejšího vlastně dne, od včerejší předávky, nemohu na to zapomenout.
2: To jsou ty nahatý bazény, že jo?
0: To jsou ty nahatý bazény a pozvánka samozřejmě na Ostřáka, bude svítit sluníčko, já se na to moc těším, ne, že po víkendu tady budeš pouštět novou písničku v éteru, Číšku ptáčku maličký. Jo?
1: A jakou mám pouštět?
2: No. Od Richarda Millera Už nebudem nahý.
0: Prosím tě, něco...
1: Ne, tak abyste
0: něco...
1: byli pojajná, abyste byli... Hele, ty, co to neposlouchali včera, vůbec neví, o čem mluvíš, že
0: jasně, no. Prostě... Ale to pochopili.
2: Ne, tak, ne,
1: Robin má nový bazén a zve tam holky, prostě tak, potřebuje se
2: předvést. Protože se koupí nahatej, no, nový, no. Chce se pochlubit.
1: Potřebuje ukázat svaly.
0: Nevím, jestli svaly. Podle té písničky, kterou nasadíš po víkendu.
1: Cvičit chodíš, ne? Tak co?
0: Jo, jo, jasně.
2: No, tak jo, když už nic jiného, tak aspoň ty svaly, ne?
0: Ne, ne, určitě, Vojto. No, jsou svaly, svaly, které se, jak si...
1: Dají vypracovat.
0: No, to... Nezvětšují, ale o tom zase příště.
2: Tak hezkou tak, středu.
1: Čau.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší megakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Vládě jako připraven, hezké odpoledne.
7: Krásné odpoledne, Přerov má opilého řidiče MHD i opilého strojvedoucího. V Olomouci prodlužují nohy i ruce a zdržíte se na cestě z Hradce Králové na Trutnov. Ještě jednou pěkný 17. červnový den. Poslanci Evropského

0: korun. Podobný případ řešili přerovští kriminalisté i na začátku května, kdy s téměř 3 promilemi alkoholu řídil strojvedoucí vlaku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Při jízdě se choval nestandardně, opakovaně opomíjel v zastávkách otevírat dveře pro cestující. Měl zmatené, zpomalené rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění. A ze střední Moravy ještě jednou, na Hané se totiž prodlužují kosti. Lékaři ortopedické kliniky fakultní nemocnice v Olomouci dokážou pacientům s vrozeně zkrácenými nebo deformovanými končetinami prodloužit končetiny pomocí titanových hřebů s magnetickým mechanismem, a to až o několik centimetrů. Moderní metoda teď umožňuje postupné natahování kostí bez nutnosti používat zemní fixátory. Na státní silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří počítejte se zdržením. Silničáři tam úplně uzavřeli průjezd Černožicemi.
1: Uzavírka je naplánována na půl roku. Opravuje se totiž most, po kterém silnice první třídy vede. Současný klembový most je ve špatném technickém stavu, a tak ho nahradí nová železobetonová konstrukce. Obnovy se dočká také přepad rybníka a opěrná zeď. Zároveň tady vyroste nová cyklostezka a lávka pro pěší. Řidiči zatím mohou do listopadu jezdit zdarma po dálnici. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: V Českých Budějovicích dopoledne zemřel hasič. Utopil se při služebním výcviku na vodním kanále v Českém Vrbném. Záchranáři se ho pokoušeli desítky minut resuscitovat. Areál v Českém Vrbném je umělá tréninková dráha napojená na Vltavu. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. A fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začnou 23. července venku. Odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském síle UEFA Nyonu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dál bude pod mrakem ve Slezsku i s přeháňkami, v Čechách ale víc slunce a teploty do 25. Na Slovácku pak naměříme 27.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A dobrá zpráva přišla z Zlínského kraje. Silničáři otevřeli dnes úsek dálnice D49 mezi Martinicemi a Frištákem na Zlínsku. Získala už potřebná povolení. V předčasném užívání je tedy necelých 17,25 km dálnice. Tak ať vám to dál. Dobře jedem. A teď už je Jana a Vojta.
3: Tak, 14. hodina, 4 minuty k tomu. Dneska má Adolf svátek a my vám přejeme pohodovou středu.
4: Dobrý den. Takové hezké jméno v tom kalendáři. Známe nějakého Adolfa, kromě toho historicky?
3: Já znám Adolfa a je to hezký jméno. Jako...
4: My máme kocoura v okolí, kterému všichni říkají Adolf. On je to takový tuláček, ale on je úplně bílej, má akorát černý čumák a má na hlavě takovej trojúhelník. Vypadá, jako kdyby měl patku.
3: Láďa se hlásí.
4: Ano, to...
0: Ještě já se hlásím, Adolf Born ještě.
4: Ano, Adolf Born, Adolf ilustrátor.
3: Tak všem Adolfům všechno nejlepší a pošlu vám nějakou pěknou písničku, třeba od Taylor Swift.

0: Tak to byly Killers na frekvenci 1, 14 hodin, téměř 12 minut. Já mám za sebou dneska velmi hezké dopoledne.
1: Je středa, takže asi masáž, nebo...
0: Ne. Tento týden mám od fyzioterapii pokoj.
1: Poraz.
0: Až příští týden a ta bude finálová, takže čekám, co si na mě paní doktorka
1: myslí. To bude s happy endem.
0: Zkusím to navrhnout, ale...
1: To máš napsaný, jako to máš předepsaný od lékaře.
0: No jasně, to prostě jako nemůžeš podporovat v tu chvíli, že jo? Prostě doktor řekl...
1: Přesně.
0: Co doktor? Doktorka řekla.
1: Tak no. Co hezkýho si zažil?
0: Já jsem byl dneska u rodičů se podívat dopoledne, tatínek potřeboval s něčím pomoct, tak jsme si povídali, seděli jsme tam na té zahrádce a došli jsme k jedné věci, jsme se bavili o zahrádkaření a pěstování, že se nám oběma dějou stejné věci. Nám normálně mutujou rajčata.
1: Co to znamená?
0: Že letos jako rostou divně.
1: Do křiva.
0: No, ne do křiva, ale prostě koupíš nějaký druh rajčat, který má nějak vypadat, třeba to má být malej keřík, a najednou to rajče má prostě metr. Že prostě si ta rostlina dělá, co chce.
1: Ten keřík jako
0: no jasně.
1: Fakt,
0: prostě jako kdyby měla svůj vlastní rozum a řekla si, a já nebudu zakrslá, já budu vysoká.
1: Zmutovaný rajčata. A no. Už vám to plodí?
0: No, jsou tam takový jako zelený plůdky zatím, jako ještě na rajčata, jako
1: asi
0: na červený je brzo.
1: Je brzo.
0: Hodně brzo. No.
1: Za to je čas jahod.
0: No a ty už nám na zahradě začínají červenat a jsou moc dobrý.
1: No zpátky k těm rajčetům, jako čím by to mohlo být, že to takhle mutuje.
0: Já nevím, ale teď jsem si vzpomněl, o víkendu jsem se bavil s jednou známou, ta si taky pěstuje na balkóně rajčata papriky. Já říkal, že papriky letos jsou úplně v pohodě, ale že ty rajčata se nějak zbláznily, takže prosím vás, letos se zbláznily rajčata.
1: Je to docela dobrý, vi, když můžeš vyjít před barák nebo na ten balkón nebo na tu terásku, utrhnout si svoje rajčátko, svoji papriku.
0: Je to boží. A když se takhle zblázní, to se o to celý léto stará, až váš to jako blázen.
1: Ne, tak kdyby se aspoň zbláznili v tom smyslu, že třeba narostou víc do objemu, že jsou třeba větší.
0: No, jednou se nám stalo, že nám začali plodit tolik, že jsme to nestíhali.
1: No to já znám, že to nám lezly rajčata ušima. Nechcete rajčata, já říkám tati ne. A pak si přišel do Penny Marketu nebo do nějakého marketu a tam to prodávali třeba za 59,90.
0: Já jsem dokonce měl tehdy nápad, že bych do těch marketů chodil a dosypával jim.

0: Tohle je Alexia na frekvenci 1, 14 hodin 17 minut. Já bych se ještě vrátila ke koncertům Evy Farný.
1: Ano, včera byl poslední.
0: No, já to teda konzumuju prostřednictvím sociálních sítí, nebyla jsem.
1: Já jsem teda včera postřehl takovou věc, byl tam i náš kolega z Rádia Evropa 2, který se vrátil na sociální sítě, byl tam Leoš.
0: Aha, a tak to nevím.
1: Ten tam dával video, že celý koncert ani kapka a jen koncert no, skončil.
0: Na to chci zareagovat. Já tady taky jako konzumuju různý tady ty příspěvky těch lidí. Přesně, na konci toho koncertu začalo pršet, takže ovládala i počasí. Ale mně se tam líbí jedna věc. Ona tam prostřednictvím toho svého koncertu upozornila na ty svoje hejtaře. Aha, na lidi, kteří píšou prostě hnusné věci. Jasný. Jakože na sociálních sítích se hrozně odvážný a každý, kdo může a má v sobě trošku jako nenávisti a zla a neštěstí, tak prostě valí ty hejty. Aha. A na její konto jich je fakt hodně.
1: Až jako nepochopitelně.
0: No, je to samozřejmě spojený se závistí, že jo. No. A ona nejenom, že teda tam na tu obrazovku vypsala ty různý hejty, některý ty stěžení, ale pak si dala tu práci. A dokonce jakoby, nevím, jestli vyloženě tam, ale každopádně na sociálních sítích jsou potom zveřejněný profily těch lidí, co ty hejty píšou.
1: No, no.
0: A to mi přijde teda jako hustý. A říkala jsem si, že jinak to nejde.
1: Ale zas na druhou stranu je to v pořádku, tak oni to chtějí dát jako světu v šanc.
0: Oni to vyblejou no, do těch sociálních sítí vědí, a všichni vidí, kdo to je.
1: Kdo to je a můžeme se jich všichni zeptat, proč to dělají.
0: Jako jaký nešťastníci to, no. Jako to píšou, no. Takže to je klobouk dolů po pátý, nebo po šestý, nebo po osmý, prostě myslím si, že za tyhle ty tři dny, kdy ona předvedla svoje umění a svůj svůj talent, svoje všechno, tu přirozenost, jako úplně, já jsem zjistila, že to je tak přirozený člověk, jakože z ní necítíš ani trošku, jakože by něco hrála, ona je prostě taková.
1: No ale hlavně, já když jsem koukal na kousky toho koncertu, tak člověk ví, že to je hrozný vypětí. Nervy, jo, samozřejmě, jo. Přesnost, soustředění, ale ona působí, jako kdyby si mazala chleba máslem, no, jakože no. Tam ta lehkost prostě je ten, prostě talent. No.
0: Prostě z každý strany je slyšet chvála, tak musí být slyšet i tady z Frekvence 1, takže Evo Farná, smekáme.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty nejvíc

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady Eva Farná, zapněte rádio a vypněte starosti. Jinými slovy, nalaďte frekvenci 1 a mějte krásný den.

0: Armin Flowers na frekvenci 1, za minutu bude půl třetí.
1: Je to Láďa a ten má pro nás na frekvenci 1 zprávy.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. Chorvatská policie zatkala prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informuje o tom veřejnoprávní stanice HRT. Až 200 lidí bude v Karlových Varech vyrábět silikony. Práci najdou v nové továrně Vakr. Závod má vyrábět silikony pro automobilový průmysl, zdravotnictví a energetiku. Plzeň kvůli velkému zájmu o sdílená kola rozšíří stanoviště a přidá elektrokola. Víc než 500 000 kilometrů totiž ujeli lidé v Plzni za čtvrt roku fungování služby sdílených elektrokol. A hostem presklubu Frekvence 1 bude ministr zemědělství Martin Sebastian. Jakub Weinlich se bude ptát na podporu českých zemědělců, ale třeba i na vyplácení dotací formám a firmám, které patřily premiérovi. Ptát se můžete i vy na známém telefonu 257 400 na 39.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Pražský okruh hlásí kolony od Rozvadovské spojky až po exit Ohřech mezi 23. a 18. kilometrem. Je to zhruba na 20 minut. A D1 v Brně od letiště ve Slatině až ke kilometru 183 taky hlásí štosující se kolony. Tak pevné nervy, nebezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
3: Na Frekvenci 1 pro vás budeme mít za chviličku příběh. Příběh, který se zdá být neuvěřitelný, ale skutečně se stal. A jestli je pravdivý, nebo se uvidí na konci, nebo spíš uslyší.
4: Jo, takhle. Takže je neuvěřitelný, skutečně se stal, ale nevíme, jestli je pravdivý.
3: No tak většinou jsou ty příběhy takový neuvěřitelný.
4: No jsou,
3: že?
4: No.
3: Každý ten příběh, který pro vás máme, je vlastně takový, jakože téměř, že by se vůbec nemusel stát. A na konci se rozluští, jestli jo nebo ne.
4: Já si dokonce myslím, že pokud někdo poslouchá ty naše příběhy a zapisuje si je, tak má vlastně už přehršli filmových námětů, protože z toho by mohly být jako docela hezký bijáky.
3: No, no vidíš to, a zrovna tady ten příběh se určitě natočil.
4: Jo, no tak schválně, za chvilku.

0: Alvaro Soler na frekvenci 1, krátce po půl třetí. Pojďme si poslechnout ten téměř filmový příběh.
1: Tak tenhle příběh by se mohl jmenovat Zapomněli je v moři. Jo. Poslouchejte, měl to být obyčejný potápičský výlet ve velkém bariérovém útesu. Jenomže co se nestalo? Manželé po ponoru, když se vynořili nad hladinu, tak zjistili, že ta loď, která je tam přivezla, výletní loď, se kterou byli na potápění, jako prostě takový ten organizovaný výlet, tak je tam zapomněli. Prostě si špatně spočítali posádku. Posádka při kontrole pasažérů udělala chybu, odplula bez nich a dvojice tam zůstala úplně sama uprostřed oceánu, daleko od pobřeží a bez možnosti přivolat si pomoc. Jenomže oni nepropadli panice, drželi se pohromadě, šetřili prý síly a střídavě odpočívali. Po dlouhých hodinách si jich na moři všimla posádka rybářské lodi, která zrovna v té oblasti lovila a tahle loď je zachránila. Takže to všechno skončilo dobře. Neskončilo to tragédií, což klidně mohlo. Ale co je teda neuvěřitelné, že je prostě zapomenou v moři, jako...
0: A ta firma funguje teďko ještě, nebo...
1: To nevím, to není úplně předmětem toho příběhu. Každopádně se to stalo, tak jak říkám. A...
0: Otázka je, jestli to, co říkáš, je pravda. Já si myslím, že jo. Že tohle se klidně mohlo stát, protože lidi dělají chyby a kolikrát často i dost nepříjemný. Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Tak teď pozor.
0: No.
1: To je drsný jako prase. Tohle se nestalo. Stala se jenom ta první polovina. Oni je nezachránili. Dokonce se tenhle ten příběh stal inspirací pro horor.
0: Aha.
1: Představte si prostě situaci. Opravdu manželé plní nadšení, jedou se potápět, co se nestane. Ta loď, se kterou vyrazili k tomu útesu, je tam skutečně zapomněla. Stala se chyba. Když počítali ty pasažéry, tak na ně zapomněli. A tihle dva se nikdy nenašli. Dvojice se náhle ocitla v otevřeném moři, desítky kilometrů od pevniny, kolem nich se rozprostírala nekonečná vodní hladina a pod nimi bylo samozřejmě hromada žraloků. Pátrání ale začalo o mnoho hodin později, když se ukázalo, že ti manželé nedorazili domů. Záchranáři následně našli pouze část jejich vybavení. Nikdy do dneška se nepodařilo s jistotou zjistit, co se s nimi vlastně stalo. A tento tragický příběh obletěl celý svět a stal se předlohou pro film Open Water.
0: Přejeme vám hezkou dovolenou.

0: na frekvenci na za 5 minut, 3/4 na 3.
1: Já mám takovou zajímavost, než se dostaneme k Igoru Tymkovi, ohledně Madony, protože tahle písnička je z desky Confessions on a Dance Floor a pokračování té desky vychází už na začátku července a Madonna zveřejnila před pár dny takový 6-minutový, no možná 10-minutový krátký film, ve kterém je ukázka ze 6 songů a je to jako hraný film a hrajou tam s ní třeba Kate Moss nebo Benedict Cumberbatch. Je to docela jako zábavná podívaná a ta hudba zní skvěle na to, že je Madoně asi 96 let.
0: Ty, já tady koukám a sluší to, holce.
1: No.
0: Právě dobře.
1: Hele, medicína dneska dokáže neuvěřitelný věc.
0: Ty, ale musíš se jako fakt udržovat. No, víš, je. Udržovat se prostě, je teda pravda, že asi celý život nedělá nic moc jiného, než se udržuje, že jo?
1: No jasně, no.
0: No, ale ty, jako chce to prostě úsilí, chce to energii. Jako
1: a co jste si celý život dělala? Udržovala
0: cvičila.
1: Jsem se.
0: Musíš cvičit, že jo? No, kdo je určitě v dobrý formě, taky Igor Tymko, respektive celá jeho kapela No Name. Ty se chystají teď na obrovskou slávu, protože oni oslaví neuvěřitelných 30 let.
1: Ano, v prosinci v O2 aréně No Name a jejich velký koncert, samozřejmě budeme u toho a vy snad také. A dost možná, že nějaké lístky pro vás budeme mít, když jsme něco jako mediální partneři, ale nechme se překvapit.
0: Takhle.
1: Já Vojta, jsem si o to takhle řekl.
0: Ano, Vojta by moc chtěl, ne? Samozřejmě bychom vám chtěli nějaký lístky natlačit, že jo, abyste si o ně mohli zasoutěžit. No, důležitý ale je, že do toho 12. prosince vás budeme zásobovat jejich rubrikou 30 let, 30 hitů.
1: Ano, a dnešní hit, o kterém Igor Tymko pojedná podrobněji, se jmenuje Dvojčatá.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahojte, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Dvojčatá. Iste ste počuli dokonalú prúpovidku o tom, že človek mieni, ale Pán Boh mení. Nuž a presne tak to bolo s jedným našim kamošom. Chcel žiť život sám bez rodiny a v zápätí sa oženil. Následne chcel žiť život sám iba so ženou a bez detí, ale v zápätí sa mu pritrafili rovno dvojčatá. Nuž proste najkrajšie scenáre píše život sám. Dvojčatá kapely No Name sú len ďalším dôkazom toho, že na napísanie krásnej pesničky stačí životu načúvať. Dvojčatá kapely No Name na rádiu Frekvence 1.

0: No Name na frekvenci 1, 3/4 na 3, hurá za vámi, tak říkajíc do terénu.
1: Tomáš Fíla opět vyrazil, takový Ježíšek, takže on a Coca-Cola s autem plných výher samozřejmě. A co dnes přivezl jednomu z vás?
0: Samozřejmě další praktické věci, výbavu na léto, jako je třeba plátěná taška s plážovou dekou a sluneční brýle Coca-Cola.
1: Taky rozdával voucher, a to do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun.
0: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola. A podle všeho byl Tomáš dnes v Ústí nad Labem, pokud se nemýlím.
1: Tak Tomáš, zdravíme do Ústí a ptáme se, jak to tam celé probíhalo. Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme z Ústí nad Labem, kam jsem dnes opět dorazil za našimi posluchači a ceny vezu naprosto perfektní. Velkou plážovou tašku, v ní obrovská plážová osuška, k tomu luxusní sluneční brýle, také voucher do restaurací sítí Food Marks v hodnotě 500 korun a samozřejmě letní osvěžení v podobě plata nápojů Coca-Cola. Vítěze už mám u sebe, jsou to manžele, jak se jmenujete?
3: Alice.
2: Milan. My vás zdravíme, Alice, Milane, jak zní heslo pro dnešní den?
3: Baňky praskají.
2: Baňky praskají, jsme v Ústí, tak co jiného? Samozřejmě všechny ceny jsou vaše, protože jste znali heslo, tady jsou.
3: Děkujeme.
2: No my máme takovou radost, že vy máte radost. A zítra jim přivezeme zase někam jinam, kam se dozvíte v ranním vysílání. Tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a vidíme se. Hezké odpoledne, tak ahoj.
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
1: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Tohle je Katy Perry, krátce před 15. hodinou. No a my pro vás máme samozřejmě další skvělou muziku a teď prozradíme, cože vám zahrajeme.
1: Nachystána je třeba Holly Humberstone.
0: Nebudou chybět činasky, dvě srdce nejpůjde.
1: A nebo kámoška je vyfarné Dua Lipa.
0: A za chvilku taky zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Láďa Jakub. Hezké odpoledne.
13: Krásné odpoledne. Řidiči se ode dneška prohánějí po nové dálnici na východní Moravě. Čojka našla drahé slevy. Na litvínovský hokejový klub koupili bývalí hráči Šlégr a Kysela. Silničáři dnes otevřeli 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49 mezi Martinicemi na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Vybudování obou přišlo po valorizaci dohromady na 9,5 miliardy korun bez DPH. Práce na stavbě D49 opakovaně zdržovaly námitky a žaloby ekologických aktivistů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
14: Ředitelství silnic a dálnic k dnešnímu dni shromáždilo všechny potřebné dokumenty, usnesení, rozhodnutí a potvrzení a souhlasí k tomu, abychom v souladu se zákonem pustili běžný provoz. Nečekali jsme ani minutu, natož na nějaký oficiality a v okamžiku, kdy jsme tady ty dokumenty drželi v ruce a v právní moci, tak jsme okamžitě pustili provoz na D49.

0: Na Níslavě, řekl Frekvenci 1 mluvčí ČOIKy František Kotrba.
1: To znamená praktik, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
0: Hodnota pokuty dosáhla na skoro 9,5 milionu korun. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov, akciová společnost. Ta je založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 71%.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska slunce v Čechách, ve Slezsku i na Moravě víc oblačnosti a místy i přehánky a nebo bouřky. No a teploty do 25, nejčastěji na moravském jihu až 27. No a co zítra? Bude polojasno s teplotou do 27.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: Nehoda nákladního auta a dodávky dnes po půl jedné zastavila provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno, Západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. Teď už se jezdí alespoň částečně, tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1. A stále posloucháte Janu Svojtovou.
4: Hezké odpoledne přejeme, 4 minuty po 15. Když jsou před námi ty dovolené, tak i dovolené podléhají trendům. Já jsem našel jeden, který si rozhodně nechci vyzkoušet, ale líbí se mi. Mermaiding.
5: Co to je?
4: Mermaiding je plavání s ocasem mořské pany. A opravdu lidi za to platí neskutečné peníze, aby je navlíkli do té ploutve, aby měli je jako místo nohou ploutvy. Dámám dávají na prsa mušle, aby to vypadalo, že jsou opravdu mořské pany. A těm účastníkům této kratochvíle to prý pomáhá najít radost a klid.
5: To je vlastně jako když plaveš a nepoužíváš nohy, nebo respektive si ze dvou nohou uděláš jednu.
4: No, jasně, no.
5: A děláš jenom jako to umí. No. Tyžiš, to je kravina, vy.
4: No je, no.
5: A tak jestli to lidi chtějí. Ale
4: hele, plavání s ocáskem, proč ne?
5: Lepší než bez ocasu.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: vůbec není na frekvenci jedna. Pojďme platit. Tady je účtenka v naší ruce, kterou jsme dneska vylosovali, a není tam malá částka.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak, komu se pokusíme vrátit tu nemalou částku?
0: Voláme Stáně do Jirkova. Aha. A Stáňa má takovýho domácího mazlíčka, a takovýho jako ne úplně typickýho. No, asi je to typický, ale...
4: Stáňa Jacková, dobrý den.
3: Dobrý den, Stáňo, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Je to tak, je to tak. Dobrý den, milá frekvence, jste napsala. A my tady máme v ruce vaši účtenku. Týká se to teda takového toho plišovýho tvorečka, co máte doma. Tak prozajte.
3: Jakýho máte tvorečka?
4: Já mám morče.
3: Mám morče.
4: Jmenuje se Kája a strašně moc toho sní.
0: Jmenuje se Kája, to je krásný.
3: Kája, a podle koho se jmenuje Kája? Měl nějaký předobraz, morčák?
4: Ne, to vymyslela dcera,
0: Píšete, je to zlatíčko, dá se s tím morčátkem pomazlit?
4: Dá se s ním pomazlit, můžu se s ním mazlit jenom já, protože jsem na něj hodná, dcera ho pořád tahá, takže
3: tak to hryže.
4: Kousne.
0: Jako fakt?
4: A hlavně, ano. Já hlavně vlastně jí krmím, takže to je jasný, podle toho to vypadá, no, ta peče.
0: Tak vy jste, přesně.
3: Ruka, která dává nažrat, ta se nekouše,
0: no,
3: tak to je?
0: To je
4: ano,
0: jasný.
4: Přesně tak, ale vždycky mě práskne, když jdu do ledničky.
0: Co začne pískat?
4: Začne pískat, no, to je jako, nemůžu tam jít potají, to prostě to nejde.
0: To jsou prostě chytrý zvířátka, no.
3: I v noci to probudí. No.
4: chytrý jsou, no, v noci ne.
0: No, není to...
4: tam ku podivu nechodíme.
0: Nechodíte, jo, tak můžete to klidně prozradit, my to nikde neřekneme, že je provádí.
4: Já vím.
3: Jenom mezi náma, takhle jako.
0: Tak každopádně mě teda překvapuje, že pro morčátko je to žrádlo docela drahý, to docela pěkná sumička.
4: Tam jsou i peletky, tam je i vlastně podestýlka.
0: Jo, tam kupujete ještě tohle. Jo, no tak každopádně tam, všechno, co se týká zvířátka, je docela nákladný a my vám 1039 korun proplatíme.
4: To je skvělý, děkuju moc.
0: No. Nemáte záž. Tak jo, strašně
4: rád, já jsem vás slyšela.
3: No, my vás taky. A zkuste někdy tu ledničku v noci, je to k nezaplacení.
0: Vás nabádám.
4: Dobře,
0: k neřestem.
4: Děkuju za tip.
0: Mějte se moc hezky, zdravíme do Jirkova.
3: Naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Prince Idol Joe a Marky Mark na frekvenci 1. Nevím, jak to máte vy, nebo jak to máš ty, ale já se hrozně rád dívám na pořady o vaření. A teď nemyslím takový ty klasický studiovky, že tam stojí celebrita za kuchyňským stolem a říká, teď si vymastíme pekáček a uděláme si něco, co mají všichni doma a vytáhne z lednice půlku žraloka, to ne. Ale mám rád takový ty cestopisy o jídle.
1: Moc to nesleduju.
0: Moc ne? Mm. My jsme teďko rozkoukali a je to teda, respektive rozkoukala to manželka a já jsem se s chutí přidal. Dokument, který se jmenuje Tucci v Itálii. Je to herec Stanley Tucci, kterého třeba...
1: Jo, to jsem viděla.
0: No.
1: Viděla jsem asi kousek jednoho dílu.
0: Ono to běželo, ono těch sérií bylo víc, ale teďko ta nejnovější je na jedné streamovací platformě. A já jsem si tak jako něco dělal u počítače a jenom jsem slyšel ten zvuk z té televize, jak se bavějí o tom italském jídle. Protože on jezdí na třeba úplně turisticky neznámý místa a baví se s místními o jejich jídle, o jejich specialitách, ochutnává to, jak to připravujou. A po 10 minutách poslouchání jsem prostě k té televizi přešel a začal jsem se dívat a slinit. Protože to je tak nádherný dívat se na to, jak ty prostý lidi v té Itálii z pár surovin dokážou vykouzlit neuvěřitelné jídlo.
1: No ta italská kuchyně je vůbec fantastická, co jsme jako vlastně ve finále ti stačí fakt jako 5 věcí a ty z toho uděláš jídlo, ze kterého se posadíš na zadek. No.
0: Já jsem tam třeba viděl...
1: Nebo já teda ne, ale...
0: Já jsem tam třeba viděl recept těstoviny, normálně s bylinkama, vařený z kameny, na kterých jsou řasy mořský.
1: Těstoviny s kamenem?
0: No, že prostě uvaříš těstoviny a pak k ním dáš kámen, na kterým jsou mořský řasy.
1: A ten kámen jíš, jo?
0: Ne, ten kámen tam necháš, ty řasy se z toho kamene jako oloupou do toho jídla. Dá to tomu tu chuť toho moře, těm těstovinám. A je to původně jídlo velmi chudých lidí, kteří prostě neměli na ryby a chtěli si dopřát tu mořskou chuť a vůni, tak si vymysleli tohle. Dneska je to vyhlášená specialita.
1: To je dobrý.
0: To je skvělý.
1: Já jsem nedávno měla italský pokrm a měla jsem ho taky úplně poprvé v životě a vlastně mě to strašně překvapilo. Parmezán byl rozstavený a vymodelovaný jako talíř a do toho ti dali salát. Takže to byl vlastně salát, který byl v talíři z parmezánu. Takže si sněd, asi jako máme chlebovou polívku, že jo?
0: Jasně.
1: Sníš prostě polívku a pak celou tu kůrku prostě do sebe natlačíš. Tak tady si prostě vyjed ten salát a pak si sněd ten talíř, který byl z toho parmezánu.
0: Takže ti ubyde mytí nádobí.
1: Bylo to výborný.
0: No,
1: prostě bylo to naprosto fantastický.
0: To musí být skvělý, no.
1: Jako
0: to,
1: víš, asi kolikrát říkám prostě, když přijde Ital k nám a dá si nějakou naší dobrotu, musí být prostě zapláclý třeba do Vánoc.
0: Jasně.
1: Tam prostě přijdeš, dá si trošku zelenýho. Večer si můžeš dát znovu zelenýho.
0: Ale k tomu vždycky to víno, že
1: vždycky k tomu to víno. No. Já nevím, že ta naše kuchyně je prostě takhle jako strašně sytá, strašně vydatná.
0: Jako to sledování toho seriálu mělo jeden vedlejší efekt. Já byl včera večer nakoupit a v tom obchodě už nemají těstoviny. Já
1: jsem jo?
0: Všechno jsem vykoupil.
1: A ty kameny taky.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Sixpence Non The Richer. Na frekvenci 1 máme přesně 15 hodin 30 minut.
1: Před námi jsou krátké zprávy s Láďou a Dagmar Honcová nám řekne, jak moc velké vedro bude už zítra.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na One Play.
3: Teď se fotím já.
4: Řekni Epet.
5: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
4: Vždyť se mu sjednání stihne do 3 minut.
5: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Přeju pěkné odpoledne. Soud dnes vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let ve vězení. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun. Dopravní podnik města Brna kvůli nadcházejícímu víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů výrazně posiluje spoje. Jezdit budou mimořádné linky. Hlavní přestupní uzel bude opět u Bohunické nemocnice. Rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad za zhruba 470 milionů je hotová. Prostranství od tohoto týdne přístupné lidem. Úpravy náměstí zahrnovaly nové prostranství, výsadbu stromů a další zeleně, taky novou kašnu nebo opravu dětského hřiště. A ještě jedno pražské náměstí, Praha 10, má návrh plánovaných úprav náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Cílem je náměstí zpřehlednit a lépe propojit s okolím.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Míříme na silnici, opatrní buďte na jihozápadě Čech, na Prachaticku, na silnici 141 u Prachatic na vjezdu do města je nehoda elektrokoloběžkáře. Opatrní buďte v Opavě, kde se nám bouralo na nádražním okruhu, no a pozorní buďte také na silnici 55, okres Břeclav u Moravské Nové Vsi, máme nehodu nákladního vozu. Tak bezpečně dojeďte s frekvenci 1 Janou a Vojtou.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
0: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. S předpovědí počasí na čtvrtek. Už ve čtvrtek budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat na tropických hodnotách. Po ránu si ale ještě pořádně vyvětrejte. Rtuť teploměru v ranních minimech bude klesat jen k 10 stupňům. Během dne už ale teploty půjdou hodně rychle nahoru. Ty nejvyšší naměříme tentokrát v Plzeňském a také v Jihočeském kraji. Převládat bude oblačno až polojasno, na horách velmi ojediněle s dešťovými přeháňkami, ale srážkové úhrny se plně vejdou do 5 litrů na metr čtvereční. Později v odpoledních hodinách bude velmi rychle docházet k ubývání oblačnosti až do vyjasnění, a to na většině území Česka.
7: Takže bude teplíčko.
1: Hit bude. Václavka řídící naladí do sopránu. Mimochodem, my jsme se o tom tady už bavili tento týden. Včera jsem přijel domů a moje žena hlásila, koupila jsem si plavky.
7: No.
1: No, tak si, jak jsem říkal, jak si je vyzkoušej, já se na to chci podívat. Tak ona
7: až zhubnu.
1: Tak přišla a tvářila se nešťastně. A já říkám, proč se tváříš nešťastně, jsou docela hezký. A zařezávají.
7: Jako blbý je, já to mám takovou zkušenost, že když si zkouším některé věci v těch kabinkách, no, tak no. Jak je tam to lepší světlo, jak je to tam vlastně všechno udělané tak, aby ti to vlastně slušelo, no. Tak pak přijdu domů a mám pocit, že jsem si koupila vlastně úplně jiný kus oblečení. Víš, jakože to je taková, je to možná trošku klamání spotřebitele, jako bys potřeboval domů i to zrcadlo, i to světlo, který je v té kabince, aby ti to pořád slušelo stejně, no. Ale to, že to zařezává, to asi mohla vidět i bez světel, teda.
1: No, ona si je neskoušela, ona je jenom viděla, já jsem říkal, vidíš, příště si je vyzkoušej, ona říká, jak si mám vyzkoušet plavky, to se nesmí, já říkám, tak přes
7: oblečení. Na spodní brádlo?
1: Přes oblečení.
7: To se smí, no.
1: No to nevadí, prostě až budete vybírat plavky, tak zodpovědně, prosím, pěkně.
7: Tak když tak je nechá tobě, viď.

0: Na frekvenci 1 pojďme šlápnout do pedálu. Náš moderátor Míra Michálek pokračuje ve své dobrodružné cestě.
1: Ano, Míra Michálek totiž vyrazil opět na kolo, jak jistě víte, a opět je to velmi dobrodružná cesta. Právě šlape do pedálu kola Scott podél řeky Máza přes Francii, Belgii a Holandsko až k Severnímu moři.
0: No a nás samozřejmě zajímá, jak se mu daří, jak mu to šlape jede, takže se ptáme. Míro, ahoj.
1: Ahoj.
2: A dobrý den, kamarádi, já vás moc zdravím z famózního francouzského venkova plného krav a volů. Je tady opravdu nádherně. Vypadá to třeba podobně jako stará Itálie, takový ty starý domy s tou patinou, víš, takový ty omšelý trošku, kamenný velký kostely, barevný okenice, no prostě úplná nádhera. Já jsem zakotvil v městečku Marville, kde je jedna hospoda, jeden hotel a nic jiného. A stará paní, kterou potkáte úplně všude, což mě hrozně pobavilo, protože když jsem přišel do restaurace, tak tam obsluhovala. Pak ráno v hotelu byla taky a připravovala snídaně. A pak se jí potkal v centru, jak provádí turisty.
1: Furt ta sama.
0: A není ona strojčat?
2: To mě člověče nenapadlo. Ale každopádně já už teďka mířím do města Charleville-Mézières, teda ono se to asi tak nevyslovuje, je to jenom můj odhad, jo. Ale ta cesta je skvělá, jedu už 2 hodiny úplnou samotou, nádherný výhledy, tohle prostě na tom kole miluju. Jo, sice pravda, je to občas dřina, ale ta svoboda, kterou to nabízí a ta radost potom z toho, když se dostaneš třeba na místa, kam se prostě autem nedostaneš, tak za to stojí. Mimochodem, včera mi přišla zpráva, který chodí pravidelně každý rok několik, když jsem na cestách. Jestli jedu opravdu sám, anebo jestli mám sebou nějaký doprovodný typ. Přátelé, fakt nemám, jedu sám a jsem obyčejný amatér. Já se právě už roky snažím těmito cestami inspirovat lidi, ať se toho nebojí, protože cyklistika je pro každýho a nemusíte mít super kolo a super hadry a super fyzičku, prostě to jde. A já jsem letos na téhle cestě se vlastně spojil s Endorphin Republic, což je velká síť obchodů zaměřená na sport a hodně na cyklistiku. A právě v tomhle tématu jsme našli společnou řeč, protože oni samozřejmě spolupracují s velkými jmény ze světa sportu, ale samozřejmě mají hodně co nabídnout i nám, takzvaným sportovním hobíkům. A oni se svou nabídkou tisíce kol skladem a desítkami tisíc dalších doplňkových věcí v e-shopu pohodlně uspokojí právě každého. Takže mrkněte na jejich web, nezapomeňte, že tento týden i soutěžíme na frekvenci 1.cz o poukázky a těšte se na zítra, kdy se už budeme blížit k belgickým hranicím. A já bych s vámi, přátelé, rád probral jednu zásadní věc, ke které mě přesvědčili právě v Endorphin Republic. A myslím, že je to velké téma pro hodně amatérských cyklistů, jako jsme my. Ale víc prozrazovat nebudu. Těšte se na zítra, jo?
1: No mě k té Belgii napadají akorát wafle a hranolky. Já nevím, jak to souvisí s cyklistikou.
0: No tak jestli v tom oblečku nebude vidět, že máš plný břicho hranolek a waflí.
2: To břicho je vidět, i když tam ty wafle nejsou.
0: Tak jo, Míro, děkujeme moc a těšíme se zítra. Ahoj.
1: Dej se, ahoj.
2: Hezké odpoledne.
0: A přátelé, dodáme jednu věc. Cyklistika není jenom sport, je to hlavně svoboda a taky dobrodružství na celý váš život.
1: Endorphin Republic, největší specialista na cyklistiku, věří, že tyhle zážitky patří všem. Od prvních rodinných výletů až po náročné trasy.
0: 6 prodejen po Česku, k tomu tým lidí, kteří cyklistikou opravdu žijí.
1: Nechte se inspirovat Mírovou cestou a vyberte si kolo i vybavení na www.endorphinrepublic.cz.

0: Imagine Dragons na frekvenci 1. Přátelé, už za 3 týdny.
1: Radio Campy frekvence 1.
2: Za 3 týdny za vámi vyrazíme na Radiokempy, je to už několikátý ročník, několikáté léto, za vámi každou středu vyrážíme, přivážíme muziku, spousta samozřejmě soutěží, zábavy, radosti, úsměvů. No je to prostě nabitý od samého začátku až do konce.
0: Ano, prostě taková kempová pohoda s živým vysíláním frekvence 1. Startuje to vždy ve středu od 14 hodin, do 19 hodin se vysílá, jsme-li při síle a smyslech, a od 19 hodin je potom vždycky živý koncert.
2: Pokud nebudete moc být na místě, tak to nevadí, protože ten koncert je vždycky potom přenášen právě online, takže skoro jako kdybyste tam byli. No a máme pro vás velké hvězdy, třeba kapelu Opět Radeček.
0: Ano, nebo taky bude Pokáč, Michal Hrůza, kapela Hrůzy.
2: Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a dorazí třeba i Marpo.
0: A pozor, součástí jednoho radiokempu, a já myslím, že to můžeme říct, bude to 22. července na Stříbrném rybníku s námi, protože my tam budeme si ani, bude i Miloš a zahrajeme si kvíz se Střel Miloše.
2: Já jsem na to sama zvědavá.
0: Já taky, no.
2: Tohle bude probíhat. No, je to taková novinka, v podstatě vlastně úplně premiérově vám přivezeme sestřelenýho Miloše.
0: A vy si ho tam sestřelíte.
2: Musíte se hodně snažit, to je pravda.
0: My ho přivezem v celku.
2: Takže na tom jednom z radiokempu. Jinak míříme do Rožnova pod Radhoštěm, tady jsme byli už mnohokrát, nebo na Lipně jsme taky byli, i sem zamíříme. A taky třeba kemp Stříbrný rybník bude jeden z cílů.
0: Potkáte nás i ve Strážnici, na Pohodě, na Vranovské pláži, anebo v Podbořanech a na Kristýně.
2: Mrkněte na naše webovky, tady je všechno podstatné a my se na vás těšíme na radiokempu.
1: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už zítra v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
4: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
5: Žádná kouzla?
4: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.

0: One Republic na frekvenci 1. 16. hodina je tady a další dávka skvělé muziky.
1: Máme pro vás třeba Tinu Turner.
0: Tak to bude Tom Grennan.
1: A nebo Dermot Kennedy.
0: No a samozřejmě budou zprávy přesně v 16 hodin.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
11: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
12: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
13: Žádná kouzla?
12: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
14: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
15: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je tu s nimi Láďa Jakub. Láďo, hezké odpoledne.
16: Hezké odpoledne přeju, čeká nás velmi tropický víkend. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu a Hradec Králové řeší případ velmi hlučné technoparty. A tady jsou podrobnosti. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia. Platí tak výstraha meteorologů. V sobotu bude ještě tepleji, říká za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
17: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
16: Vedra mají pokračovat ještě po víkendu. Od středy se má ale zase začít ochlazovat. Lidé by měli zvýšit pití neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Policie v Chorvatsku zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom veřejnoprávní stanice Chrt.
18: Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
16: Východočeský Trutnov je další město v Čechách, které nechce větrníky. Vedení okresního města pod Krkonošemi odmítá návrh na vymezení tzv. Akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren na svém území. Své výhrady vyjádřilo v dokumentu, který odeslalo Ministerstvu pro místní rozvoj. Radnice bude dotčené lokality bránit. Větrné elektrárny měly vyrůst v Trutnově Starých Bukách a Studenci. Hradec Králové řeší případ velmi hlučné technoparty. Tu nemohl nikdo zastavit, protože její pořadatelé našli kličku.
13: Obrovské množství lidí si během víkendových nocí stěžovalo na silný hluk a přikládali to festivalu Rock for People, jenže se ukázalo, že jde o soukromou akci v Pálenické ulici ve Svobodných dvorech. Ta byla slyšet až do centra města. Za normálních okolností by městská policie zatrhla, ovšem tentokrát nemohla. Platila totiž plošná výjimka právě kvůli probíhajícímu velkému festivalu. Město kvůli tomu teď vymýšlí, jak změnit pravidla. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
16: Za dobrotu na žebrotu, říká se, a ve Švýcarsku to vážně platí.

0: Dvě vážné nehody osobáku s motorkářem máme na silnici 915 u Boršic u Blatnice v okrese Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a pozorní buďte také na Českokrumlovsku u obce Věcní na silnici 160 je nehoda dvou osobáků. D5 hlásí dobré zprávy od Plzně na Prahu, nehoda odstraněná na 4. kilometru. Tak bezpečně dojeďte. A opět si jenom Vojto.
1: To je strašně, já to vždycky zapomínám. Ale to děláš
0: nevadí,
1: dobře.
0: Já vás rád uvedu.
1: Přesně,
0: no jasně.
1: Uveď nás. Mně se tady líbí jedna akcička, která teda proběhla už v únoru, ano. Ale je to akce, která byla teď zapsána do jako nový český rekord. Ano. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, je to maraton čtení. Maraton čtení. Proběhlo to v Ústecký knihovně. To nepřetržité čtení, které trvalo 130 hodin. Aha. A navázalo to na loňský 80-hodinový maraton. Prostě 130 hodin lidi v kuse četli.
0: Jak dlouho každej?
1: Hele, píšou, že měli 30-minutový bloky.
0: Aha, 30 minut, to už bych byl
1: neschvalý. Během více než 5 dnů se ve čtení vystřídali zaměstnanci knihovny, čtenáři, spisovatelé, umělci, studenti, zástupci kulturních vzdělávacích institucí. To je hezký, ne?
2: No, mě zajímalo, co četli jako celou tu dobu, jestli to byly sebraný spisy Alojzy Jiráska.
1: No, já
2: to by časově tak odpovídalo.
1: Já myslím, že to úplně jedno.
0: Nebo třeba vládní program.
2: To je za 5 minut hotový, prosím tě.
1: Ale myslím si, že je úplně jedno, co četli. Prostě četli.
0: Ale držel to poslouchat někdo.
2: Ale teď probíhá podobná
1: No,
2: akce.
1: Pozor, bylo to přenášeno i online, takže ty jsi to mohl normálně vnímat a poslouchat. A nemusel si být přítomen. Jaká akce podobná?
2: Teď probíhá taky nějaká jako čtení za nároďák se to jmenuje, myslím, nebo něco takového. Mm-hmm. A vím, že to probíhalo na školách a že dokonce náš výrostek v 9. třídě byl prezentovat důležitost této čtenářské akce mladším ročníkům.
1: Hezký. No. Jo,
0: a co se tam jako přednášelo, teda četlo?
1: No, všechno jako, cokoliv.
0: Jako
1: nebo
0: cokoliv.
1: O tom nároďáku, nevím.
2: Školní řád.
1: Takhle. O nároďáku, nevím, to, co by se mohlo
0: jako číst. Soupiska hráčů třeba, jako národního týmu, myslím, jo? Ne?
2: Ne,
1: to máš
2: jako
1: vyřešený za chvilku, ne?
0: No právě.
1: No, hele, je to skvělý, prostě čtěte.
2: Lidé, čtěte.

0: Petr Kolečko a Michal Suchánek, stejně jako každý den i dnes, připraveni.
1: Ano, mají pro nás svoji rubriku Cože, ve které zodpovídají a odpovídají na vaše otázky. Pojďme na ně.
2: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Manželka tvrdí, že se nemá dávat horký jídlo do lednice, ale vždyť lednice je právě na ochlazování, ne? Rudolf, 61 let, Nymburk. To je pravda, tyve, to jsem taky slyšel, že to tam nemáš dávat.
4: To je to dostane nějaký ten teplotní šok a zničí se, to se nemá, no.
3: A co se zničí?
4: To jídlo.
3: Blbost, jsem to udělal tolikrát už.
4: No, to, že jsi to ty jsi udělal, že neznamená, že to je správně, ale moje manželka třeba dává, čímž tvému, moje děti z prvního manželství, čokoládu do lednice.
3: To taky nenávidím, ale.
4: No mě to teda taky vadí. Já si to bojím jako říct, jak já si celkově bojím, tak jako
3: to
4: tohle, no to by byl hodnej.
3: Jej to nějak zkusit.
4: No ale musíš hodně opatrně, protože ona to tam dává až militantně, jako jo. A dokonce jako musíme se došet tak daleko, že já musím říct, tohle je moje čokoláda, nedávej jí tam tohle a ona jí tam dá stejně.
3: Jo? Aby jako zůstala pevná, jakoby?
4: No, nebo spíš, aby prostě zůstala její ta čokoláda.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Sledujete společně s námi cyklistické dobrodružství našeho kolegy Míry Michálka tady na Frekvenci 1. A ve spojení s tímto dobrodružstvím tady pro vás máme takovou malou výzvu.
1: Ano, jestli vás inspiroval Míra Michálek tím, kde všude dokáže své kolo protáhnout a co všechno dokáže zažít, což můžete slýchat každý den kolem 15:30 tady u nás odpolední vysílání, tak pro vás máme takovou malou výzvu.
0: Ano, to jsem přesně řekla.
1: Ano, já vím, ale opakování je matka moudrosti.
0: Tak, představte si, že máte vysněný kolo a můžete s tím svým kolem vyrazit úplně kamkoliv. Tak kam by to bylo?
1: Já tady nad tím přemýšlím, kam bych vyrazil na svém vysněném kole. Napadla mě samoobsluha u nás, která je na druhém konci obce, aby to bylo rychlejš, ale kdyby to mělo být nějaký jako větší výlet, tak bych asi vyrazil někam do jižních Čech, tam se jezdí krásně.
0: Tam nejsou na mě ty kopce, no. Vy nám můžete právě tady tu svoji představu napsat a zapojit se tím do soutěže na webu Frekvence 1. Můžete totiž hrát, pozor, o jeden z 5 voucherů v hodnotě 2000 korun do Endorphin Republic.
1: Endorphin Republic je největší síť sportovních prodejen se specializací na kola, běh a lyže.
0: A ať už teprve třeba začínáte, nebo máte za sebou stovky kilometrů v sedle, najdete tam vybavení i odborné poradenství od lidí, kteří tím sportem opravdu žijí a mohou poradit.
1: Stačí na webu Endorphin Republic najít své vysněné kolo, poslat nám jeho název a připsat, kam byste se na něm chtěli vydat.
0: Všechny ty podrobnosti k této soutěži a taky soutěžní formulář potom najdete na našem webu frekvence1.cz a je to sekce soutěže, tak tam se můžete zapojit a my vám přejeme hodně štěstí.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz. Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Tak to byl Europe na frekvenci 1. Za minutu bude půl páté.
1: A bude poslední slovo hned po zprávách, takže dostanete šanci hrát o peníze.
0: No ale ještě předtím samozřejmě zprávy s Láďou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Pěkné odpoledne, v půl páté přeju. Soud dnes vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za mřížemi. Svému synovi má navíc podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun. Policie pátrá po 83-letém Arnoštu Stečkovi z Ostravy Poruby. V úterý odešel z domova a nevrátil se. Bez léku může být ohrožen na životě. Muž by měl mít na sobě tmavě modré džínové kalhoty, tmavou až černou zimní bundu, riflovou kšiltovku se třpitkami a černé kožené boty, vysoký až 182 cm. Má střední postavu se šedými krátkými vlasy, je oholený a má modré oči. Fotbalisti Hradce Králové se ve druhém předkole konferenční ligy utkají s Varaždinem. Dvojzápas začnou v otroci 23. července v Chorvatsku. A hostem presklubu Frekvence 1 bude ministr zemědělství Martin Šebestián. Jakub Weinlich se bude ptát na podporu českých zemědělců, ale i na vyplácení dotací firmám, které patřily premiérovi. Ptát se můžete i vy, telefon znáte pro jistotu 257 400 a 39.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Ucpaná je D1 v Brně na oba směry, jak na Vyškov, tak na Prahu, zdržení v obou směrech na půl hodiny. Československá D2, kolony jsou od Bratislavy na Brno, od 12. kilometru až k Brnu. D52, tedy vídeňská dálnice, hlásí taky štosování mezi Hrajhradem a D1. No a ještě strakonická D4 ve středočeském kraji z Prahy na Strakonice je nehoda u Mníšku pod Brdy. Tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1 Janou a Vojtou.
1: Máme pro vás 3 000 korun, volejte právě teď. To telefonní číslo je
0: 257 400 999, budeme hádat poslední slovo hned po slze.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak de facto řekni za celebritu. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den.
4: Tady je Lenka, dobrý den.
3: Dobrý
2: Lenka,
3: den,
2: Lenko. Odkud voláte, Leni?
4: Já z Plzně.
2: Z Plzně.
3: Tak 3000 možná poputují do Plzně, pokud správně doplníte poslední slovo ve větě Pepe Vrtala alias Fotra na tripu.
2: Tak jste připravená, jdeme na to?
4: Jdeme na to.
2: Tak věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak co to je?
4: Počasí.
2: Počasí. Pojďme zkusit, jestli je to správný tip.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to počasí.
2: No, ani není to bohužel. Počasí.
4: To nevadí. Něco na
2: my jsme smutnější než vy.
3: Ne, vy máte radost, že tak tam bude jo. Víc, že jo?
4: No to víte, že jo. To je potom napínavější.
2: Děkujeme moc za pokus. Mějte se krásně.
4: Mějte se taky hezky. Naschledanou.
2: Naslyšenou. 3000 plus 500. Zítra ráno s Lubkou a Smárou budete hrát o 3500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Posloucháte Frekvenci 1. I dnes pro vás máme ještě takový, no, řekněme, vysoutěžený dárek na závěr.
1: Přesně tak. Pojďme si střihnout soutěž, než se rozloučíme. Soutěžíme dneska o rodinnou vstupenku do vodního světa Mellory Aqua and Spa na 3 hodiny pro 2 dospělé a k tomu 2 děti do 15 let. To všechno v horském rezortu Dolní Morava.
0: Vstupenka zahrnuje vyhřívané bazény, uvnitř i venku dětský vodní spray park s brouzdalištěm, 3 tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečnou terasu s lehátky, odpočívárnu a mé oblíbené bistro.
1: Ano, bistro, protože já nevím, jak to máte vy, ale já když jsem u vody nebo pod vodou, tak mám vždycky hlad.
0: No jasně. A,
1: když se jde prostě k vodě, jak je hlad.
0: A když vylezete ze sauny, tak panečku.
1: Tak tam, žízeň.
0: No, přesně tak.
1: Tak dneska zase opět soutěžní otázka, na kterou je třeba správně odpovědět a taky samozřejmě povídání, ze kterého by mohlo se vycházet v té odpovědi.
0: Samozřejmě. Takže zatím volejte 257-400-999 a my vám teď řekneme informace, které byste měli vědět.
1: Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě otevírá letní sezónu.
0: V největším akvaparku a wellness na Českých horách vás čekají vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, 3 tobogány, dětský vodní park, jedinečný saunový svět s nádhernými výhledy na hory.
1: Když už teda budete na Dolní Moravě, tak byste mohli a měli vyrazit taky na Skybridge 9, to je ještě málo, nebo respektive to je víc, ale určitě k tomu spějou.
0: Tak je to dost.
1: Stezku v oblacích a nebo taky do mamutíkových parků.
0: A více informací najdete na mellory.cz.
1: Tak kdo pak se k nám dovolal na číslo 257-400-999? Halo, halo.
0: Dobrý den. Halo.
2: Ahoj, tady Peťa, Český Krumlov.
0: Peťa z Českého Krumlova.
1: To budete mít daleko, ale určitě to bude stát za to. Tak. No, takhle, než to bude vaše, potřebujeme správnou odpověď.
2: Ano,
0: takže soutěžní otázka pro dnešní den zní takto. Jak se nazývá nový...
1: Ty, vy tam máte... To byl kód.
2: Slepičky.
0: Jej, Danak, snášej zrovna.
2: Já jsem slaven. Ne, už mají smysl.
1: Vy tam máte normálně pomocníky. No tak to je takhle
2: 150.
1: Se vám to...
2: 150
1: pomocníků.
0: Ježišmarja.
1: Ale počkejte, tohle byl kohout, to nebyla slepička.
2: To byl kohout.
0: No, on si stěžoval, že jich je moc na něj. Tak pojďme, jak se nazývá nový akvapark a wellness v horském rezortu Dolní Morava?
1: Tak Peťo, máme pro vás samozřejmě nápovědy. Za A je to Dolnomoravské wellness, za B je to Mellory Aqua and Spa, anebo za C je to horský akvapark.
0: Tak co myslíte?
2: Já myslím, že za B.
1: A je no to jistě, tak,
0: je to tam!
1: Takhle, chtěli jsme říct, že byste mohla vzít svých 150 kamarádek, ale to nelze. Každopádně vy si to určitě užijte s někým z rodiny, s dětma. Úžasné
2: děkuju
1: místo.
2: No. Já a slepičky děkujeme.
0: No, nemáte vůbec zač, až budete odjíždět, hodně jim nasypte, ať netrpí.
1: Mějte se krásně, zůstaňte nám na telefonu, gratulujeme.
0: Naslyšenou.
3: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle. Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci. Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.

0: Dokonos na frekvenci 1 krátce před 17. hodinou.
1: Před námi jsou velké hlavy a ve velkých hlavách třeba Macarena.
0: Novinka od Krištofu a Dominiky Aladži Půlnoční hry.
1: A taky bude Číren.
0: A budou zprávy přesně v 17 hodin.
1: A my opět zítra ve 2.
2: Udrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
10: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
11: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
12: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne. Koncepce armády musí mít podle prezidenta dlouhodobý charakter. Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. A zdržíte se na dálnici D1 u Brna a taky na Pražském okruhu. Koncepce armády musí mít dlouhodobý charakter a přesahovat tříleté rozpočtové plánování. Řekl to dnes prezident Petr Pavel. Hlava státu se účastnila Bezpečnostní rady státu. Tam se novou koncepcí armády zabýval a také řekl, že vláda dělá kroky, aby ještě do červencového summitu NATO naplnila obranné výdaje.
14: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a na jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce. K tomu zatím nedošlo.
13: Jestli vláda naplní obranné výdaje na 2%, se uvidí podle něj v příštích týdnech. Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava podal žalobu proti 4 bývalým členům jejího představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjiv Gupta. Společnost Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet a zkrachovala. Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou, pokud se Írán nebude chovat dobře. Spojené státy začnou opět útočit. Dnes to řekl novinářům americký prezident Donald Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že hovořil se syrským prezidentem o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hizballáh. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Slezany dovedl Jarolím k historicky první vítězné trofeji. Ve finále poháru jeho svěřenci zvítězili nad Jabloncem. V lize pak obsadila Karviná 8. místo.
12: Frekvence 1. Počasí.
13: Dnes v noci se budou teploty držet kolem 14 až 10 stupňů Celsia. Na obloze počítáme s tím, že se budou honit mračná místy, může i zapršet. Zítra potom očekáváme, že bude skoro jasno až polojasno. Ráno na východě během dne přechodně i jinde oblačno. Pouze výjimečně zítra očekáváme přehánky a teploty už půjdou místy až na 31 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
12: Doprava.
13: Na Pražském okruhu je kolona asi na 20 minut, od 24. po 19. kilometr ve směru k D1 a vlivem hustého provozu se držíte taky u Brna. Na 176. kilometru kolona začíná, vyjedete z ní až za Brnem na 206. kilometru, zdržení je tam zhruba na 20 minut, v opačném směru zhruba na

0: zmrzlinou za 2 kelímky zmrzliny více než 1000 korun. Americký pár upozornil na předražený podnik v centru Říma. Rozhořčení turisté zveřejnili účtenku na internetu a rozpoutali tak debatu o cenách v turistických částech italské metropole.
1: Ale nebyl v ceně třeba oběd papeže.
2: Tak hele, Itálie, no.
0: Nebo poslední večer.
2: Promiň, jsem
0: tě to
2: jsem chtěl říct jenom, že v Itálii v pracovním červnu musíš vydělat na nepracovní říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen a duben.
0: No,
2: takže hele.
0: Hlavně na ty siesty, no, že jo. Prostě mezi 15. a 19. si neškrtneš.
1: Jak říkal už si, byly tam líné italské čety.

0: musím říct, že muzikály nejsou úplně jako můj
1: kapovtý.
0: Ale velké hlavy frekvence 1. Teď se na jeden mrkne.
1: Divadelní a taneční škola z jednoho anglického města několik měsíců nacvičovala populární muzikál Dreamgirls. Krátce před premiérou jí vlastník práv na dílo odebral licenci. Důvodem bylo, že v obsazení bylo příliš málo herců a hereček tmavé pleti.
0: Hele, rozhodně chci říct, že nejsem rasista vůbec, já mám lidi rád všechny, ale tak jako Afroježíš, to mi přijde už jako docela
2: jako někdy se to fakt přehání, já si počkám třeba na životopisné dílo o fotbalistovi Pelém a hlavní roli si dá Jack Nicholson, víš, něco takovýhleho.
0: Nebo Louise Armstronga by mohl hrát třeba Laco Deči.
2: Tak to už netrůfnu.

0: Arena. Máte rádi ovoce?
1: Já miluji ovoce.
2: Dnes je to...
1: Meruňky.
0: No, dobře. Ne, nevyjmenovat.
2: Dneska je to přesně 150 let, co se v USA na Expo představilo lidem jedno ovoce. Bylo žluté, typujete už jako jo, si v hlavě.
1: Citron. No, ne.
2: Bylo žluté, zabalené v celofánu a každému, kdo se odvážil to ochutnat, dali do ruky vidličku.
1: Meloun.
2: Je to 150 let, jo, v Americe na Expo.
3: A bylo to ovoce?
2: Bylo to ovoce, ano.
1: A bylo to žluté, jo?
2: Žluté, zabalené v celofánu a ke každému tomu ovoci dali vidličku. Před 150 lety.
1: Ananas.
2: Novinka.
3: No, tak...
1: Nevíme.
3: Žloutek.
2: Jseš blízko. Banán. Představ si, před 150 lety to zahajovali vidličkou.
1: Já denně,
3: moment,
1: denně.
3: Ale banán je bílej, oni ho nevoloupali.
1: Není bílej, co keca, ty žereš bílý banány, jo.
3: Tak když to voloupáš, tak je to bílý.
1: Je to žlutý přece. Já denně, mě to nemůžeš vykládat, já s ním denně.
3: Já ti to nevykládám.
1: Tři banány.
2: Moment, a jak je loupeš? Jak
3: ne, neloupé, ona to žereš. To...
1: Teď jsem za to platila.
0: Počkej, jako i s tou samolepkou.
3: No, Čikýta.
1: Tu plivu.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Celý můj život plave na vodě.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého.

0: Umíte fotit, přátelé?
1: Já ne.
0: Já třeba trošku, jo.
1: Takhle, od těch dob, co jsou ty chytrý telefony.
0: Co jsou tam, od těch dob, co jsou tam trampové.
1: Ty fotky nejsou tak strašný, jako bývávaly.
0: Dá se s tím pracovat i posléze, což mi přijde jako super.
1: Protože třeba takovou zrcadlovkou jsem byl vždycky namydlený.
0: No, hlavně máš jenom 36 snímků, jo?
1: No, jasně, no.
0: Plus dva.
2: Já ale taky fotím tím foťákem teď moderním před zrcadlem a je to vlastně jako zrcadlovka.
0: Proberem fotografování za chvilku.
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
9: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 kilometru blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A sklonu z důvodu velmi silné provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
0: Aerolinky Iceland Air, ještě jednou, Iceland Air, hledali několik týdnů nejhoršího fotografa na světě. Z více než 127 tisíc uchazečů ze 178 zemí nakonec vyhrála francouzská Blanche Mortemardová, která podle poroty vyniká mimořádným fotografickým antitalentem. Za propagaci Islandu dostane v přepočtu přes 1 000 000 korun.
1: Přátelé, pokud by se lidstvo vyvíjelo podle těch nejméně schopných, byli bychom dnes spokojeni ve svých jeskyních, v dokonalém souladu s přírodou. Toho hňupa, co třeba vymyslel Luk, měli vyhodit z tlupy.
2: No a co teprve ten, co přitáhl kus hořícího klacku?
10: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na Frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Hládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.
11: Mám

0: Bude tady populární
1: takové seskupení.
0: Seskupení z toho ven.
1: No, je to takový originální název, viď? No. Že kdyby to bylo 200
0: hoven. Jako z? A tam je z na začátku.
2: Tak kolik jich vlastně je? Tak přátelé, 19 let je to, co umělecká skupina Stohoven napadla vysílání České televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu.
1: Kolik je to let?
0: 19
2: let. Ale tipněte si, kde se ten fiktivní výbuch vlastně tenkrát odehrál. Připomínám Panorama, jo? Takže,
1: no, takže Krkonoše.
2: Takový ty,
1: no, no, my víme, co jsou Panorama, my Mikeš to sleduje každý ráno.
2: Já to miluju.
0: To je nejsledovanější
2: pořad. Ale Krkonoše.
1: Toho se dobře medituje.
0: Bylo to u nás nebo ne?
2: Bylo to u nás v Krkonoších.
0: Krkonoších.
2: Ale konkrétní ski areál, neslyšeli jsme to.
1: Prosím tě, byl to Medvědín.
0: Byl to Černý Petr.
2: No, tak když to dáme dohromady, byl to Černý důl.
1: No, vidíš,
2: tam byl vlastně no, před 19 lety.
0: A Černý Petr se to asi nemenuje.
1: Nebude
0: svatý
2: Petr. Hele, ještě drobná tečka. Soud případ překvalifikoval z trestného činu na přestupek a policie to jenom odložila.
1: Dejte v pořádku.
0: Nejlepší byly trenky na hradě.
1: Jo, ty, bylo lepší, ty červený s hnědým na konci.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
6: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krutová.
2: A Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídych. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve svých gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malý světla, to třeba se vrátíš.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou, ty nevíš.

0: Ale kdo je starší, Paul McCartney nebo Paralen? Oboje patří do našich životů.
1: Já myslím, že tomu už bude hodně přes 85, co?
0: Jemu přesně 84.
1: Jo, tak není.
0: Takže ti právě poděkoval.
1: On nerozumí česky.
2: Počkej,
1: Paul McCartney. Já myslím, že Paralen je mladší.
2: Já si teda taky myslím, že je mladší.
0: Tak Paralen se na předpis začal prodávat v roce 1953, ho nebudeme počítat. McCartney se narodil 11 let před Paralenem.
1: No,
0: McCartney je starší než Paralen.

0: tři, tak teď jdeme do finále.
1: Tak dámy a pánové, máme tady myšlenku dne na závěr.
2: Od doby, co piju místo kávy pomerančový džus, se cítím mnohem líp a jsem daleko milejší na lidi. Prý je to těmi vitamíny a přírodním cukrem, ale já si stejně myslím, že je to spíš tou vodkou.
3: No jistá.
1: Správně.
3: Domindopo
1: a dopij.
3: Čus.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
6: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Ondra Albrecht.
11: Hezký podvečer. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. A zakázat by se měl také prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií. Stávka se má projevit ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Rádio Junior a Déčko. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území Unie. A hostem Presklubu už za chvíli bude ministr zemědělství Martin Šebestián. Jakub Weinlich se bude ptát i na podporu českých zemědělců nebo na vyplácení dotací firmám, které patřily premiérovi. Zeptat se budete most i vy na našem známém čísle 257 400 a 3 devítky.
4: Frekvence 1.
6: Počasí.
11: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde může být oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně přehánky. Teploměr zítra ukáže 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 24.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
11: No jak to vypadá na silnicích a dálnicích, to nám řekne Vlaďka.
12: Z opatrností projíždějte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 60,5 km blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda nákladního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. km, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 24. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
4: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
3: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD je se mnou ve studiu. Vítejte, pane ministře, Press Club může začít.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: No a začneme tím, že vy deklarujete, že chcete ve své funkci bojovat proti bruselským diktátům. Jste ve funkci, tuším, od 15. prosince loňského roku, tedy půl roku. Tak co už jste vybojoval?
10: Tak tou hlavní naší strategií je to, aby vlastně jsme změnili charakter českého zemědělství a potravinářství, protože Česká republika vstupovala do Evropské unie v době velkého nadbytku a přebytku na trhu v Evropské unii v rámci potravin. My jsme se orientovali hodně na extenzivní formy zemědělství a podporu vlastně způsobu hospodaření s nízkou přidanou hodnotou. Takže v současné době Česká republika má v průměru Evropské unie 65% produkce na hektar a jenom 39% přidané hodnoty. Vyvážíme obiloviny, živá zvířata, surové

0: neuvěřitelným způsobem. Kde je ten problém? Kdo za to může? Už jste to rozklíčovali, vy jste si na to pořídil také mimo jiné potravinového ombudsmana.
1: Tak v současné době se nacházíme v určitém periodě, kdy ceny potravin v České republice patří mezi nejnižší v Evropě. U nás vlastně i ceny potravin jsou vlastně tím, kdo táhne dolů inflaci. Máme meziroční poklesy u másla, polotučného mlíka, mléka kolem 30%, u vepřového masa 17-18%, čili ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
0: To se chci právě zeptat, co očekáváte, že udělá otevření Hormuzského průlivu, protože by mělo dojít, tuším v pátek by se měla podepsat v Ženevě dohoda mezi Spojenými státy a Iránem o prodloužení toho příměří a právě okamžitě by měl být tento průliv otevřený. Zahýbe to nějakým způsobem s trhem a s cenami?
1: Já pevně věřím, že pokud k tomu dojde, tak vlastně ten dopad finální, protože ty ceny se nám tam ještě nepropsaly, protože se jedná o letošní produkci, která teprve vlastně je na polích a tam se pak propíšou ty ceny zvýšený, dejme tomu těch pohonných hmot, tak čím dřív konflikt bude uzavřen, tak tím méně se vlastně tady ten náklad propíše do ty finální ceny potravin, což začneme vidět na konci roku a v dalším roce, v příštím roce.
0: Zmiňoval jsem potravinového ombudsmana Jindřich Fialka. Co konkrétně už vám přinesl za podněty například? Co už vyřešil ve své pozici?
1: Tak Jindřich Fialka jako náš potravinový ombudsman vlastně zahájil pravidelné setkávání s těmi zásadními partnery, který vlastně se podílejí jak na kontrole nebo na tvorbě cen potravin, ať už jsou to řetězce nebo prvovýrobci nebo zpracovatelé. Vlastně probrali jsme si věci, které si myslíme, že jsou u nás atypické z pohledu jednotného trhu Evropské
0: unie. Je to konkrétní, co bychom mohli už vzkázat našim posluchačům, jak například se tato funkce osvědčila, s čím konkrétním právě potravinový ombudsman pomohl, poradil, vyřešil, tak zasáhl?
1: Potravinový ombudsman vyřešil stovky podnětů, vlastně řeší a radí lidem a ukazuje vlastně, proč jsou takovéhle třeba ceny. Ale hlavním jeho záměrem a cílem je připravit určitá doporučení i s tou svojí pracovní skupinou, jak dál vlastně na základě, řekněme, dohody všech partnerů v rámci toho obchodního řetězce dál pokračovat na trhu s potravinami.
0: Hostem dnešního presklubu na Frekvenci 1 je ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
0: A i dnes připomínám naše známé telefonní číslo 257-403-9. Právě tady se můžete ptát ministra zemědělství. Pane ministře, před vysíláním jsme tady nakousli takové téma dovoz, nedovoz potravin a kolik jich máme vlastně u nás na talíři. Jakým způsobem podporovat, to je také v podstatě takový evergreen, objevuje se často před volbami mimochodem, ať už před evropskými nebo parlamentními, jak podporovat české zemědělce, české potravináře?
1: Já bych tady předně chtěl říct, že pokud někdo mluví o potravinové suverenitě nebo soběstačnosti, tak to neznamená, že by se Česká republika měla uzavřít obchodu a stejně jsme na jednotném trhu. Ten obchod tady bude pořád probíhat, ale naším cílem společným by mělo být to, aby co možná nejvíc surovin, tím myslím zemědělských komodit, bylo v České republice zpracováno do nějaké finální nebo polofinální podoby a umisťováno na českém trhu, popřípadě obchodováno v Evropské unii. To znamená, aby jsme nevyváželi obiloviny, aby jsme nevyváželi živá zvířata a naopak jsme se snažili to obilí skrmit například u monogastru, to znamená prasata, drůbež a obchodovali spíš s těma finálníma výrobkama nebo s masem. To jsou naše cíle. Myslím si,

0: že pokud se toto podaří, přinese to tržby a prostředky našim zemědělcům, následně i zpracovatelům a ten systém nebude tolik závislý na dotacích.
1: Když budeme pokračovat, dáme prostor našemu prvnímu posluchači, případně posluchačce. Hezký podvečer, můžete se ptát pana ministra zemědělství. Slyšíme se, hezký podvečer, frekvence 1.
2: Ano, dobrý den, slyšíme se.
1: Dobrý den, můžete se ptát?
2: Dobrý den, Michal Hulcer u telefonu. Já bych se chtěl zeptat pana ministra, a ještě nejdřív se omlouvám, neslyšel jsem to úplně od začátku, jestli o tom nemluvili, jestli mi by mohl říct, jaký podíl na ceně potravin mají zemědělské komodity.
1: Děkujeme moc, díky za váš dotaz. Pan ministr odpovídá.
0: Tak zemědělské komodity z toho, co my vlastně vidíme, mají ten podíl na ceně a zase záleží u jakého výrobku, ale velice nízký. Asi sám dobře víte, že co se týče zemědělských komodit, tak jsou vlastně na historických minimech, ať už je to z pohledu rostlinné výroby nebo i z některých komodit v rámci živočišné výroby. Takže je to odvislé od vlastně toho daného produktu, ale ty podíly jsou velice nízké. Mm-hmm.
1: Když se mluvíme vlastně o určování těch cen, tak kde vzniká, nebo respektive kdo má tu největší podíl na té ceně? Jsou to zemědělci, jsou to zpracovatelé, jsou to sami obchodní řetězce?
0: Znova musím říct, že to není u všeho stejné. Někde prostě jedou řetězce nebo prodávají de facto bez jakékoliv marže. Jsou to otázka jejich obchodních strategií. Někde je ten rozdíl vlastně, za kolik se to nakupuje u prvovýrobce, například brambory za 2 koruny, cena na krámě finálně třeba 16. Takže to jsou rozdíly, záleží to na těch obchodních strategiích a musíme si taky říct, že primárně u většiny těch komodit nebo potravin je český prvovýrobci ani zpracovatelé nejsou úplně klíčoví při tvorbě té ceny. Naše saldo agrárního obchodu je velice záporné, dovážíme, nebo máme minus 60 miliard v saldu, čili ať už je to maso, co jsou desítky procent mlékárenské výrobky, nebo ovoce, zelenina, ta cena je často tvořena tou nabídkou ze zahraničí.
1: Pane ministře, pojďme na téma dotace pro Agrofert. Jsou pozastavené?
0: Dotace pro holding Agrofert byly pozastavené v rámci, teď budu mluvit o té zemědělské části, to, co je vlastně v mé gesci, byly vlastně pozastavené od nástupu nové vlády, pana premiéra, byly pozastavené do konce dubna, pak jsme vlastně kolegové ze Státního zemědělského intervenčního fondu provedli šetření, zveřejnili ty posudky, dohodli si vlastně ten další postup s Evropskou komisí z DG Agri a po vzájemné dohodě začali tyto podpory administrovat. My jsme je zastavili en bloc všechny, bez rozdílu, jestli by se na ně střet zájmu mohl stahovat nebo nestahovat. Udělali jsme to na základě, nebo kolegové to udělali na základě nějaké předběžné opatrnosti.
1: A to se týká těch dotací zhruba ve výši 204 milionů korun?
0: Ty dotace za těch 204 milionů, které byly následně teď v květnu a červnu vyplaceny, tak jsou vlastně dotace, takzvané nárokové, ano, přímé, nebo platby, které jdou vlastně z jednotné žádosti. A tyto dotace byly podávány ještě v minulém roce, byly podávány na základě podmínek nařízení vlády schválených minulou vládou a ani my a ani komise tam nevidí jakýkoliv jako problém u tohoto části dotací. Teď bude asi nejdůležitější, jak komise a jestli bude posuzovat tu novou skutečnost, která stala se kolem nového trustu pana premiéra.
1: Ona tedy posuzuje tu jeho právní formu a tak dál, jestli pan premiér je nebo není ve střetu zájmů. Mimochodem, skutečně platí to, že pan premiér se, řekněme, zbavil holdingu Agrofert tím, že ho vložil do tohoto trustu doživotně, protože některé ty dokumenty mluví o něčem jiném.
0: Tak zase toto má na starosti u nás Státní zemědělský fond, udělal ty veškeré právní analýzy, dospěl k názoru, že prostě premiér není obmyšlený, není finální beneficient z pohledu toho fondu, čímž pádem naplnil vlastně to, aby nebyl naplněn paragraf 40 zákona o střetu zájmu.
1: Ano, to je současnost, ale do budoucna, protože když by přestal být politikem, premiérem a tak dále, vrátilo by se mu dodržení firmy Agrofertu z tohoto trustu?
0: Já se domnívám, že ne. Případně následně, kdyby skončil, tak by to převzali jeho děti.
1: Máme další telefonát, poprosím vás, jestli si můžete vzít sluchátka. Hezký podvečer, můžete se ptát pana ministra zemědělství. A poprosím vás, jestli si můžete stlumit rádio, protože nám se sem vrací ozvěna. Tak, slyšíme se, je tam někdo na druhé straně? Tak, bohužel spojení se nám nepodařilo nějakým způsobem navázat. Pane ministře, ty dotace vy budete, když budete vyplácet firmám z holdingu Agrofert, tak vy budete teď vždy hlásit nějakým způsobem té Evropské komisi v podstatě po celou dobu, co bude pan Babiš premiérem?
0: Ano, tak jak to zatím takhle je nastaven ten režim, to znamená, my jedeme v nějakých kvartálních tranžích, kdy nám to Unie refunduje, teď jsme u té první, vždy tam bude vidět vlastně, co administrujeme, a já bych jako chtěl ubezpečit i posluchače, že Státní zemědělský intervenční fond se dlouho zabýval, já jsem žádal i o trpělivost tím posouzením a myslíme si, že došel k posouzení takovému, protože zastupuje i finanční zájmy Evropské unie, které bude vyhovovat i Unii.
1: Kdy předpokládáte, že Evropská komise dá definitivní rozhřešení?
0: Nedokážu to říci, nedokážu za něm mluvit. Samozřejmě ta situace je jako rozjetá do více oblastí, protože se to paralelně řeší i v té oblasti kohezní politiky a musíme si počkat, jak se ty jednotlivý DG, případně s legal servicem Evropské komise budou chtít koordinovat.
1: Skupina poslanců, vládních poslanců předložila novelu zákona o střetu zájmu, který v podstatě změkčuje, řekl bych, tu skutečnost. Dotace by nemohl v podstatě přijímat pouze člen vlády, který je na tom daném rezortu, když bych to tak měl říct. Takže například vy, kdybyste měl nějaká zemědělská družstva, čistě teoreticky, byste si nemohli jako ministr zemědělství schvalovat. Rozumím tomu správně.
0: Rozumíte, já to také takhle ten návrh poslanecký čtu. Já jsem byl i v minulosti velkým kritikem toho, že vlastně máme zaveden tenhle ten systém. Myslel jsem si, že v případě určitého nástroje by vlastně tady to ten stát neměl řešit, to znamená, mělo by být přesně stanoveno, za jakých podmínek může i třeba ministr zemědělství přijímat dotace, zejména ty nárokové. A vlastně už jsme se o tom bavili za minulého období, před minulého období. Asi víte, že pan poslanec za Michálek, někdejší předseda dozorčí rady ZIFu, připravil i obdobný návrh, který vylučoval ty nárokové dotace z toho střetu zájmu. Takže já předpokládám, že teď ten návrh půjde do toho legislativního procesu a bude se o tom jednat.
1: Jakým způsobem by to ale dopadalo na premiéra, který je takzvaně nadrezortní, řekněme?
0: Já si myslím, že je o to zvolení toho systému.
1: Řeší ten zákon.
0: Z pohledu premiéra, podle mého názoru, je teď zásadní odpovědět si na otázku, jestli to, jakým způsobem je nastaven nový trust, vyhovuje jak evropskému nařízení finančnímu, tak zákonu o střetu zájmů. A to si myslím, že je teď priorita pro to, aby se celý ten systém vyjasnil a uklidnil. A myslím si, že to je klíčové. My jsme došli k závěru, že je to v pořádku.
1: Pojďme ještě na poslední téma. Mléko do škol, program, který běží, tuším, na prvním stupni. Dvakrát do měsíce dostávají děti mléčné výrobky. Potravinářská komora by uvítala, kdyby to bylo častější, téměř v podstatě denně. Jejich prezidentka paní Večeřová tvrdí, že by tím pádem se uvolnily nějaké zásoby, které, nebo přebytky, které jsou v mlékárnách a tak dále. Ale čas jsou peníze a ty nejsou.
0: Nejsou, my samozřejmě tento program je spojen dohromady vlastně i s tou druhou částí, což je ovoce a zelenina do škol. My na to vyčleňujeme ročně asi nějakých 300 milionů. Pro nás co je zásadní a důležité, je to, že my vlastně chceme obecně podporovat spotřebu tuzemských, lokálních českých potravin ve veřejném institucionálním stravování, kam samozřejmě patří i školy. Je to, myslím si, pro nás důležité z toho, že ty místní výrobci jsou schopni garantovat tu čerstvost, to, co vlastně je velice oceňováno jak pro naše děti, tak například v nemocnicích, a samozřejmě to podpoří i tu přidanou hodnotu našich prvovýrobců.
1: Čas nás tlačí, hledáte způsob, jak to financovat, aby to mléko do škol bylo častější než dvakrát do měsíce?
0: Ano, hledáme a myslím si, že je to i otázka vůbec toho celkového stravování a ty stravovací vyhlášky ve školách, jak to nastavíme. Ale hledáme cestu, jak podpořit i tyto programy pro školy.
1: Přijsi pod ministra zemědělství na závěr dnešního presklubu. Pane ministře, díky moc, že jste dorazil na Frekvenci 1, někdy příště na viděnou a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a přeju hezký podvečer.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Bajnych.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2012. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, půl týdne, středa 17. jak se díváme na všechny možné předpovědi a takové ty šokující headliny, nadpisy, tak míříme tady do pořádně roztopeného léta. Já doufám, že byste zvládali dneska. Za chvilku se zaměříme na fotbal, protože my zítra, ale dva skvělé fotbalové mače se hrají právě dnes večer. Třeba Ronaldo vyběhne napažit případně proti sobě dnes taky Anglie a Chorvatsko. Tak víc, už za malou chvíli, teď debit, touch the sun.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Downtown Train. To byl Rod Stewart, který nám tady převyprávěl takový hezký příběh o muži, který touží po dívce, kterou pravidelně vídá v nočním vlaku, která jede do centra, a to centrum je plné brooklynských holek. Downtown Train. Rod Stewart, chvilku jsem v tom vlaku seděl spolu s vámi. Teď máme 3 minuty po půl sedmé a fotbal, dámy a pánové, mělo by to být velké a já se na to přes sítě těším, protože dnes vystoupí Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Jenom připomínám, že jasným favoritem je Portugalsko, které vede kapitán Cristiano Ronaldo, pro kterého jde o rekordní 6. mistrovství světa. A po smolných okamžicích se všichni samozřejmě budou koukat na Ronalda, jak právě tento zápas zvládne. No a pak, myslím, šlágr skupiny L hostí Dala Stadium v Ellingtonu a jde o reprízu semifinále z roku 2018. Anglie, Chorvatsko, tým poprvé na velkém turnaji, povede manažer Thomas Tuchel. Hlavní útočnou silou je Harry Kane, který bude doprovázen Judem Bellinghamem. To bude fajn zápas. No a my samozřejmě jdeme na to zítra, jak známo, další zápas ve skupině A proti Jihoafrické republice. Unitu tady budou, také Real Saman Like You. Na okamžik si to spočítáme na zítřejší ráno, které už má být opravdu letní, s vysokými teplotami, takže jak to vypadá s posledním slovem, kolik vám vezeme víc za chvilku, teď selhání a činasky.

Do What You Please, to byly Unitu před 19. Také vy jste v minulém týdnu dvakrát dokonale vybrali konto posledního slova vlastně na začátku tohoto týdne. No a začínáme od začátku těch prvních 500, takže zítra po ránu, kdyby náhodou, už je tady pro vás nasázeno 3 500 krásné penízky. Proto z vás, kdo hodné poslední slovo, Pepi Vrtala, který se chystá na další cestu, chystá se neustále, ale tentokrát míří do Ameriky na Route 66 a prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde nebo neobejdou. Vy jste dneska typovali peníze, internet, počasí, to neklaplo, protože tam má být něco jiného, ale vlastně jste byli docela blízko s jedním typem. Tak zítra se hraje o 3 500 korun, máme to tady pro vás, tak volejte do zítřejšího rána. Teď Imagine Dragons, za chviličku nové zprávy, ale teď Follow You.

0: Sun, to byl Brian Adams, tak po 19. dál třeba se ATC. Dnešní večer je na startu, my si dáme taky Jelen někde kolem. Už za minutu nové zprávy a hned po nich Nelly Furtado.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
4: Já přeju hezký večer. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci České republiky. Rovnováha sil ve válce na Ukrajině se přesunula ve prospěch Kyjeva a zatím se zdržíte na dálnici D1. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci v Česku. Ve srovnání s okolními státy na tom není Česká republika vůbec špatně. V presklubu o tom mluvil ministr zemědělství Martin Šebestyán.
5: Ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány ty v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
4: Celý pořad si poslechněte už nyní na našem webu frekvence1.cz. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Dnes o tom informovala veřejnoprávní stanice HRT.
6: Lodní neštěstí nepřežili čtyři Češi a další čtyři osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
4: Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 Rusko rozpoutalo, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Dnes to na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 prohlásil podle Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump dnes znovu jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Schůzku označil za dobrou. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Lepší výsledky zaznamenal 24-letý český jezdec letos pouze v časovkách. A to v únoru na kolem Valencie, kde byl třetí, a v březnu na Paříž-Nice druhý.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Zítra bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde může být oblačno. Zejména na horách zítra čekáme výjimečně přehánky. Teploty pro zítřek 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: Ještě stále je hlášená menší kolona před Brnem na dálnici D1. Situace se ale výrazně uklidnila. Vyjedete do ní na 182. kilometru ve směru od Prahy a zdržení je zhruba na 5 až 10 minut. Pro osobní auta, pro kamiony to bude o něco déle. No a taky ještě stále platí varování před hustým provozem na Pražském okruhu, a to hned za sjezdem z D5 směrem k D1. Tam je to zhruba na 5 až 10 minut. Opačně

0: Tady je večerní frekvence, jedna budou Queen, Who Wants to Live Forever, další velká klasika od Liquido, Narcotic, no a samozřejmě Taylor Swift, nesmí chybět, Fate of Ophelia. Tak v naší partě je taky Petr Jablonský a to je dobře, máme ho tady každou neděli po 13. hodině v jeho úžasném lifeu. A koho jste chtěli slyšet, se kterou celebritou jste si chtěli povídat?
1: Tady frekvence jedna, no. Petr Jablonský, dobrý den.
2: No já taky zdravím, tady Vlasta Strobelis.
1: Ano, Vlasto, zdravím taky. S kým byste si rád popovídal?
2: No, s Luďkem Sobotou.
3: Ježišmarja, už jsem tady. To jste mě potěšil, že jste si na mě vzpomněl. No tak povídejte, ptejte se na všechno. Naklaďte na mě otázky.
2: No otázky kladu teď já.
3: No tak klaďte.
2: No mě by zajímalo, jaký máte názor na letošní mistrovství světa ve fotbale.
3: Podívejte se, já mám na to názor, je.
2: No, či se počítá tady dě.
3: Mé, asi takhle.
2: Ne,
3: takhle jsem na to koukal a dělal jsem, je, mé, to snad ne.
2: Ale jo.
3: No je to opravdu, a říkal jsem, jo, ne, tvoj. Podívejte se, asi takhle, není to úplně to pravý ořechový. Já bych jim to ukázal, víte, já jsem vyhrál, že jo, vlastně v seriálu, jo, toho Okresní přebor, že jo, tam jsem dělal.
2: A to právě proto jsem tam fandil.
3: No, manažera, že jo, a Slavo, houslice, jak to šlo, jo, no a když se na ně podívám, jo, já bych je normálně nakopal, čověče, normálně.
2: To je to samé houslice.
3: No, no to je ještě
2: to horší. To se hraje v Mexiku, tak to je to samo. Podívejte se,
3: asi takhle, bylo to ještě horší než ty houslice, jo. Já jsem teda vždycky byl odborníkem na fotbal, sice když jsem teda ještě hrál fotbal, víte, ve škole třeba takhle, tak jsem vždycky byl lavičkář, lavičkář, víte, jsem furt seděl na lavice, ale každopádně je to velká škoda, protože já jsem byl dobrý. Jo, já jsem, abych jim to ukázal.
2: Já si myslím.
3: No, podívejte se, já jsem na to koukal, jo. Teďkon ten, jak se to jmenuje, říkal ve zprávách, ten turecký fotbalista, jo, tak ten, co dal ten gol, jak se jmenoval, Iron Kunda, já jsem lepší než Iron Kunda, jo, já bych jim to natřel. Mějte se krásně, děkuju vám za rozhovor.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: Once to live forever, Freddie Mercury a Queen, o půl jsme ve správný čas na frekvenci 1. Tak za chviličku si zase dáme jeden hitparádový hit, který právě k dnešnímu dni, k 17. červnu, slaví takové hezké výročí. Ale teď zpátky do rána. Byl tady Tomáš Měcháček, známý herec. Říká se, že umí mluvit několika jazyky, ale kolika? A je to vůbec pravda? Tak to byla jedna z otázek dnešního rána.
1: Takhle, tu slovenčinu pri nie. Já si myslím, že mluvím slovensky. Ale většinou mi říkají, nemluv slovensky, nebo dostaneš do držky na Slovensku. Mm-hmm. Norsky umím, protože jsem tam žil, ale teď už tolik ne. Ale rozumím a bát se nemluvím. Teda, mluvit se nebojím. Anglicky, jasně, a německy, protože jsem z Ústí.
2: A rusky, protože jsi takový ročník, jaký seš.
1: Rusky, no.
2: Stihl jsi to ne na základ, nebo ne?
1: Hele, ne, nestihl.
2: Nestihl jsi základku.
1: Ale, no, pátou třídu, takže k tomu se pojí krásná historka.
2: Tak ti by já zavu.
1: Tak ti by já malčík a zajčík. Ale máma byla učitelka a v 89. se pořádali vinný dýchánky, protože byla revoluce a hrozně učitelky se scházely různě po bytech, často u nás, a u vínka řešili, jestli se bude klasifikovat ta ruština. Tak já jsem v prvním pololetí měl dvojku, ve druhém pololetí jsem na konci roku měl dostat trojku až čtyřku. Tak jsem volal na informace v roce 89 v páté třídě.
3: Dobrý den, já bych chtěl číslo na ministerstvo školství.
2: Kecáš.
1: A oni, a proč si to přeješ, chlapečku?
3: Já bych jim chtěl říct, ať se neklasifikuje ruština.
1: A oni, tak se zeptej maminky.

Money in your life, to byla Anastasia, velká hvězda, 9 minut po půl osmé, tady je frekvence jedna. Hodně bude dneska taky vzpomínek nejenom na velké letní hity, ale na trháky, které cloumaly hitparádami. A já tady vidím rok 1971, Carole King. Tahle zpěvačka nikdy nebyla moc známá, úspěšná u nás, ani ne, tak jako v Česku to vůbec, ale v Evropě. A byla to velká americká hvězda, která právě v polovině června 1971 vydala úžasný album Tapestry a tam bylo několik velkých hitů a tahle deska je jedna z nejvíce ceněnou ve Spojených státech vůbec za posledních 50-60 let a byl tam především ten generační hit It's Too

0: Tak jste měla posazené jako velmi osobně a mnohých se to osobnostně velmi dotklo a třeba v Americe tuhle desku doslova milují a vyšla v roce 1971 a It's Too Late je jeden z nejslavnějších popových hitů všech dob. Tak pro vás ty další Bad Boys Blue, Bell Book and Candle a taky No Name a prvá.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci

0: Come back and stay. To byly Bad Boys Blue a po 20. hodině po zprávách, které tady máme, bude Being Sober. Taky Donna Lewis, I Love You Always Forever. A nebo Lady Gaga.
1: Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
5: Já přeju hezký večer. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty překonají 31 stupňů Celsia. No a zdržíte se ještě stále mírně na pražském okruhu. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli 652 kontrol. Porušení předpisů zjistili ve více než 250 případech. Nejčastěji přišli na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy, řekl Frekvenci 1 mluvčí ČOIKy František Kotrba.
6: To znamená praktik, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
5: Hodnota pokut dosáhla na skoro 9,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů Celsia. Platí také výstraha meteorologů. V sobotu bude ještě tepleji, řekla za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
7: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
5: Vedra mají pokračovat ještě po víkendu. Od středy se má začít ochlazovat. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dnů. Budoucí řešení plavby úžinou dokument zatím nezmiňuje. Podle agentury AP to uvedl nejmenovaný představitel státu, který novinářům přečetl americkou verzi návrhu. Memorandum už v neděli Washington a Teherán digitálně podepsali. V pátek se má ve Švýcarsku uskutečnit podpisová ceremonie. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl a narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra už teploty začnou postupně stoupat, bude 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě bude ještě stále o něco chladněji, kolem 24. Jinak bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně může přijít oblačnost, maximálně na horách čekáme výjimečně přehánky.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A zatím se ještě můžete zdržet kolem několika jednotek minut na pražském okruhu ve směru k letišti na 4. až 15. kilometru. Jinak už se ale doprava uklidnila taky na naší nejstarší dálnici D1. Kolona před Brnem už se také rozjela a jezdí se prakticky bez zdržení. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu, pokračuje Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji po 20. Posílám Phila Collinse, Pink, projedeme taky šampionát, hrají se a budou hrát velmi zajímavé zápasy právě v těchto večerních hodinách, tedy pro nás, no ale nejprve David Guetta, Beautiful People.

0: You'll Be In My Heart byl Phil Collins. No a my dnes po očku sledujeme taky, myslím, velmi zajímavý a takzvaně vyhypovaný zápas na šampionátu na mistrovství světa ve fotbale, protože na trávník vběhl před desítkami minut taky Cristiano Ronaldo. Jak je tady psáno, tak jenom jedna trofej ve sbírce tohohle fenoména chybí a to je titul pro mistra světa. No a 41letý veterán má před sebou asi ten poslední pokus. S nabitým kádrem reprezentace vstoupil do skupiny K proti Demokratické republice Kongo. No a Portugalci, a to málo kdo čekal, mají problém, protože na začátku té druhé půle je to 1-1. Takže soupeř překvapil, ale chce zvadlé Portugalsko je z toho celé nesvé. Tak my se budeme soustředit taky na zítřek, protože zítra jedeme nebo startujeme další zápas proti Jihoafrické republice a startuje se v 18 hodin a bude se hrát na Atlanta Stadium, takže další zápas českého týmu zítra. Už za chviličku Michael Jackson, Donna Louise, Xindlix, Černý stíny.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

stáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Smooth Criminal, to byl Michael Jackson a to byla ta fantastická deska Bad z roku 1988. A vzpomínáte si taky na ten klip, jak se tam Michael Jackson naklání dopředu a možná jste si říkali, jak to dělá, jak to dokáže. No, měl k tomu jistou pomůcku, protože on se opravdu naklonil v úhlu 45 stupňů a to bez pádu a pro živá vystoupení se Michael Jackson nechal patentovat takový speciální mechanismus velmi zajímavých bod a taky kolíků v podlaze. Tak ono to nebylo jen tak, měl tam jistou pomůcku, ale dokázal to a bylo to skvělé. Skvělá vzpomínka. Za chvilku Bad Shop Boys Lady Gaga, Kateřina Marie Tichá. Má novinku Byt 66, ale teď Suchánek a kolečko.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Manželka tvrdí, že se nemá dávat horký jídlo do lednice, ale vždyť lednice je právě na ochlazování, ne? Rudolf, 61 let, Nymburk. To je pravda, tyhle, to jsem také slyšel, že to tam nemáš dávat.
3: To je to dostane nějaký ten teplotní šok a zničí se, to se nemá, no.
2: A co se zničí?
3: To jídlo.
2: Blbozit jsem to udělal tolikrát už.
3: Ale to, že jsi to ty udělal, ještě neznamená, že to je správně, ale moje manželka třeba dává, čímž moje děti z prvního manželství, čokoládu do lednice.
2: To taky nenávidím, ale.
3: No mě to teda taky vadí. Já si to bojím jako říct, jak já si celkově bojím, tak jako to tohle, no to by bylo hodné.
2: Ej, to nějak zkusím.
3: No ale musíš hodně opatrně, protože ona to tam dává až militantně, jako jo. A dokonce jako musíme smršit tak daleko, že já musím říct, tohle je moje čokoláda, nedávej jí tam tohle, a ona jí tam dá stejně.
2: Jo? Aby jako zůstala pevná, jakoby?
3: No, nebo spíš, aby prostě zůstala její, ta čokoláda.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Do USA to byly teď už 10 minut po půl deváté, tak co dnes bylo v širším centru Prahy otevřeno náměstí Jiřího Spoděba, kdyby náhodou, je to samozřejmě info, které se týká vás víceméně pražských, ale více než dva roky trvala rekonstrukce a právě dnes dopoledne ho znovu otevřeli zástupci magistrátu a městské části, tak kdyby náhodou, tak to můžete zkouknout, že za mě se to povedlo, na náměstí přibyly stromy, nové povrchy, obnovila se taky zdejší kašna, vznikl systém hospodaření s dešťovou vodou. Každopádně máme tam velmi zajímavé takové robustní červené lavičky, je to velký prvek moderny a ty vyvolaly kritiku na sociálních sítích. Ale za mě rekonstrukce naprosto podařená. Dopadlo to skvěle a jako vždycky každý se může k něčemu vyjádřit, každý na to má názor, ale to je tak asi všechno. Povedlo se, klaplo to, Jiřák je v novém a sluší to tomuto náměstí. Tak už za chvilku Bobby McFerrin, Ace of Base a taky Capital City Safe and Sound.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Hello, a to byla Beyoncé, tak dál po 21. Scorpion. Bude je Lionel Richie. Od Miley and of the Lord.
1: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Slovo dostává Ondra Albrecht.
3: Já přeju hezký večer. Senátoři chtějí řešit přesun lidskoprávní agendy z vlády na ministerstva. Do stávky v České televizi a rozhlase se zapojí stovky zaměstnanců. Doprava už je klidná a bez větších komplikací. Senát uspořádá 14. července veřejné slyšení k budoucnosti lidskoprávní agendy v Česku. Důvodem je její přesun z úřadu vlády na ministerstva. Více k tomu ještě před samotným schválením řekl na plénu horník parlamentní komory senátor Jiří Růžička.
4: Cílem těch veřejných slyšení je to, abychom vytvořili prostor pro věcnou odbornou a otevřenou diskusi o budoucím směřování lidskoprávní problematiky a politiky závislostí v České republice. Slyšení by mělo přispět k získání nějakého uceleného obrazu o celé té problematice, o tom, jak to bude dál pokračovat.
3: Kvůli přesunu agent rezignovala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Své rozhodnutí včera oznámila premiérovi Babišovi. Do stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí zapojí stovky zaměstnanců. Projeví se ve vysílání, veřejnou službu ale neohrozí, uvedli organizátoři. Novinář Jan Moláček ke stávce veřejnoprávní televize řekl.
5: Stávku poznají diváci na všech programech s výjimkou Dčka. Projeví se na sociálních sítích České televize, v iVysílání a na dalších webech i v teletextu. Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12. a 13. hodinou před budovou zpravodajství České televize. Máme podporu vyšších stovek zaměstnanců, ale podpisy stále sbíráme a sčítáme, takže výsledné číslo bude jasné až v pondělí.
3: Organizátoři nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků, jak navrhuje vládní koalice ANO, SPD a motoristé. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy. Ty mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Návrh, na kterém se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednávači Evropského parlamentu a členských států, počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území unie. A teď aktuálně fotbalisté Portugalska v úvodním utkání na mistrovství světa nepotvrdili roli jasného favorita proti Kongu, přišli o vedení a nakonec jen remizovali 1-1. A ještě jednou o fotbale, ale z Česka. Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude 26 až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě kolem 24. Bude skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách čekáme výjimečně i přehánky.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava už je klidná, jezdí se bez větších komplikací a to na většině hlavních tahů a také dálnic. I kolona na Pražském okruhu už se dala do pohybu. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu a dobrý dojezd. A teď už pokračuje kolega Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji, tak zítřek je velmi bohatý na známé tváře, které mají svoje výročí, své narozeniny. Loufanánek Hagen třeba zítra bude slavit velké kulatiny a další. Tak projedeme už za chvilku, jinak posílám Scorpions Old Glow novou Supreme. To je do toho snad ideálního večera i pro vás, Robbie Williams.

Wind of Change a Scorpion s námi po 21. Zítra 18. červen. A jak jsem říkal po zprávách, máme tam zajímavé osobnosti, které zítra budou mít svůj velký den. Loufanán Hagen, frontman české kapely Tři sestry, zítra bude slavit 60. Ano, narodil se v roce 1966. Výborná postava české rockové muziky. Samozřejmě Tři sestry, velká ikona. Dál tady máme Avandulír, ano, stále mezi námi, francouzská zpěvačka, modelka, malířka, ročník 1939. Ačkoliv kolem roku jeho narození trochu panují dlouhodobé spekulace, velmi zajímavá dáma, jinak to byla taky, tuším, přítelkyně nebo nějaká modla pro Salvatora Dalího. A pak je tam do třetice Paul McCartney, britský hudebník, člen kapely Beatles, ročník 1942. I ten zítra bude mít narozeniny, o tom se bude hodně psát a bude se to hodně rozebírat. No a kdo má zítra svátek, víme, tušíme. Já moc díky taky za přání k zítřejšímu svátku. Ahoj Milane, přejeme vše nejlepší k vašemu svátku. Moc nás vaše večery s vámi baví. Já a Jakub, no to potěší. To vám moc děkuju, tak já vám to zase vrátím. Minimálně přes hity, který tady máme. Lionel Richie, Fun Factory a teď Alex Warren a Fever Dream.

0: Say You, Say Me, hlavně na koncertech. Tento hit Lionela Richieho dojímá i po letech. To byl rok 1985 a song, který vyšel původně pro film Bílé noci, White Nights, a získal taky prestižní ocenění Oscar za nejlepší originální píseň. No a těžilo se z toho, protože později byl tento hit taky zařazen na vele úspěšné album Dancing on the Ceiling, které mám moc rád. Tak to byl Lionel Richie, Mariah Carey, tady bude Without You, Justin Timberlake a taky Slza a bouře. A Marta Jandová, tak dnes po desáté, jaké to bylo?
1: Už je to, tady slavíme narozeniny a to mi vždycky trošku chybí, když tady nejsem, protože to mám ráda, když lidi jsou překvapený, že jim někdo, koho mají rádi, že se na ně vzpomněl. No vidíte, má svoji vlastní radiovou stanici tady.
2: Prosím.
1: Dobrý den, mluvím s paní Janou Hanzalovou z Horní Cerekve.
2: Ano, mluvíte.
1: Krásný dobrý den, nebojte, já nechci vaše číslo, vašeho účtu nebo vaší karty. Já jsem Marta Jandová, volám vám z rádia Frekvence 1, protože Janička Nacházelová mi prozradila, že slavíte narozeniny.
2: Ježišmarja, děkuju.
1: Hodně štěstí, zdraví. Janičko, Janička druhá, Nacházelová, dokonce napsala takový přání. Můžu na vás?
2: Určitě.
1: Jo. Janičko, ty jsi naše sluníčko, od dětství se dobře známe, dost za sebou toho máme, dnes už je ti 60, stále dobře vypadáš, jen zdravíčko a samé sluníčko ti přeje Jana a Pavel. No a nejenom, že Janičko vám přeje všechno nejlepší, ale samozřejmě se i já a i naše celý rádio, abyste byla hlavně šťastná.
2: Děkuju, já se pokusím.
1: Vy jste trošku na měko teďko.
2: No teď docela jo.
1: Jak dlouho se znáte s Janou?
2: My jsme z jedné vesnice, takže 60 let, ona je v září, takže 60 let, vyjme no, tomu, tak. 59 a nějaký drobný.
1: Takže jedna oslava bude teď a druhá oslava byla teda až v září. Takže by se její
2: manžel má, no. Její manžel má taky 60, takže ještě bude další oslava.
1: Je, vy se z toho vůbec nevyhrabete z těch oslav.
2: Asi tak.
1: Ale život je moc krátký na to, aby jsme neslavili, že jo? Musíme všechno všechno slavit. No, tak jo.
2: Přesně tak.
1: Mějte se moc krásně, oslavujte.
2: Jo, díky, nashledanou.
1: Nashledanou.

Vydávky, a to byla Mariah Carey s velkým hitem slavného Nilsna ze 70. let. Občas říkám, že kde který hit je jako zásadní, ale tahle zásadní opravdu byla z těch 70. let. No a Mariah Carey to přespívala naprosto skvěle. Za pár dnů vlastně už začínají prázdniny, doba taková rozlítaná. Kdyby náhodou jste se chtěli rozletět už o tom následujícím víkendu, tak klidně do Českého Krumlova, kde já už jsem docela dlouho nebyl, tak tam budou probíhat slavnosti pětilisté růže od 19. do 21. června. Přesně tak. Takže vás čekají denní a noční historické průvody, samozřejmě hodně historie, hodně her. Doufám, že taky hodně dobrého jídla a pití. To všechno na místě od 19. do 21. Čili ten následující víkend, který bude hodně rozpálen, tak se na to připravte. Máme 9 minut po půl desáté za malou chvíli. Hozier, Kylie Minogue, Jason Donovan ve svém slavném hitu Especially For You a teď End of the World a tady je Miley Cyrus.

0: Čitola, Pino a Gary Halliwell, minuta po 22. No a jdeme na zprávy, jsou tady.
1: 22 hodin, frekvence 1, zprávy.
2: Téměř 2/5 obchodníků porušily zákon při poskytování slev. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Belgičanku Elis Mertensovou. A teploty ve čtvrtek půjdou nad 30 stupňů Celsia, bude jasno. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili ve více než 250 případech. Nejčastěji přišli na nekalé praktiky nebo špatně vypočítané slevy, řekl frekvenci 1 mluvčí ČOIKY František Kotrba.
3: To znamená praktik, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
2: Celkem rozdali pokuty za téměř 9,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. Platí výstraha meteorologů. V sobotu bude navíc ještě tepleji. Jak řekla za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
4: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
2: Vedra mají pokračovat i po víkendu. Od středy se má začít ochlazovat. Lidé by v těchto dnech měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dnů. Budoucí řešení plavby úžinou dokument zatím nezmiňuje. Podle AP to uvádí nejmenovaný informovaný představitel státu, který novinářům přečetl americkou verzi. Memorandum už v neděli Washington a Teherán digitálně podepsali. V pátek se má ve Švýcarsku uskutečnit podpisová ceremonie. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl a narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A teploty ve čtvrtek budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Místy na severovýchodě a východě to bude o něco méně, kolem 24. Jinak bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde oblečno. Hlavně na horách čekáme výjimečně také přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Hezký večer vám přeji po 22. Musím říct, že mě v uvozovkách, který hodně baví, taková ta upozornění na spalující žár a obrovská horka a tak dál. Přitom to jsou teploty, které tady máme každý rok a každý rok to dáme a prostě takhle to bývá v červnu a červenci. Tak za chviličku projedeme pro jistotu ty úplně nejnovější titulky, které nás tady varují před horkem, které skutečně jako má být o víkendu. Dáme se ale Bruce Springsteen a teď All Stars Band, Ty jsi jako já.
1: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Streets of Philadelphia, to byl Bruce Springsteen, tady je večerní frekvence jedna, měli jsme to pro vás ve zprávách a bude to myslím v každých dalších, že nás čekají teploty, které se budou dostávat nad 30 stupňů Celsia, samozřejmě teploty, které už jsou docela vysoko, ale to nic z toho, co bychom nezažili. Baví mě nadpisy, které dorazily na ty internety právě k dnešnímu dni. Děčínsko zasáhne vlna veder, to je málo vlna veder, tak je to třeba lepší třeba Česko sežehnou spalující vedra. No, to už je lepší a pak je tady do Evropy přichází vlna spalujících veder. Čili postupně to graduje a já mám pocit, že zítra se tam dostane do toho ještě nějaké slovo. Tak kdyby náhodou, má být samozřejmě dusno, má být 34 stupňů a horka, ty velké pařáky by měly každopádně po víkendu trochu polovit, ale jedno je jisté, víkend a už od zítřka to začne, bude hodně rozpečený. Čili to, co jsme zažili xkrát a xkrát jsme to dali. Tak to dejte ve zdraví. Za chvilku Patrick Swayze, R.E.M. a taky Dua Lipa, Physical.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Breeze Like the Wind, Patrick Swayze o 10:30, tak noc budeme mít jasnou, myslím, že už po celém Česku mělo by to být úplně bez přeháněk, tak si užívejte, já vám do toho pošlu Bon Jovi, to je ten Poetika blízko, no a Tomáš Měcháček byl. My jsme zabrousili v ranním povídání do všeho možného, taky jsme připomněli léta školní a co jeho nebavilo třeba na škole, jak to měl?
1: Sedět, hlásit se, mlčet, to byly ty nejzásadnější problémy asi.
2: A nějaká třeba ředitelská nebo aspoň třídní důdka?
1: Dvojka schování.
2: No, fakt? Krása.
3: Fakt. Počkej, jsi tak zarazoval, jako kdybys v tom nebyl sám.
2: No,
1: může být. Pravidelně?
2: Jednou.
1: Já párkrát, no. Jednou málem trojku, ale to už, protože jsem přeci jenom byl jako spolehlivý, když šlo o důležitý věci, tak se nade mnou paní učitelka Suchánková smilovala a asi to nějakou hráli na horš, 2 minus, mi říkala.
3: 2 minus schování.
1: Takhle, ono, víš, jak jsou taky ty dělobuchy, takový ten kobereček, tak já jsem to zapálil ve třídě a chtěl jsem to vyhodit z okna. Odevřel jsem v okno, ale oni tam bylo ještě druhý. Takový to druhý okno. S čím
2: započítal?
3: Kaslový okno prostě.
1: Takže to takový kulomet ve třídě, no. Ne, že bych se úplně přiznal, ale všichni věděli, že jsem to byl já.

0: Bed of Roses, a to byli Bon Jovi po půl jedenácté. Také dnešní večer je plný, musím říct, jako velmi zajímavého fotbalu. Portugalci nezvítězili, jak se očekávalo, nad DR Kongo. No a zamotává se nám to i v tom dalším případě Anglie, Chorvatsko 1-1. Hraje se první půle, trefil se Kane a pak krásně srovnává Baturina. Zápas je před námi. My už za chvilku zhodnotíme nejenom ty zprávy fotbalové, ale o 23. hodině je taky zprávy, které dal ten dnešní hezký 17. červen, který finišuje. Za chvilku je Britney Spears, Jennifer Ash, Power of Love, anebo Činasky a Potkal jsem tě po létech.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Astrolog Antonín Baudeš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Levné ceny potravin táhnou dolů celou inflaci v Česku. Situace ve válce se podle francouzského prezidenta Macrona otáčí ve prospěch Ukrajiny. A teploty budou přes 30 stupňů Celsia. Místy může být o něco méně. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci České republiky. Ve srovnání s okolními státy na tom ale nejsme vůbec špatně. V presklubu o tom mluvil ministr zemědělství Martin Šebestián.
4: Ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány ty v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
3: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice HRT.
5: Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 to prohlásil podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump opět jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským a schůzku označil za dobrou. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Lepší výsledky zaznamenal 24-letý český jezdec letos pouze v časovkách. A to v únoru na kolem Valencie, kdy byl třetí, a v březnu na Paříž-Nice, kde dojel druhý.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Teploměr ukáže ve čtvrtek kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude o něco chladněji kolem 24. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Ojediněle čekáme oblačnost. Pršet by mělo pouze na horách. A to pouze ojediněle. Tolik zprávy a informace o počasí. Další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
6: Hezký večer vám přeji, tak zítra nás čekají teploty, které by slušely létu, tak na to buďte připraveni, že míříme do těch prvních velkých pařáků letošního roku. Už za malou chvíli Sinead O'Connor, Imagine Dragons, David Guetta po 23.
2: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Nothing Compares to You, a to byla Sinéad O'Connor ve své nezapomenutelné baladě. Zítra velmi důležitý fotbal, víme, ano, zítra Česko-Jihoafrická republika, 18. hodina, další velmi důležitý zápas, který se bude hrát v Atlantě ve skupině A. Tak moc a moc držím palce, nenechám si to ujít. Za chvilku Miles Smith, také Phil Collins, anebo Single X, Dovolen.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy.

Miles Smith, britský zpěvák a skladatel z města Luton. No a do podvědomí se dostal třeba tím hitem, který nám nechyběl. Nice to meet you na frekvenci 1. Promise me, to pro nás má Beverly Craven a teď PH za tebou.

0: Promise Me, Beverly Craven na Frekvenci 1. Tak já vám přeji dobrou noc až do rána, hezky si žijte. No a hned máme středu, tak si spolu dáme samozřejmě zase finále toho dalšího víkendu velmi rozhicovaného. Tak na sebe dávejte pozor a těším se na vás v neděli po 19. Za chvilku Mira i Drahokami.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Téměř 2/5 obchodníků porušili zákon při poskytování slev. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Belgičanku Elis Mertensovou. A teploty ve čtvrtek půjdou nad 30 stupňů Celsia, bude jasno. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili ve více než 250 případech. Nejčastěji přišli na nekalé praktiky nebo špatně vypočítané slevy, řekl frekvenci 1 mluvčí ČOIKy František Kotrba.
3: To znamená praktiky, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
2: Celkem rozdali pokuty za téměř 9,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. Platí výstraha meteorologů. V sobotu bude navíc ještě tepleji, jak řekla za Český hydrometeorologický ústav Maria Odstrčilová.
4: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
2: Vedra mají pokračovat i po víkendu. Od středy se má začít ochlazovat. Lidé by v těchto dnech měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dnů. Budoucí řešení plavby úžinou dokument zatím nezmiňuje. Podle AP to uvádí nejmenovaný informovaný představitel státu, který novinářům přečetl americkou verzi. Memorandum už v neděli Washington a Teherán digitálně podepsali. V pátek se má ve Švýcarsku uskutečnit podpisová ceremonie. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl a narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: A teploty ve čtvrtek budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Místy na severovýchodě a východě to bude o něco méně, kolem 24. Jinak bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně také přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
1: Hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Levné ceny potravin táhnou dolů celou inflaci v Česku. Situace ve válce se podle francouzského prezidenta Macrona otáčí ve prospěch Ukrajiny. A teploty budou přes 30 stupňů Celsia. Místy může být o něco méně. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci České republiky. Ve srovnání s okolními státy na tom ale nejsme vůbec špatně. V presklubu o tom mluvil ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice HRT.
3: Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 to prohlásil podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump opět jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským a schůzku označil za dobrou. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Lepší výsledky zaznamenal 24-letý český jezdec letos pouze v časovkách. A to v únoru na kolem Valencie, kdy byl třetí, a v březnu na Paříž-Nice, kde dojel druhý.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměr ukáže ve čtvrtek kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude o něco chladněji kolem 24. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Ojediněle čekáme oblačnost. Pršet by mělo pouze na horách. A to pouze ojediněle. Tolik zprávy a informace o počasí. Další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Téměř 2/5 obchodníků porušily zákon při poskytování slev. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Belgičanku Elis Mertensovou. A teploty ve čtvrtek půjdou nad 30 stupňů Celsia, bude jasno. Zpráv na frekvenci 1, zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili ve více než 250 případech. Nejčastěji přišli na nekalé praktiky nebo špatně vypočítané slevy, řekl frekvenci 1 mluvčí ČOIKy František Kotrba.
2: To znamená praktiky, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
1: Celkem rozdali pokuty za téměř 9,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. Platí výstraha meteorologů. V sobotu bude navíc ještě tepleji, jak řekla za Český hydrometeorologický ústav Maria Odstrčilová.
3: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
1: Vedra mají pokračovat i po víkendu. Od středy se má začít ochlazovat. Lidé by v těchto dnech měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Součástí memoranda o